0: den, s Lenkou Vahalovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
1: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi za rok svého kamaráda, který žije v Americe, ale žil dlouho v Praze, vlastně v době, kdy já jsem taky žila v Praze. Tak jsme se seznámili, protože jsme pracovali na takovém projektu dlouhodobém a od té doby spolu pracujeme, i když vlastně on už žije jako zase v Americe, vrátil se domů, takže spolupracujeme na dálku, ale on třeba přijede jako v létě a tak jsme právě nahráli vlastně Auroru, ale ještě jeden single Behind Me tady ve Faust Studiu v Praze u vás.
0: Ale vy jste skládala primárně v češtině, mám pocit předtím, a teď jste tak jako plynule přišla do angličtiny, ale většinou to bývá naopak, že čeští interpreti začnou v té angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
1: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala v angličtině.
0: Hmm. A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
1: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
0: V rámci koronaviru.
1: Ano. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako ano.
0: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
1: Je to tak, je to tak, no.
0: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
1: Ano.
0: Takže 15. července se uděje co?
1: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině. Vlastně ta tvorba v angličtině si myslím, že je jako nepoznaná pro mnohé. Takže právě v tomhle období, vlastně v tomhle týdnu máme zkoušky, čtyřdenní zkoušky jako celodenní s kapelou a pracujeme na nových aranžích, aby to bylo dobrý. No.
0: Tak, aby to bylo wow.
1: Aby to bylo super.
0: Už jste si zahrála v minulosti na festivalu Colors of Ostrava?
1: Zahrála jsem si v rámci Krhout kozu v kapeli, takže ano, bylo to skvělé.
0: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub. A Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
1: Teď jsem ji bohužel opustila před nedávnem, právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už je to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo. No.
0: Plakali
1: už se to stalo. Myslím, že je to dobrý. Já občas jako přijedu třeba na ty koncerty jako pozdravit nebo jenom jako před, že tam třeba zavezu jako hlavního interpreta a pak zase odjedu. A tak je to v pohodě.
0: Je to
1: jako
0: v pohodě, je to prostě život, je to součást té tvorby.
1: Ano, teď tam mají skvělou zpěvačku novou, Johanku, takže prostě si je přijďte poslechnout.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
3: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé, jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak
2: fungují s publikem.
3: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
2: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
3: Určitě, určitě.
2: Ale objevil vás proto divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
3: Jo, Krhut. To je pravda. No. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína a tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala. Ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
2: Baskovala.
3: A jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Dělala jsem si, sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě. Mm,

0: Billboardy jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. O příčku výš najdeme ale Farben a René Miller, Body Talk.
1: Hit týdne.
0: A nejvíc nováčků se dostala Cindy Marso. Je v top 5, která vypadá tak.

0: bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžamo. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde mu evidentně nejlépe. Což jste právě vy?
1: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mě se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány, ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede. Prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nejsou, nebyly úplně nejlepší. A já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
0: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
1: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
0: A co nabízel, že natočíte desku, nebo že budete koncertovat v rámci Německa, nebo jaká by byla ta spolupráce a ta kariéra vlastně v tom Německu?
1: No, on vlastně jako poslouchal všechny ty moje písně v té angličtině a chtěli jsme jako natočit desku a ještě v té době vlastně s mým kamarádem, který se mnou hrál jako na perkuse, tak říkal, že by vzal jako nás, jako duo a že natočíme spolu desku a říkal, že do 3 let bych chtěl, jako, ať se to prostě jako provalí a že mi bude prostě všude nabízet a tak.
0: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
1: Jako... myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pijanko zatím, jako, ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky spíš do zahraničí, než jako,
0: do Ostravy.
1: Do Ostravy. No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá práce?
3: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, byl Španěl, vlastně fakt pravidelně každý den, on měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní, tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo. Jak se ta ulice jmenovala?
2: No nějaká štráse.
3: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili, zahrali jsme třeba 5 písní, lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje a tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace. A dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. No, wow, pak se nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
2: Co na to říkali vaše hlasivky?
3: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
2: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
3: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
2: Různě.
3: Třeba je to blbost. Nevím už.
2: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
3: Úplně, jasně.
2: A další evropská města.
3: Ano.
2: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát i několikrát na festival Kolem Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak
3: je to
2: tam funguje.
3: Je to přesně, se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká prubla a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili a říkali, že děkují, jako že moc děkují, že se mohli zastavit v tom dni a v té svojí rutině a že jim to zvedlo jako náladu. A to bylo vlastně hrozně příjemné, to jsem si říkala, to je vlastně to, proč to jako dělám, že to je...
2: Že to dává smysl.
3: No, jasně, no.
2: No a máte třeba v současné době čas jít někdy na ulici?
3: No to už jsem dlouho nešla, ale přemýšlím vždycky v létě, že bych tak jako třeba zašla, ale nějak jsem se k tomu nedokopala. Ale jako mám to tam pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
2: Zachovat si to v tom životě.
3: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří,
2: ale...
3: no, kteří prostě ty peníze i kradli, jako...
2: Tak jste jim měla říct, že vy jste jejich.
3: No právě, ale...
2: Nepomohlo to.
3: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. To mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
2: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak
3: ano.
2: Vy nestihnete ani
3: zareagovat.
2: Ne, to
3: nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
2: Zároveň.
3: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: se jmenuje Barbara Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
1: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
0: Takže vás to nevycvičilo, to hraní na ulici?
1: Jako já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější. Ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
0: A je větší odvaha jít hrát na ulici, anebo jít si zahrát před ten vyprodaný sál?
1: Máte strašně dobré otázky.
0: Jako pro mě, obyčejný, mě to zajímá.
1: Pro mě bylo horší jít na tu ulici. Protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
0: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova,
1: ano,
0: ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
1: No, jako ne, se. Fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i, to asi nebudu říkat radši vlastně.
0: Není to prezentovatelné
1: asi
0: pro
1: ne,
0: Český rozhlas?
1: Jako, prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže v pohodě, prostě. Rádio Praha.

0: finále se mnou je Barbara Kanezová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to...
1: Vzpomínky.
0: Vzpomínky v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
1: Jo?
0: Ta je krásná.
1: No,
0: takže
1: oblíbená.
0: To je opravdu vaše reálná babička, kterou jste takhle zvukomalebně popsala.
1: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
0: A ze strany maminky nebo tatínka?
1: Tatínka. A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala jako, že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako... Aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Tak je mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkala, že jí napíšu aspoň píseň.
0: A umíte romsky?
1: Ne, právě vůbec.
0: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině.
1: No vůbec.
0: Ale
1: no.
0: V úzovkách v češtině a v angličtině.
1: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
0: Znám, ten je
1: jo.
0: Úžasný.
1: No, on je úžasný.
0: Úžasný akordeonista.
1: A on je taky na půl rom.
0: I tím chlubí.
1: On se tím chlubí, ale rád. Na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky. My jsme se o tom, myslím, bavili.
0: Neumí.
1: A, ne, že ne. A já jsem říkala,
0: tyjo, tak... Typo Žida, kytarista ho občas učí.
1: Jo. Tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta. Jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví. Takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou. Jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako...
0: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
1: No a to taky
0: je
1: zajímavé.
0: Což je pro Romy typické, že prostě na to mají vlohy.
1: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
0: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího. Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku

na Rádiu Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
3: Dido.
0: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Vítejte, je tady nový den.
1: S ránem Rádia Praha a Honzou Chlaněm se vám rozhodně bude vstávat dobře.
0: Naladím vás skvělou muzikou, prozradím, jak bude a kudy se co nejrychleji dostanete tam, kam potřebujete. Těším se na vás každé všední ráno od 6 do 10.
1: Rádio Praha, hity, doprava, informace.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli fotografka Alžběta Jungrová a pozve na novou výstavu Bez konce a začátku.
2: Hit týdne.
1: Číslo 3.
3: Číslo 3.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Alžběta Jungrová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začneme rovnou pozvánkou, protože vy máte z Brusu novou výstavu, ta se jmenuje Bez konce a začátku. Zajímavé je, že není v Praze, je v Čelákovicích, ale možná ty pro naše posluchače vyrazit si do Volmanovy vily.
2: Já si myslím, že to je skvělý tip na výlet, nejen vidět moji výstavu, ale i si to současně propojit třeba s komentovanou prohlídkou vily. Takže to určitě stojí za výlet.
1: A proč Bez konce a začátku? Proč tenhle název?
2: Já jsem vlastně vytvořila takovou paralelní historii pro Volmanovou vilu, pro dům, který vlastně měl jenom krátkou etapu, kdy tam žili ty majitelé, kteří se ho postavili, pak museli odejít, byli zavřený. A já, když jsem tam poprvé vešla, jsem takový pohádkář, takže když jsem vešla do toho domu, tak vlastně se mě napadaly okamžitě příběhy a momenty a spoustu věcí, co se tam mohlo stát a nestalo. Takže a pak shodou okolností a náhod jsem se potkala se Zuzkou Karlečkou, která se o vilu stará a ona říká, my jsme tu chtěli vaší výstavu. A já jsem říkala, já bych to strašně chtěla fotit. A vlastně takhle jsme začali pracovat na projektu a Blanka Čermáková z Trafogalerie, který se zase starý kurátorsky o ten výstavní prostor a s kterýma už jsem spolupracovala, měla jsem u ní výstavu před pár lety. Takže vlastně najednou tři ženský, takhle si to sedlo a my jsme dva roky fotili. A vlastně já jsem vytvořila příběh nebo sérii fotografií, které nejsou časově ukotvený, nevychází to z historických faktů, je to opravdu jenom, mohlo by se stát, stalo, nestalo, tím, že jsem to vyfotila, tak už vlastně se to stalo, proto je to bez konce a začátku.
1: Protože... Fantazie. Takže přesný. Sice na vás dýchla ta první republika, ale rozhodně neuvidíme prvorepublikové fotky.
2: Ne, to vůbec ne. On, i ten funkcionalismus už je takový jako časově nezařaditelný, není to úplně už je to takový ten futuristická vize nějaká těch 30. let, takže si myslím, že i sama ta architektura je dost časově neuchopitelná. A vlastně umožňuje mi hrozně pracovat s tou jako strohostí té architektury versus ta křehkost toho lidského bytí v rámci člověka.
1: Pro naše posluchače, kdyby náhodou neznali Volmanovou vilu, tak doufám, že se nebudete zlobit, ale je to taková středočeská vila Tugendhat.
2: Je to určitě středočeská vila Tugendhat. Ne, já si myslím, že je to opravdu skvost, jedna z perel tady okolí Prahy, co se funkcionalistické vil týče.
1: A co je zajímavé, že vy jste netiskla na klasický obyčejný papír, ale je tam keramika, sklo, látky.
2: To už je vlastně v sérii třetí moje výstava, kde pracuji a experimentuju s různýma materiálama. A já jsem vlastně první z těch výstav byl klášter v Rajhradě, kde to bylo opravdu takový urbexová část polorozpadlá toho kláštera. A my jsme narazili na problém, jak instalovat fotografie, protože dát tam v rámech klasické printy by znamenalo, že za měsíc to bude zkroucený, zničený, začne to odcházet v rámci té nestálosti těch podmínek vevnitř. Takže já jsem, já jsem si ten prostor vybrala, protože já jsem tam poprvé vešla, na mě dejchla úplně jako neuvěřitelná atmosféra, emoce, takže to úplně člověka vtáhne. Tudíž mi bylo líto to jako jenom zabít nějakýma rámama a prostě uzemnit. Tudíž jsem chtěla podpořit a vlastně propojit ty fotky, ty atmosféry, emoce z toho zase do těch fotografií, takže jsme začali hodně shodnout takovými průhlednými materiálama, ať to byly průhledné tapety, které jsme vraceli na ty stěny, nebo to byly právě plexiskla a látky, které tak jako vlály v tom prostoru a pohybovaly se. A od toho vlastně nadchlo to, že vlastně ta fotka není jenom samotná fotka, ale že i ta instalace potom její může do toho vnést zase další emoce a další jako pocity pro toho diváka. Ten divák se stane tak jako součástí té fotky toho mýho vlastně světa. Takže pak následovala prádelna ve fakultní nemocnici a tady vlastně ve Volmanovce to bylo poprvé, kdy já jsem celý ten koncept, celou tu výstavu už stavila přímo na tu Volmanovou vilu. Fotilo se to tam. A já vlastně ty fotografie vracím zpátky na ty místa, kde byly vyfocený, akorát je oživím tím lidským elementem, vdechnu tomu ten život a vlastně vytvářím takový přízraky na těch stěnách, na zdech, kde tam povlávají a proplouvají, že vlastně se zase odráží zpátky ten prostor, takže opravdu jako virtuální realitu mým snovým světem.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová. A než ještě víc probereme tu výstavu Bez konce a začátku, ta Volmanova vila v Čelákovicích byla postavená v roce 1938. Abyste nás dostala do toho příběhu, můžete lehoučce nastínit, co se tam vlastně stalo?
3: Já nevím, jestli jsem povolaná. Tady jsou mnohem lepší na to lidi, kteří by mohli vyprávět historii Volmanový. Volmanový vily, tu vilu postavil továrník pan Volman, protože 500 metrů od domu měl továrnu velmi úspěšnou za první republiky a postavili pro svoji dceru. A myslím, že žili tam necelých 10 let společně a jeho dcera potom byla zavřena v rámci komunismu a už se nikdy do vily nevrátila. A ta vila pak byla částečně prázdná, částečně tam byla mateřská školka a vlastně v roce 90 byla v totálně dezolátním stavu, až dokud nepřišli tady současní majitelé, který se rozhodli, že ji zrekonstruujou a otevřou ji veřejnosti.
2: A když se vrátíme k té výstavě Bez konce a začátku a připomínám, ona je do 31. srpna otevřená ta výstava. Fotila jste 2 roky. Jak jste vybírala objekty, když jim tak řeknu, když nazvu takhle jednoduše modelky?
3: Je ten proces pro mě celkově, tak já pracuji s tématem ženy, ať už je to v rámci dokumentu, nebo
2: ženské
3: to výtvarný,
2: prostě.
3: Jsem žena, mám pocit, že ženám nejlíp rozumím, dokážu třeba v tom dokumentu jít nejvíc do hloubky, nejblíž se k ním dostat, protože je to i můj svět. A potom samozřejmě tyhle ty výtvarné projekty jsou nějaké jako zpracovávání mých emocí nebo mých vizí nebo něčeho. A tam mě se to nejlíp vizualizuje na té ženě, protože samozřejmě zase jsem žena, takže tam je to jasný. Jasný, ten výběr těch modelek je strašně zdlouhavý a komplikovaný proces, protože to není úplně klasický, já nepotřebuji klasický modelky, já potřebuji někoho, s kým budu mezi náma nějaká energie, emoce, kdo mi bude sedět, kdo vlastně chápe, co chci, kdo se dokáže hejbat. Takže to jsou procesy, které trvá dlouho. Je pár holek, s kterýma pracuju už jako celý desetiletí, možná díl. A je hezký, že i společně
2: stárnou pod rukama.
3: Že vlastně je tam strašně pěkný vidět ten vývoj. A myslím si, že jednou z toho pak vznikne taky nějaká výstava, že to budou jenom ty časozběry těch holek, s kterýma dlouhodobě pracuju, protože vlastně oni jsou čím dál tím krásnější. Takže to je takový jako, nebo krásnější, jsou hlubší, je v tom víc těch emocí, víc záře, já vždycky říkám. Takže to, ale ten proces asi stane se, že prostě přijde modelka a vůbec to neklapne, nepoužije se to, protože tam prostě není nějaká jiskra, nebo pro mě tam není ten drive, nebo se nedokážeme sladit na nějakou stejnou emoci. A samozřejmě ta výtvarná fotka je víc už pak režie. Já vždycky říkám, ten dokument je, tam se chci být neviditelná a v rámci zase těch výtvarných počinů, tam naopak jsem ten režisér, který to musí všechno ukočírovat dohromady, protože to je jako docela velký už tým lidí na těchto focení. Takže se prostě se stane, že si to nesedne nebo neklapne, nebo člověk jako může mít i jako blbej den, ono prostě to, že už se to focení udělá, neznamená, že to klapne, protože tam fakt v té fotce hraje každý mini detail hraje roli potom v tom výsledku, protože jak je to zmražený okamžik, tak tam prostě je všechno čitelný, takže to může být, že je člověk unavený, nebo pak jenom prostě, takže říkám, je ten proces vybírání těch holek je strašně složitý. Většina z těch, s kterými dělám dlouho, už jsou mý kamarádky a hledáme další.
0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová, fotografka, a je pravda, že jste scháněla i látku ve Švýcarsku pro tuhle výstavu Bez konce a začátku?
2: Já, můj muž říká, neděláš si to jednoduchý, a má naprostou pravdu. Já vlastně tím, jak jsem začala objevovat i ten svět té instalace, tak samozřejmě se snažím s tím experimentovat a posouvat ty hranice, co ta fotka ještě snese.
1: 3D tisk,
2: ano. To
1: sklo, keramika.
2: Přesně tak. A ten tisk na látku je, nebo na klasickou látku ne, ale na tyhle ty opravdu průsvitný materiály je hrozně problematický. Tady v Čechách to nikdo nedělá. Ještě mluvíme o tisku fotografie, není to, že bych chtěla barevný vzory, ale opravdu jako ta fotka musí taky svým způsobem mít nějaký standard. Takže tentokrát jsme fakt hledali strašně dlouho a nakonec mi pomohla Liběna Rochová, že mi právě dala kontakt na továrnu, kde tiskne vlastně na látky ona. Takže a musím říct, že Švýcaři teda byli perfektní, všechno bylo
1: fungovali
2: na čas.
1: Fungovaly jako švýcarský hodinky?
2: Ano, fungovalo jako švýcarský hodinky, takže opravdu tam to bylo jako skvělá spolupráce.
1: Ale teď jako pusťte nás do té kuchyně. Vy pošlete data do Švýcarska a oni vám pošlou vaši fotku na látce.
2: Ne, to
1: jak to funguje?
2: Jako, zaprvé asi bych to bez doporučení vůbec jako neudělala. Tam vím, že Liběna se strašně potrpí na tu kvalitu, aby ty věci byly perfektní, tudíž tam jsem si byla jistá, že když je doporučí. A já jsem nejdřív poslala fotky, oni mi udělali testy vlastně na kusy látek různých asi třech druhů, různý fotky, různou tonalitu, to jsem to mi poslali zpátky domů, já jsem dostala ty vzorky, podle toho jsme vybrali, která ta látka bude ta finální. A zase se poslala zpátky data a pak přišly látky. Vlastně jednoduchý. Vlastně jednoduchý.
1: Je ta výstava prodejní? Můžu si nějakou fotku koupit?
2: Je pár věcí, my jsme vybrali sérii, není celá prodejní. Já si ten prodej těch fotek vlastně docela hlídáme, aby jsme nepřehlcovali už tak přehlcený svět, takže vždycky jako vybíráme, takže jsme vybrali pár fotek, které jsou v sérii po 3 a po 5 je možnost si je koupit. Teda série znamená, od každého originálu budou buď existovat 3 kusy nebo 5 kusů finálně.
1: A je pravda, že patříte mezi, nebo jste vůbec nejdražší fotografkou v Česku?
2: Žijící fotografkou, ano. Já myslím, že to ještě je přede mnou drtikol.
1: Jasně, Sudek, žijící jsem myslela.
2: Ale já myslím, že jo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je fotografka Alžběta Jungrová. Kdy jste režisér a kdy jste pozorovatel? A narážím i na tu reportážní fotografii, kterou máte za sebou.
3: U toho dokumentu nebo reportáže jsem z 90%, 80% bych řekla pozorovatel. Vlastně tam si člověk přeje, aby byl muškou, aby byl neviditelný, vlastně, aby opravdu nenarušil tu situaci nebo tu intimitu nebo ty okamžiky. Samozřejmě každý s foťákem je vždycky narušitel, ty lidi na to reagují, jsou pak nervóznější, trvá dlouho, než si zvyknou. Já teď třeba právě poslední rok a půl jezdím nebo fotím takový soubor pro pražskou záchranu službu.
2: A k teď, tomu se chci taky dostat.
3: A teď vidím, jak po tom roce a půl, dneska jsme byli dopoledne na cvičení tady na Parníku, a po tom roce a půl, jak už mě všichni znají a zdraví a vlastně už na mě skoro nereagují pak při tom focení, ale trvá to prostě tu dobu, takže u toho 100% bych si přála být opravdu, jako kdyby to šlo jenom mrkat a tím cvakat ty fotky, tak to by bylo optimální. No, ale zase je to prostě hrozně uvolňující, že není člověk pod takovým tlakem. Já jsem vlastně jenom sleduju a z toho se snažím nějakým způsobem ukomponovat a vytvořit něco, co bude mít obsahy, bude nějak nosný, než to na rozdíl od té výtvarné tvorby, kde do toho zase jako dávám v obrázeně úplně všechny ty emoce a všechny věci a vlastně vytvářím tu realitu.
2: A baví vás obě polohy? Být režisérkou i pozorovatelkou?
3: Já si myslím, že kdybych neměla ten balanc přesně těch dvou světů naproti sobě, tak by to bylo skoro neúnosné, ať jedno nebo druhý, že vlastně to, že můžu si někde dejchnout a pak zase jako čerpat a zase vydávat, je strašně, strašně ozdravný, takový ozdravný proces, a já mezi tím ještě živím se komerční fotkou, reklamní, takže vlastně a to je takový jako řemeslná sekce, ale ono to přelejvání je i skvělý v tom, že vlastně já se v každém tom směru pořád něco učím, jo, a že vlastně si dokážu brát věci z dokumentu třeba do komerční fotky, protože vidím krásný světlo, který asi pak na tom setu dokážu vytvořit, nebo situace, nebo pohyb. A přesně a to se učím řemeslo, který pak můžu využít v té výtvarné fotce. Jo, takže vlastně i tohle je, že se člověk furt posouvá, že nezamrzne v nějakém okamžiku, což je prostě podle mě konec každého výtvarného umělce. Je takový to, když si myslí, že už jako to je tak, takhle je to perfektní, už vlastně není schopný sám sebe dál někam posouvat. Tak to se díky tomuhle mi zatím nemůže stát.
2: Zažila jste i kritické situace v Pakistánu, Sudánu, Gaze. Kdybyste takzvaně byla neviditelná, což pro tu reportážní fotku by bylo ideální, myslíte, že ty situace by byly jiné?
3: Jo, ano. Já jsem jako hodně tohle celkově jako je jedno z témat, který já jsem sobě strašně řešila, když jsem končila nebo když jsem odcházela z téhle práce, je samozřejmě to, jak tam člověk přijede na nějakou krátkou dobu, než ty lidi vůbec jim vysvětlím. A já nejsem typ fotografa, který by asi přišel k někomu a rovnou začal, do obličeje a začal cvakat. Takže mě to trvá, jo. To není jenom jako na té druhé straně, ale i mě, takže ty první třeba den, dva, tři se opravdu jako snažím spíš jim vysvětlit, co tam dělám, ukázat dětem fotky, a vlastně nějakým způsobem nechat si zvyknout nás navzájem, aby jsme než začnu jako fotit. Takže jako vlastně nejde jít jako do hloubky. Člověk přijede a je to jiná mentalita, jiná kultura, jiný zázemí, který já vždycky říkám, koukali jsme prostě na jiný večerníčky. Takže vůbec jako pochopit jako
2: ten svět
3: je prostě jako nějaký proces. Tudíž pak samozřejmě doma se mi to dělá ještě líp a mám větší šanci trošku jako zapadnout, takže si myslím, že určitě, ale pak je i otázka jako vlastně, a to je bohužel s tím, jak se vyvíjí média a vlastně sociální sítě, rychlost těch zpravodajství, je, že člověk stojí na tom místě, já nevím, v Gaze a říká si, stalo by se to, kdybych tu nebyla já, že vlastně jsme i částečně, jako může ten novinář nebo ten fotograf nebo kameraman být jako strůjce, protože ty lidi chtějí, aby bylo vidět, jak jsou na tom špatně nebo něco, takže jako ta morální odpovědnost za to, jestli nenese člověk vinu za to, že já nevím, někdo po někom hodí kamenem, nebo teď to zjednodušuju, abych jak to přiblížila tu situaci, je vlastně potom strašně tvrdá, třeba pro mě je to vlastně dilema, který je skoro neřešitelný. Jestli není lepší, když jsou tam lokální fotografové, nebo v dnešní době už ty opravdu jako ty se dá fotit mobilem, jestli ta přítomnost jako není víc jako vyvolávající konflikty, podporující vlastně to, že ty lidi chtějí jako ukázat. No, takže tohle všechno jsou témata, které jsou spojené s tím dokumentem a s tou viditelností a neviditelností.

retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová. A já jsem vyhodila na Instagram otázkové okno. Přišlo tam pár dotazů a s tím, o čem se teď bavíme, tak tam padl velmi zajímavý dotaz. Jak v současné době jako laik rozeznáme AI fotku právě, která je nám předkládána, že je zaručeně z nějaké kritické oblasti? Jak to poznáme?
2: Nepoznáme.
1: Rozhodně
2: ne na sociálních sítích v té velikosti, v které to vidíme. Já to nepoznám. I když nejsem žádný expert na AI, my musíme z mýho pohledu, teda samozřejmě my musíme upravit celkově ten systém. Zaprvé AI není fotka, prostě je to jako z principu fotografie proud fotonů dopadajících na světlo citlivou vrstvu, to je definice fotografie, tudíž prostě tady jsme mimo úplně tu definici. Takže celý tohleto přejmenovat, předefinovat a potom prostě jako z mýho pohledu by mělo jasně existovat označení té fotky.
1: Což se ale neděje.
2: Což se neděje, takže musí vzniknout něco jako vzdělávání dětí už jako od první třídy, ať si ověřují informace, se naučí vůbec hledat ty zdroje, hledat tři kanály, z kterých si to ověří. To je pro mě jako to by měla být místo podle mě přírodopisu, ne, teď nechci vyhodit přírodopis, ale měl by to být předmět, protože oni s tím budou šíleně bojovat.
1: Jak do světa fotky vstupuje umělá inteligence? Jak to vnímáte?
2: Já třeba z té komerce jsem zvyklá už roky na 3D montáže, takže vlastně jsem zvyklá, že já napifotím něco, ale někdo tam dodělá vlastně třeba, já nevím, chmel, nebo který zrovna tady není, tak se tam opravdu vymodeluje ve 3Dčku, my tomu říkáme vymodeluje ve 3D, a vypadá to naprosto věrohodně, což je trošku teď ta AI, ale která to umožnila opravdu masově. Tohle byly dřív, byly ty 3D retušeři, byly takové jako drahá, velmi drahá práce. Teď každý si může vyrobit vlastně doma v té fotce cokoliv. Z mýho pohledu prostě je to nebezpečný nástroj. Já to třeba vůbec nevyužívám. Myslím si, že pak, jak říkám, no, já jsem fotograf, dělám fotky, nedělám koláže, což pro mě ta AI spíše nějaký jako smontovaný. A další věci my strašně řešíme právně ošetření, jako, protože vy můžete zadat, já nemůžu, chci vytvořit fotku, která bude vypadat jako od Alžběty Jungrový. Ono to udělá, ale tak jako kdo je potom tvůrce té věci. Jo, takže já si myslím, že vlastně ten vývoj byl rychlejší, než jsme my předpokládali. Neumíme to teď úplně uchopit, protože se to stalo tak strašně rychle a samozřejmě všichni chtějí ty filtry do těch telefonů, aby vypadaly krásně, nebo takže ten tlak je tam obrovský. Takže říkám, tam by prostě se mělo celkově jakoby nějakým způsobem přistoupit k té věci a definovat ji.
1: Já jsem ale naivní a doufám, že práci vás fotografů AI prostě nenahradí.
2: Já si myslím, že 100% ne. Tak ono to není...
1: Lidi to neocení. Neocení výstavu fotek z umělé inteligence.
2: Mě to ani nebaví upřímně celkově. Jako je to hezký, když kočička vaří prostě vajíčka, je to vtipný, ale to máme animovaný filmy, tak dobrý, tak tam ten směr je jasný, místo Walt Disney, tady bude prostě AI uvádí prostě. Ale ono teď je samozřejmě, všichni jsou nadšený z těch vlastně takových surrealistických montáží, jako já nevím, Velká chobotnice jde někde v městě. Nebo něco. Ale myslím si, že tohle se vyčerpá.
1: Kult, co hraje tenis.
2: Ale já si myslím, že se vyčerpá celkově i ten kult toho, jak všichni teď se snaží být krásný a vyretušovaný a prostě všichni vypadají víceméně stejně. Skoro jako člověk nepozná je pak v realitě, že to jsou oni, protože tam mají ty, že si myslím, že ta originalita a ta individualita a vlastně to se stane, doufám, strašně doufám, jako tím zajímavým, každý jsme krásný právě tím, jak jsme třeba jiný, odlišný, že vlastně možná to vytvoří právě tenhle ten směr, který by mohl začít jít dobrou cestou.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Ve finále se mnou je stále Alžběta Jungrová a mám tady krásné datum 8. prosince 1857 a to vznikla Pražská záchranka.
2: A teď příští rok bude 170 let výročí a my právě chystáme knihu, kde já vlastně už rok a půl, další rok budu ještě fotit a jdu napříč všema těma odvětvíma, takže jsem na call centru, jezdím se záchranářema, jezdím s inspektorem, jezdím s doktorama. Byla jsem se podívat, kde se opravuju auta, opravdu jdu jako napříč všema těma kategoriema. Je to strašně zajímavý a opravdu i ta práce, kterou ty lidi dělají, je neskutečná. Všechen můj obdiv, respekt. Já jsem se úplně zamilovala, kdybych nebyla fotografka, budu chtít být záchranář, protože i ten kolektiv je skvělý. Opravdu jako já jsem úplně nadšená, jsem strašně hrdá a pyšná na tu záchranku, protože si myslím, že my máme jednu z nejlepších záchranných služeb na světě.
1: Dokonce to je jedna z nejstarších, ne-li nejstarší v Evropě, naše záchranka.
2: A opravdu ty lidi jsou v první linii, jsou neuvěřitelně laskaví při tom, co dělají, při tom, jak se k ním ty lidi chovají. Je to fakt jako radost je vidět pracovat.
1: Ale mě okamžitě napadlo, k jakým různým situacím jste se dostala.
2: Teď už snad úplně ke všem, teda musím říct, že je to...
1: Od narození miminka až a teď ty tři tečky, co nechci domýšlet.
2: Všechno, samozřejmě je to součást prostě život a smrt, je to prostě běh našich životů, všech našich životů, takže to člověk tak bere, někdy je to samozřejmě strašně smutný, já jsem na začátku byla, jak jsem byla jako natěšená, tak jsem si vzala tři směny, tři dny v týdnu po sobě a v pátek jsem byla tak psychicky na dně vyřízená, opravdu jsem unavená. Smutná, že jsem říkala, už nikdy, budu chodit jeden den v týdnu, to je tak, jako, aby se s tím člověk pak jako vypořádal a zase mohl jít na tu další směnu. Ale je to život, no. Prostě tohle všechno je součást našich životů, ono my to nechceme vidět, my ty věci nechceme jako slyšet, ale prostě tak to je a je skvělý, že tady máme nějakou instituci, která se o nás v tomhletom stará dělá to prostě fantasticky.
1: A stalo se někdy, že vám řekli, Alžběto, teď ne. Nepůjdete s foťákem?
2: Ne, nestalo, opravdu jsme, tak já samozřejmě nepůjdu ven s ničím, co by bylo komukoliv nepříjemný. Jako,
1: zahrnou nějaké etiky.
2: Mojí etiky, co teda je docela přísná a vlastně si myslím, jako, já tam vůbec bych byla ráda, kdyby tam nebyly v obličeji žádných pacientů, protože samozřejmě tady je to tak jako diskutabilní. A takže se vyhýbám, vymyslela jsem si celý takový svůj koncept z konceptu, že vlastně se snažím, aby opravdu byla vždycky nějaká ruka nebo něco předtím, abych to nemusela úplně jako rozmazávat potom ty obličeje nebo něco, ale že fakt je to už v rámci té kompozice, že to uhraju tak, aby tam ty lidi, pro mě jsou samozřejmě nejdůležitější ty emoce těch záchranářů a ta jejich práce v tomhle tom souboru, který děláme, tudíž mi ani tak nejde o ty pacienty. Takže to, ale vlastně já vždycky říkám, že nikdy nevydám fotku, na který je člověk v situaci, v který bych nechtěla, aby mě viděla moje máma. Takže tam je pro mě jasná hranice, takže ty věci zůstanou v nějakém archivu 100% čas a možná za 100 let se použijou, až tady nebudou ani děti, ani praděti, jako vnoučata těch lidí, kteří na tom jsou. Ale určitě teď si udělat krásnou knihu, protože ta záchranka si to strašně zaslouží.
1: Se mnou byla fotografka Alžběta Jungrová. Moc děkujeme.
2: Já moc děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: Tisíce lidí se v Praze zúčastnili pochodu na podporu České televize a Českého rozhlasu. Zaměstnance úřadu vlády, jejíž agenda se má přesunout pod Ministerstvo kultury, čeká jednání s ministrem Klempířem. Írán a Spojené státy se podle Kataru a Pákistánu dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Bude jasno nebo polojasno, zpočátku oblačno, teploty maximálně 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
2: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
3: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
4: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
2: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Český rozhlas.
0: Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se přesouvá pod Ministerstvo kultury, by se měli sejít s ministrem Otto Klempířem. Za motoristy schůzky by se měla účastnit i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Podle zástupce zaměstnanců Strakovy akademie Ondřeje Medala by se dnes mělo mluvit o přesunu agendy národnostních menšin.
5: Cílem té schůzky má být vyvrácení našich obav, dále také vysvětlení smysluplnosti, objasnění deklarovaného zvýšení efektivity a obecně celkových přínosů toho přesunu.
0: O převodu lidskoprávních a protidrogové agendy z úřadu vlády pod čtyři ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend. Předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Ti s ní nesouhlasí. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Arakčího jednání dosáhla významného pokroku. Arakčí také ocenil i zprostředkovatelskou roli Kataru a Pákistánu. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A po zprávách se podíváme na silnice. Ten pohled nám zprostředkuje kolega Jarda Kolar, který je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
7: Hezké ráno. V Bělohorské do centra se srazilo nákladní a osobní auto. U Kauflandu blokují pravý pruh a provozy zatím slabý. Nezdržíte se až na světlech na Vypichu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most housne provoz. Zpomalíte za sjezdem na Dolní Počernice. A v Českobrodské do centra se jede krokem před Běchovicemi. Je to na 10 minut.
6: Já ti moc děkuju. Hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Can't you see that I'm naked?
6: Minut po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 22. června. Svátek mají Pavla a Zaira, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Třeba James Arthur, Naked. Budou taky Liam Payne, Boogie with a Hoodie a Stack It Up. No a

0: Je čtvrt na sedm, posloucháte Rádio Praha a připomínám, že na Facebooku Rádia Praha opět můžete rozhodovat o tom, jaký vinyl budeme hrát dneska večer. Bude to Dido a deska No Angel nebo London Beat a deska In The Blood. Čas je až do dnešního poledne.
1: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 29 až 31 stupňů v maximu, teď jsme na 19 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách přechodně sílit. Jarda Kuller má slovo.
2: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou. Opatrně na čtvrtém kilometru se před okamžikem srazila dvě auta. Blokují levý pruh a navíc jsou tam střepy, začíná se tvořit kolona. V Bělohorské do centra u Kauflandu řeší kolize nákladního auta s osobním, blokují pravý pruh, je tam kratší kolona, ta pokračuje k vypichu, zdržení do 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most nadále houstne provoz od D11 k Průmyslové, je to už na 20 minut. A v Českobrodské do centra se jede krokem před Běchovicemi, je to na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Týdne. Do hry obory jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande. Hey, that I'm

0: Siena Spiral, Material Lover. Bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marso, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžamo. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz. Hit
1: týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: To byly Calvin Harris a Ellie Goulding Outside v 6:30 na Rádiu Praha.
1: Přeji vám hezké ráno. Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlase a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu. Některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní i programy České televize. Před budovami obou médií budou také protestní shromáždění. Vláda dnes má rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. Pavel chce být součástí delegace, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit od počatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je také mít sebou v autě dostatek jídla a vody. Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-1 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kap Verdy. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0. Dnes bude v Praze jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice, jak to na nich vypadá, řekne Jarda Koller.
3: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se v mlze dojíždí do kolony na 7. kilometru. Na 4. řeší nehodu v levém pruhu, zpoždění 10 až 15 minut. Na okruhu směrem na letiště zesílil provoz mezi Lochkovem a Ořechem. Pomalej pojedete mezi 15. a 19. kilometrem a navíc se v podstatě na tom též místě staly dvě nehody. Ve směru na letiště dvě auta v levém pruhu, před sjezdem na Ořech a ve směru na D1 jsou také dvě auta v levém pruhu. Tam je to zatím bez kolony, náhle se vybočuje. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most houstne provoz od D11 Průmyslové, je to na 20 minut. Plní se i další obvyklá místa, Liberecká do centra, v ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se jede krokem od čerpací stanice MOL do omezení u teras 10 minut a v Bělohorské jsou kolony v obou směrech před Vypichem také na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Robin Schulz, Erika Sirola, Speechless, taky John Newman a Love Me Again.

0: byla Adele, Send My Love, je 7:45. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Právě tam podle dat Českého statistického úřadu jezdí Češi na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, pak byste se možná měli připravit. Dlouhé cesty totiž mohou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaké poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rouštujou.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být v zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu 1/4 hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, sem tam se vyskytnou přehánky nebo bouřky, maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 20 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jardu, zdravím do dopravního infocentra.
5: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se v mlze dojíždí do kolony, teď už na 9. kilometru. Na 4. stále řeší nehodu v levém pruhu, na místě je šipka, zpoždění 15 minut. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Barrandov na 18.5. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, kolona od Lohkova je už na 25 minut a teď začala i regulace provozu. Na vjezdu do Lohkovského tunelu zdržení bude stoupat. Na okruhu ve směru na D1 za sjezdem na Ořech nabouraná auta už odjela, ovšem kolona zůstala, pomalu pojedete z 22. kilometru, zpoždění 15 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most houstne provoz od D11 Průmyslové, je to na 20 minut. V Českobrodské do centra se jede krokem před Běchovicemi, je to na více než 10 minut, plní se i další místa. Liberecká do centra nebo Strakonická, tam se jede pomalu z Lhovického mostu do Malé Chuchle. V ulici k Barrandovu směrem na Zlíchov se jede krokem od čerpací stanice MEL do omezení u terase 15 minut a v Bělohorské jsou kolony v obou směrech před Vypichem také na 10 minut.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Robin Schulz, Erika Sirola, Speechless v 7 hodin na Rádiu Praha. Před námi zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré ráno.

0: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes zahájí jednodenní výstražnou stávku. Nedělní demonstrace byla podle Klempíře o penězích, ne o nezávislosti. Na noční obloze můžeme v tomto období vzácně spatřit svítící oblačnost. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a teploty až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat, reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Výstražnou stávku lidé zaznamenají ve vysílání obou médií.
2: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
3: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
2: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
4: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout rozhlasu na Vinohradech.
2: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo závislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbil voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Policisté testují ve středních Čechách interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí, pokračuje kriminalistka Markéta Zvelebilová.
5: To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
0: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se mohou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
6: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
0: Během Grémia Ligové fotbalové asociace bude dnes rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Slezský klub se ale proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže sestoupí Dukla Praha, která v předchozí sezóně skončila poslední. Pražský klub by se zachránil jen v případě, pokud by byl sestup Karviné pravomocný už před losem. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty dnes 29 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
8: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru. Provoz brzdila nehoda za sjezdem na Barandov na 18.5. kilometru. Zhruba před půl minutou vozidla odjela. Zpoždění je ovšem stále půl hodiny, je silný provoz. Ucpává se kvůli tomu i ulice k Barandovu před okruhem, zpoždění 15 minut. V ulici k Barandovu je kolona i směrem na Zlíchov, jede se krokem od čerpací stanice MOL do omezení u terase čtvrt hodiny. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz od D11. průmyslové je to na 35 minut. V Českobrodské do centra se jede krokem před Běchovicemi, je to na více než 10 minut. Do Břížská se zaplnila před Mrázovkou, kolona se protáhla na jižní spojku, tam se brzdí před Barandovským mostem. V Bělohorské jsou kolony v obou směrech před Vypichem na 10 minut a v Liberecké se jede pomalu z Letňan do Holešoviček.
9: Díky moc, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí 22. června. Máme 6,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku Katy Perry a Skip Marley. Chain to the Rhythm. Bude taky Amy McDonald, její Is This What You've Been Waiting For a spousta dalších.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: To byla Charlotte Gott a I Could Be Mine. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Toto jméno znamená z latiny malá nepatrná. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. První norský král od 14. století byl korunován před 120 lety v roce 1906 v katedrále v Trondheimu. Po znovu obnovení nezávislosti Norska se hlavou státu stal Hákon VII. Stal se i posledním korunovaným králem, protože o dva roky později parlament severské země korunovace zrušil. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. A 50 má dneska Martin Staško, ano, ten pokrový hráč, který v americkém Las Vegas vyhrál v přepočtu kolem 98 milionů korun. Tak všechno nejlepší vám všem, pěkné pondělí a dobrý nový týden.
0: Díky, Petře, to pondělí bude jasné až polojasné, během dne přechodně až oblačné, sem tam se vyskytne přehánka nebo bouřka. Maxima 29 až 31 stupňů, teď jsme na 21 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jardu Kolera, zdravím do dopravního infocentra.
5: Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zpoždění přes půl hodiny k Ořechu. Ucpává se kvůli tomu ulice k Barandovu před okruhem, zpoždění 15 minut. V ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se jde krokem od čerpací stanice MOL do omezení u teras, tam je to stále na 15 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 Průmyslové je to na 35 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krč zastavilo auto, blokuje pravý pruh, kolona začíná za Barandovským mostem a je zatím na necelých 10 minut. Dobřížská je plná před Mrázovkou, kolona se protáhla na jižní spojku, tam se brzdí před Barandovským mostem. V tunelu Blanka směrem na Troju se u výjezdu na Trojský most srazila dodávka a osobní auto, blokují odbočovací pruh, zpomaluje se tam. V Bělohorské jsou kolony v obou směrech před Vypichem na 10 minut a v Liberecké se jede pomalu z Letňa do Holešoviček 20 minut.
0: Jardo, díky moc, měj se.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
7: Pražský update.

0: Katy Perry, Skip Marley a Chain to the Rhythm. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Pražští radní dnes projednají návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů na odvolání opozičního zastupitele a kandidáta ANO na primátora Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Na programu radních jsou také menší úpravy v zónách placeného stání nebo záměr nové technické infrastruktury v Holešovické tržnici. Ministr kultury Otto Klempiř z motoristů se dnes sejde se zaměstnanci, kteří k němu na rezort přechází z úřadu vlády. Od 1. července se tam má přesunout část útvaru, který se věnuje národnostním menšinám. Se změnou nesouhlasí sami zaměstnanci i odbory. Na ministerstvech podle nich přijdou o nadrezortnost, která je pro jejich agendu klíčová. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta kritiku odmítá, podle ní se útvary na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. Hasiči ve středních Čechách odpoledne kvůli bouřkám včera vyjížděli k desítkám spadlých stromů a čerpali vodu. Problémy byly hlavně na Příbramsku. Jízdu po dálnici D4 na 41. kilometru u Příbramy stěžovalo před 17. hodinou v obou směrech větší množství vody z polí. Nakonec ale samovolně odtekla. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, například deník Guardian nebo stanice BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě v posledních dnech změnila. K dalším spekulacím přispělo i včerejší vyjádření ministra pro podnikání Petra Kyla. Ten uvedl, že premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a teploty dnes 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se zase zde na Vestec, na 3. kilometru zpoždění přes půl hodiny k Ořechu, ucpává se kvůli tomu i ulice k Barandovu před okruhem, zpoždění 15 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz od D11 k Průmyslové, je to na 30 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krč stojí auto, blokuje pravý pruh, kolona začíná na Barandovském mostě a je na necelých 10 minut. Dobřížská je plná před Mrázovkou, kolona se protáhla na jižní spojku, tam se brzdí před Barandovským mostem. V tunelu Blanka směrem na Troju na výjezdu na Trojský most se srazila dodávka a osobní auto, blokují odbočovací pruh. V Liberecké se jede pomalu z Ledňan do Holešoviček 20 minut. Strakonická je plná od okruhu do Malé Chuchle, plný je také Radotín. A v Žitné je dnes dopravní omezení za Krakovskou. Jede se tam pouze jedním pruhem ze tří a výrazně to zpomaluje magistrálu, zejména Legerovu ulici. Stojí se už z Nuselského mostu a je to hodně přes 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Jsme na Rádiu Praha třeba Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. A budou taky Kato a John, Turn the Lights On.

0: Je 7:45. V pražském Edenu začala 23. olympiáda dětí a mládeže. Na slavnostním úvodním ceremoniálu se představila řada sportovních hvězd. Asi nejvíc ale rozjásal stadion zpěvák Ben Cristoval, který patří mezi nejposlouchanější osobnosti české hudby právě u mladé generace.
1: Hecoval téměř 4000 mladých sportovců zpěvák Ben Cristoval. Jednoznačně největší ohlas měla už před zahájením jeho sportem motivovaná píseň Vlajka, kterou vydal před zimními olympijskými hrami v Itálii.
2: Jo, těším se, já mám rád tu jeho písničku Vlajka, to
3: stojíme za tebou.
1: Jak moc velkou radost z toho máte?
4: Obrovskou, protože jsem na tenhle ten song jsem se snažil napsat se tak, aby se mě našel každý, aby tam bylo něco z motivace, něco z toho, co se může objevovat během toho, když člověk reprezentuje nebo celkově dělá nějaký sport, ty pochyby, co má člověk v hlavě, ty překážky, co má člověk na cestě i vlastně v rámci nějakých sociálních médií a těle těch věcí.
1: Říkal Ben Cristoval v rozhovoru pro radiožurnál Sport a i když se na píseň snesla i negativní fanouškovská zpětná vazba, tak má Cristoval radost, že skladbu poslouchají samotní sportovci.
4: Když jsem ho viděl používat na sociálních sítích olympioniky, tak to bylo vlastně krásné.
1: Zpěvák Ben Cristoval má ke sportu hodně blízko, sám dělá brazilské bojové umění jiu-jitsu. Říká, jak velký je sportovec.
4: Rozhodně ne tak velký, jak jako děcka tady, nebo dřív asi bych řekl, že klidně jo, ale dneska je sport vlastně u mě třeba na druhém místě, což není pořád jako málo, taky se mu věnuju hodně, připravuju se teďka na mistrovství Asie v brazilském jiu-jitsu, který je v zimě, takže jakoby sportu, ale nejsem jakože, nejsem olympionický level, to ne.
1: A na závěr rozhovoru poslal Cristoval mladým sportovcům také tento vzkaz.
4: Ať hlavně dělají ten sport, který baví, ať to dělají tak moc, jak to cítí, ale si nesaží to dělat pro někoho jiného, ať to nedělají pro svý rodiče, ať to nedělají pro nějaký svůj kolektiv, ať to dělají prostě proto, že to chtějí dělat. To dělají čistě, ať nešikanujou nikoho, nikdo, nikdy. Když vyhraješ super, ale nesměj se nikomu druhému, nemám rád taky ty oslavy vítězství na úkor jakoby někoho jiného. Jo, ať jsou féroví, ať se v tom sportu zároveň aj vychovávají. A ne, že se skrze něj jakoby něco léčí.
1: Dodal Ben Cristoval, jeho skladby si užili sportovci na zahájení olympiády dětí a mládeže v Praze. Až do čtvrtka už budou sami bojovat, hrát nebo závodit za jednotlivé kraje na největší multisportovní akci v Česku. Z Edenu Karel Schamberger, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, sem tam se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Maxima 29 až 31 stupňů Celsia a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jardo Kolera, zdravím do dopravního infocentra.
5: Hezké ráno, na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Horší je situace směrem na letiště, brzdí se za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Je to na více než půl hodiny. Ve Strakonické směrem na Smíchov se popojíždí od okruhu do Malé Chuchle. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krč a do Sulické stojí nepojízdné auto, blokuje pravý pruh. Kolona se protahuje už do Dobříšské, zpoždění 20 minut. V Žitné je dopravní omezení před Krakovskou, jede se pouze levým pruhem, ucpává to Legerovu ulici, špatně se odbočuje. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede od D11 k Průmyslové půl hodiny, v Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan do Holešoviček na 25 minut, hraní špička je v plném proudu, plná jsou i další obvyklá místa, třeba Evropská z Dědiny nebo Horoměřická před Evropskou.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
5: Není za co, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Vinyl. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In The Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 8 hodin a 1 minuta a my si dáme zprávy Rádia Praha. Ve studiu s nimi je Denisa Žižková. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.

0: pražští radní dnes budou hlasovat o odvolání Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Několik městských částí a středočeských obcí by chtělo prodloužit metro a železnici na východě Prahy. Po výbuchu v katarské průmyslové zóně je nejméně 54 lidí zraněných, 18 dalších se pohřešuje. Dnes má být jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Radní hlavního města budou na dnešním jednání mimo jiné hlasovat o odvolání opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Pražští zastupitelé ho minulý týden odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru hlavního města. Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jirny a Nehvizdy. Pokračuje starosta 20. městské části za ODS Petr Měšťan.
2: Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území u nás v Horních Počernicích i na velké zastavitelné území ve středočeských obcích.
0: Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město zatím prodloužení metra B neplánuje. Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ras Laffan. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast Ras Laffan, kde sídlí společnost Qatar Energy, je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě. Během nedávné války na ní útočil Irán a od té doby byla několik týdnů uzavřená. Fotbalisté Egypta a Španělska se po výhrách dostali do čela svých skupin. Egypt otočil ve druhé půli zápas s Novým Zélandem a zvítězil 3-1. Belgie i na podruhé uhrála remízu, a to 0-0 s Íránem. V tabulce skupiny H jsou po dvou duelech lídry úřadující evropští šampioni Španělé, totiž porazili Saudskou Arábii 4-0, zatímco Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2. Další hrací den jsou na programu zápasy Argentina-Rakousko, Francie-Irák, Norsko-Senegal a Jordánsko-Alžírsko. Počasí bude jasné nebo polojasné, během dne přechodně oblačné. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Podíváme se na silnice s Jardou Kolorem.
4: Hezké ráno, na pražském okruhu jsou obousměrné kolony, před Tořekem horší je situace směrem na letiště, tam se kolona protahuje, brzdí se před sjezdem na Jesenici, na 81. kilometru je to na více než půl hodiny. Ve Strakonické na Smíchovce popojíždí od okruhu do Malé Chuchle. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krč stojí auto nepojízdné. Blokuje pravý pruh před sjezdem do Sulické, kolona se protahuje už do Dobřížské ulice, tam zpomalíte za tunelem Rázovka, zpoždění 20 minut. V Žitné je dopravní omezení před Krakovskou, jede se pouze levým pruhem, ucpává to Legerovu ulici, špatně se odbočuje. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od D11 průmyslové půl hodiny. V Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan do Holešoviček na 25 minut. Plná jsou i další obvyklá místa, Evropská z Dědiny k nádraží Veleslavín, Horoměřická před Evropskou a v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov stojí auto, blokuje pravý pruh před výjezdem na Anděl.
3: Já ti moc děkuju, Jardo, měj se.
4: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Tři čtvrtě minuty po osmé posloucháte Rádio Praha v pondělí 22. června. Máme třetí hodinu dnešního ranního vysílání. No a ne, druhou. A hezké ráno přeje Honza Chlaň. Co nás čeká? Sienna Spyro, Material Lover. Budou taky Linkini a jejich Castle of Glass a spousta dalších.

0: Linkin Park a Castle of Glass ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha až do dnešního poledne rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát dneska večer. V 9 bude to Dido a deska No Angel nebo London Beat a deska In the Blood. Je to na vás. Dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, sem tam se vyskytne přehánka nebo bouřka, maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 23 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. A jak to vypadá na silnicích, doplní Jarda Koller.
1: Hezké ráno, na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Horší je situace směrem na letiště, brzdí se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Je to na více než půl hodiny, ucpávají se kvůli tomu také příjezdy do Vestce z obou směrů po Vídeňské. Ve Strakonické směrem na Smíchov se popojíždí od okruhu do Malé Chuchle, na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krča do Solické stojí nepojízdné auto. Stále blokuje pravý pruh, kolona se protahuje do Dobřížské, zpoždění přes 20 minut. V Žitné je dopravní omezení pod Krakovskou, se pouze levým pruhem odspává to Legerovu ulici, tam se špatně odbočuje a stojí se také už z náměstí Míru a celou Anglickou. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede od 11 průmyslové půl hodiny, v průmyslové do Hostivaře se popojíždí od Českobrodské kyšní spojce. V Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan do Holešoviček na půl hodiny, plná jsou i další místa, Evropská z Dědiny k nádraží Veleslavín, Horovměřická před Evropskou a v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov stále stojí auto, blokuje pravý pruh před výjezdem na Anděl.
0: Díky moc a hezké ráno.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Hit týdne. Do hry obory jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande. Hey that I made you love me. O příčku výš najdeme ale Farben a René Miller. Body Talk.
3: Hit týdne.
0: A nejvíc nováčků se dostala Cindy Marso. Je v tom

0: bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marso, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžamo. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Je 8:30 a na Rádiu Praha před námi další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, v České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dečko a Rádio Junior. Celkem 1300 zásahů měli o víkendu hasiči v Česku kvůli bouřkám, uvedlo to dnes generální ředitelství hasičů. Řešili hlavně popadané stromy, povodně i utržené střechy. Česko čeká další tropický týden. Teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají k 35 stupňům Celsia. Dnes opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav v týdenní předpovědi. Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale slezský klub se proti verdiktu odvolal. Bude jasno nebo polojasno během dne přechodně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, prozradí Jarda Kolar z dopravního infocentra.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Horší je situace směrem na letiště, brzdí se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru, je to na více než půl hodiny, ucpávají se kvůli tomu příjezdy do Vestce i Vídeňskou ulicí z Jesenice. Na D7 na výjezdu z Prahy směr Chomutov se ucpal sjezd na letiště, popojíždí se od nájezdu z Evropské. Ve Strakonické směrem na Smíchov se popojíždí od okruhu do Malé Chuchle. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krč a do Sulické stojí nepojízdné auto, blokuje pravý pruh. Kolona začíná už v Dobří zpoždění 20 minut, na místě už je odtah. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od D11 Průmyslové téměř půl hodiny. V Průmyslové do Hostivaře se popojíždí od Českobrodské k jižní spojce, v Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan do Holešoviček na půl hodiny, plná je i Prosecká od Gbelské. Plná jsou i další místa, Evropská z Dědiny k nádraží Veleslaví nebo Horoměřická před Evropskou. A v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov stále stojí auto, blokuje pravý pruh před výjezdem na Anděl, na místě už je policie.
0: Já ti moc děkuju, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 8:30 na Rádiu Praha třeba Tera. Do you see?

0: Doučí anxiety ve 9:15 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Začalo léto a s ním opět vyjíždí i kinobus dopravního podniku. Oblíbená součást letních měsíců zamíří na osvědčená místa a nabídne výběr z českých i zahraničních filmů. Od pondělí ho najdete na náměstí Jiřího Berana v Čakovicích. Těšit se tam můžete na filmy jako Tanec s medvědem, Bláznivá střela nebo Dream Team. Vstup na všechna promítání je zdarma a projekt začíná ve 9:45 večer. Do konce léta se kinobus zastaví třeba ještě v Letňanech nebo na Zličíně. A nebo se zúčastněte komentované prohlídky štvanického klubu Fuchs 2. Řada mistrovství světa, velká vítězství československých hokejistů, renomovaný architekt, vynikající architektura, party, techno a rave music. Tohle všechno je spojeno s funkcionalistickou budovou stojící hned vedle magistrály na ostrově Štvanice. Komentovanou procházku pořádá v pondělí Open House Praha. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Prahu taky zajímá, jak dnes bude. Čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, sem tam se může vyskytnout přehánka nebo bouřka, maxima 29 až 31 stupňů Celsia. Teď jsme na 24 stupních, foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách přechodně sílit. Jak to vidí Jarda Koller z dopravního infocentra?
2: Hezké ráno, na pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Horší je situace směrem na letiště, brzdí se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru, je to celé na půl hodiny, ucpávají se kvůli tomu příjezdy do Vestce. Na D7 na výjezdu z Prahy směr Chomutov se ucpal sjezd na letiště, popojíždí se od nájezdu z Evropské. Ve Strakonické směrem na Smíchov se popojíždí od okruhu do Malé Chuchle, na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krč nepojízdné auto odtáhly. Kolona se rozjíždí, zatím začíná v Dobříšské za Mrázovkou. Na okruhu až spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od D11 Průmyslové téměř půl hodiny. V Liberecké zůstává půlhodinová kolona z Letňan do Holešoviček, plná je i Prosecká od Kbelské. V Evropské do Davids pojedete pomalu z Dědiny k nádraží Veleslavín, v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov stojící auto odtáhly, jede se plynule. A zaplnila se magistrála na příjezdech do centra Nuselský most a Legerova a také Vilzonova od Florence.
0: Jardo, já ti moc děkuju, zatím ahoj.
2: Není za co, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
5: Dido. Viny.
4: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? Viny. To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Praha 5 podpoří místní pobočku Člověka v tísni, zajistí tím program pro rodiny v obtížné životní situaci. Po ruském dronovém úderu na tureckou nákladní loď zemřel jeden člověk, uvedlo to ukrajinské námořnictvo. Tenistky Bousková s Noskovou v přípravě na Wimbledon ovládly turnaje v Nottinghamu a Berlíně. Dnes má být jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a teploty maximálně 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští radní dnes projednají odvolání zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Udělat to chtějí kvůli jeho kauze 3 nepřiznaných bytů. Podle Prokopa šlo o omyl a za pochybení zaplatí pokutu. V pátek řekl, že byty koupil legálně a že si na ně vydělal podnikáním a investicemi. Zastupitele hlavního města ho minulý týden odvolali z postu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Víc než 340 tisíc korun poskytne Praha 5 místní pobočce Člověka v tísni. Organizace peníze využije na zajištění programu Děti patří domů. Ten podporuje rodiny v obtížné životní situaci, zaměřuje se také na podporu předškolního vzdělávání, říká ředitel pražské pobočky Člověka v tísni Václav Kučera.
2: Z projektu využíváme prostředky zejména pro mzdové účely a doplňuje to nedostatečné prostředky z kraje a ze státu na tuhle službu.
0: Vedení relaxačního centra Labe v Nymburce sníží vstupné. Návštěvníci ušetří za jednotlivce i za rodinu. Nové ceny budou platit od 1. července do konce srpna, říká mluvčí města Marta Svobodová.
3: Dospělí v létě na celodenním vstupném ušetří 300 korun, děti, studenti a seniori o 20 korun více. Za rodinné vstupné zaplatí návštěvníci polovinu současné ceny a nově také zavádíme výhodné permanentky na 10 vstupů.
0: Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod panamskou vlajkou. Na plavidle následně vypukl rozsáhlý požár, informuje o tom ukrajinské námořnictvo. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby po útoku zemřel člen posádky egyptské národnosti. Dalších 8 námořníků se evakuovalo. Podle Kuleby se jednalo o obchodní civilní loď mířící do jednoho z ukrajinských přístavů. Moskva se k informacím zatím nevyjádřila. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.

0: Praze dnes čekejte jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přeháníky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Před námi jsou teď dopravní informace s Jardou Kollerem. Kollerem? Jo, v pořádku.
3: Ano, stále ještě. Hezké ráno. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru, je to na půl hodiny k Ořechu. Směrem na letiště čekejte ještě jednu kolonu na D7 na výjezdu z Prahy od nájezdu z Evropské, zpoždění dalších 15 minut. Je to kvůli dopravnímu omezení u sjezdu na letiště. Na okruhu směrem na letiště se jede pomalu z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu 15 až 20 minut. V Radlické na Smíchov je fronta z Valtrovky k Dobříšské na více než 20 minut. V Plzeňské pojedete pomalu z Poštovky k Mrázovce. Na okruhu a Štěrboholské spojice zůstává obvyklá kolona od D11 k Průmyslové na 20 minut. Liberecká do centra je nadále zcela plná, podobně Povltavská směrem z Balabenky před odbočkou na Bulovku. A plná je také magistrála na příjezdech do centra Nuselský most Legerova a také Vlzonova od Florence.
2: Jardo, moc díky a promiň, já jsem totiž měl pocit, že jsem místo Kollerem řekl Korelem a to by byla chyba.
3: V pořádku, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 9:45 a vy posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Toto jméno znamená z latiny malá nepatrná. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. První norský král od 14. století byl korunován před 120 lety v roce 1906 v katedrále v Trondheimu. Po znovu obnovení nezávislosti Norska se hlavou státu stal Hákon VII. Stal se i posledním korunovaným králem, protože o dva roky později parlament severské země korunovace zrušil. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. A 50 má dneska Martin Staško, ano, ten pokrový hráč, který v americkém Las Vegas vyhrál v přepočtu kolem 98 milionů korun. Tak všechno nejlepší vám všem, pěkné pondělí a dobrý nový týden.
0: To pondělí bude jasné až polojasné, během dne přechodně až oblačné, sem tam se vyskytne přehánka nebo bouřka, maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 24, a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Jardu Kollera zdravím do dopravního infocentra.
5: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru, je to na půl hodiny k Ořechu. Směrem na letiště čekejte ještě kolonu na D7 na výjezdu z Prahy od nájezdu z Evropské, zpoždění dalších 15 minut. Je to kvůli dopravnímu omezení u sjezdu na letiště. Na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu 15 až 20 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína za nájezdem z Liberecké jsou silničáři uzavřeli pravý pruh, kolonu čekejte od sjezdu z Cínovecké na 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce zůstává obvyklá kolona od D11 k Průmyslové na 20 minut, Liberecká do centra nadále po pojíždí zdržení 15 až 20 minut, podobně Povltavská směrem z Balabenky před odbočkou na Bulovku. Magistrála je plná na příjezdech do centra, Nuselský most a Legerova a také Vlzonova od Florence, a v Patočkově do centra postojíte před vjezdem do tunelů půl hodiny kvůli regulaci.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
5: Není za co, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: byl Freddie Mercury a Living on My Own. Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Praha 8 plánuje na podzim zakázat mezi 7:30 a 8:00 ráno vjezd k základní škole Hovorčovická. Zavedení tzv. Školní ulice má zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy. Radnice v okolí plánuje i stavební úpravy. Školní ulice zavádějí i jiné městské části v metropoli. Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře z motoristů o penězích, ne o hodnotách či nezávislosti. Plníme, co jsme slíbili voličům, uvedl dnes časně ráno ministr na síti X. Reagoval tak na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek, při níž v neděli v Praze několik tisíc lidí vyjádřilo nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvalo k odvolání Klempíře. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Fotbalisté Bohemians 1905 se rozloučili s útočníkem Jusufem Hilálem a záložníkem Robertem Hrubým. Vršovický klub opustí poté, co jim na konci června vyprší smlouva. Pražané, kteří dnes fyzickými testy na FTVS zahájí letní přípravu, o tom informovali na sociální síti X. Dnes má být jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu, v tunelech zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, zpoždění přes 20 minut k Ořechu v osobních autech. Směrem na letiště čekejte kolonu ještě na výjezdu po D7 od nájezdu z Evropské, zpoždění dalších 15 minut, je to kvůli dopravnímu omezení u sjezdu na letiště. Na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu 15 až 20 minut. Ve Kvelské směrem do Hloubětína za nájezdem z Liberecké jsou silničáři uzavřeli pravý pruh, kolonu čekejte od sjezdu z Cínovecké na 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce zůstává obvyklá kolona od D11 Průmyslové na 20 minut. V Povltavské zůstává kolona z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku. Z Nuselského mostu se jede k muzeu 20 minut. V Reslově a Ječné se jede krokem od Stančícího domu k magistrále a čerstvá nehoda v Těšnovském tunelu ve směru na Prahu 1. Srazila se dvě auta a blokují pravý pruh.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, měj se.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava.

0: Je 9:45. V Podolí najdete přes 100 let starou loděnici. O nejstarší sportovní klubovnu a domov českého jachtklubu se zajímala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Se nacházíme už v té historické části, že jo, naší budovy, která je ale využívaná pro sport, je to loděnice. Tady, kde stojíme, byla dřív šermířská plošina. Resler Ořovský tuto budovu postavil 1912.
2: Představil mi budovu předseda jachtklubu Pavel Švarc. Nejstarší loděnice v Praze je památkově chráněná a je postavená na hrázi. Už v době svého vzniku byla nadstandardně vybavená.
1: Měla tekoucí vodu, měla elektřinu, měla ty elektrické vrátky tady, které jsou taky součástí té památkové ochrany. A co je úplně nejcennější, tak jak tato historická budova vznikla, do dneška slouží svému účelu. My na

0: Na těch výtahách z roku 1912 furt vytahujeme motorové lodě, čluny do garáže a tak dále.
1: Z malých okének v budově je jedinečný výhled na řeku a taky na historické město. Zážitkem je také vůně dřeva a typické praskání stoleté podlahy. Budova je třípatrová. Na úrovni terénu je klubová jídelna a obrovský hangár pro desítky jachet. Pak jsme se přemístili o patro výš.
0: Tady se nacházíme na verandě, kde pořádáme různé schůze a tak dále. Nejslavnější se stala účastí ve filmu Vrchní prchni. Když se podíváte tam, tak vidíte, byla ta šatna, kde on vracel peníze a vyúčtovávali tu šešovicovou polívku. Matko, to vás natáh. Nakonec úplně nejcennější, co tady v budově máme, tak to je tento dřevěný nábytek, protože to je úplně původní nábytek, který byl ještě na plovoucích loděnicích předchůdce tohoto klubového domu. A takže to jsou židle nějakých 120 let staré. A když vidíme historické záběry, kdy nás navštívil Masaryk nebo byl tady ten olympijský kongres, tak to bylo všechno vybaven tímto nábytkem a ty bílý židle tam jsou.
1: Loděnice v Podolí je jedna z nejstarších klubových staveb u nás. Monika Doležalová, Rádio Praha.
2: Dneska bude v Praze jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, sem tam se vyskytnou přehánky nebo bouřky, maxima 29 až 31 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí. A ještě Jarda Koller a doprava.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru, zpoždění přes 20 minut. Na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, ve Kbelské do Hloubětina za nájezdem z Liberecké jsou silničáři, popojíždí se od nájezdu z Cínovecké, zpoždění přes 10 minut. Z Nuselského mostu se jede k muzeu 20 minut, v Reslově a Ječné se jede krokem od tančícího domu k magistrále, v Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 se srazila dvě auta, blokují pravý pruh a plná je také Svatovícká v celé délce a v obou směrech.
2: Já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, Ardo. Měj hezké pondělí a celý týden.
3: Díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
6: Give me a beat.
5: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Hit.

0: pondělí 22. června Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
1: Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se má přesunout pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Klempířem. Středočiští hasiči měli kvůli bouřkám o víkendu 439 výjezdů. V Kongu už je přes 1000 nakažených ebolou. Dnes bude jasno nebo polojasno, k večeru se mohou objevit přehánky, teploty až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
3: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
1: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agendy. Předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani s experty. Hasiči ve středních Čechách dál odklízí následky víkendových bouřek. Od sobotního odpoledne měli kvůli špatnému počasí 439 výjezdů. Problémy způsobovaly například popadané stromy na silnice nebo zatopené sklepy rodinných domů, říká mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
4: V 274 případech jsme vyjeli na popadané stromy, které padly přes pozemní komunikace a znemožňovaly tak průjezd. V 74 případech jsme odstraňovali jiné nebezpečné stavy. Tam většinou hrozilo nějakým nebezpečným zprodlení, zhoršení situace, ať už třeba právě nakloněný strom. V 91 případech jsme vyjeli na čerpání vody.
1: Hasiči odklízeli například i naplavené bahno ze silnic a podjezdů. Bouřky na některých místech také poničily střechy budov nebo úrodu zeleniny a ovoce. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000. Informovali o tom místní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam po nákaze zemřelo 254 lidí. Virus se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba nemoci. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Globální riziko ale hodnotí jako nízké. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum si vylepšila i vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je nově 22. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dnes dopoledne sleduje Jarda Koller. Hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru. Tam se náhle brzdí v zatáčce, zpoždění přes 20 minut k Ořechu v osobních autech. Na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu 15 minut. V Egbelské směrem do Hloubětína za nájezdem z Liberecké jsou silničáři, sbírají odpadky. Uzavřený je pravý pruh teď před sjezdem na Prosek, popojíždí se od nájezdu z Cínovecké, zpoždění 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce zůstává tradiční kolona od D11 k Průmyslové na 20 minut a v Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 se srazila dvě auta, blokují pravý pruh, popojíždí se od Negrelliho viaduktu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je dopolední Praha. Děkujeme, že jste se nový týden rozhodli odstartovat s vysíláním Českého rozhlasu. V dopoledním vysílání po 10. hodině pokračujeme v playlistu. Zazní Felixie na Kaskáda. Taky Lucas Graham. Česko čeká další tropický týden. O víkendu může být až 630 stupňů Celsia. Podrobnosti ve vysílání už za chvíli. Teď Support Lesbians a Moving On. Hezký poslech, přeji Vojtěch Přívětivý. Listen, my good friend.

0: Simply Red dozněli na 107,1 FM. Dobré dopoledne, Praho, je pondělí 22. června a před námi další velmi horký den. Teploty v metropoli až kolem 31 stupňů Celsia. Česko ostatně čeká další tropický týden. Teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Dnes zároveň podle týdenního přehledu Českého hydrometeorologického ústavu opět hrozí silné bouřky. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra, a to zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy. Aktuálně je nad Prahou jasno, už teď minutu nebo půl minuty po čtvrt na 11 měříme 27 stupňů Celsia. Podrobnosti o předpovědi počasí na tento týden najdete na webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej.
0: A jak to vypadá na pražských silnicích? Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolona, hlavně kamionů, začíná před sjezdem na Jesenice na 80. kilometru. Osobními auty počítejte se 20 minutami navíc k Ořechu. Dál směrem na letiště se znovu jede v koloně před sjezdem na Dejvice. Kolona pokračuje do Ucpaného sjezdu na letiště, zdržení dalších 20 minut. Na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, je to zhruba na čtvrt hodiny. Vekbelské směrem do Hloubětí na sousilničáři, sbírají tam odpadky, uzavřený je pravý pruh před sjezdem na Prosek, po pojíždí od nájezdu z Cínovecké zpoždění 10 minut. Na okruhu až Štěrboholské spojce zůstává tradiční kolona od D11 k Průmyslové na cirka 20 minut a v Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 se srazila dvě auta, blokují pravý pruh, po pojíždí se od Negraliho viaduktu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Zara Larsen nás na Rádiu Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Ty pro vás má v 10:30 Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. V Praze 11 by do 4 let mohlo být nové venkovní koupaliště. Městská část si chce nechat vypracovat architektonickou studii. Koupaliště by mělo vzniknout vedle krytého bazénu u ulice Mírového hnutí. Náklady na výstavbu areálu a parkovacího domu pro 130 aut odhaduje radnice na 250 milionů korun. Pětina školáků ve věku 11 až 15 let podle studie pije energetické nápoje každý týden. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Poslanci navrhovali omezení prodeje v minulém volebním období, ke schválení ale nedošlo. Omezení dostupnosti těchto nápojů dětem podporuje i dětský ombudsman Martin Beneš. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna environmentální stanoviska, která jsou potřebná pro budoucí stavbu vodního díla Nové Heřminovy. Rezort to dnes uvedl v tiskové zprávě zaslané ČTK. Stanovisek je celkem 9, ministerstvo nyní vydalo poslední 2. Zahájení stavby je naplánované na podzim roku 2027. Fotbalista Filip Panák se přesune od A týmu pražské Sparty k jejímu třetiligovému Bčku. U rezervy, která v uplynulé sezóně sestoupila z druhé nejvyšší soutěže, bude 30-letý stoper plnit roli mentora. Letenský klub o tom informoval na svém webu. Dnes má být jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller ví, jak to vypadá na pražských silnicích. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je nadále silný provoz. Zpomaluje se za sjezdem na Jesenici. Na 3. kilometru k Ořechu čekejte 15 minut navíc. Dál směrem na letiště se znovu jede v koloně před sjezdem na Dejvice. Kolona pokračuje do ucpaného sjezdu na letiště s držením dalších 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětína jsou silničáři, sbírají odpadky, uzavřený pravý pruh před sjezdem na Prosek. Navíc se před omezením před okamžikem srazil ještě kamion a osobní auto. Popojíždí se už z Cínovecké odjezdu na Březině Ves. Na okruhu a Štěrboholské spojce zůstává kolona od D11 k Průmyslové na 20 minut a v Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 se srazila 2 auta, blokují pravý pruh, kolona se ovšem rozjela, provoz zeslábl. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Popadané kamení, vyvrácené stromy a silnice ve špatném stavu. Taková situace byla v Břežanském údolí jižně od Prahy. Silničáři proto začali cestu na začátku března opravovat. Jak uzavírka ovlivňuje řidiče, to si povíme s naším reportérem už za chvíli. Hezký poslech.

0: Tři měsíce silničáři opravují cestu mezi Pražskou Zbraslaví a Dolními Břežany. V takzvaném Břežanském údolí v současnosti zabezpečují skalní masivy a staví nové opěrné zdi. Jak konkrétně tyto práce vypadají, se vydal na místo zjistit reportér Josef Beneda, který je s námi teď ve spojení. Josefe, hezké dopoledne.
1: Hezký den z Dolních Břežan. Silničáři opravují zhruba 3,5-kilometrový úsek silnice. Z jedné strany cesty musí řešit padající kamení ze skal, takže musí provést sanaci a skály zabezpečit. Na druhé straně silnice je potok, kvůli kterému zase musí dělníci vybudovat opěrné stěny. Konkrétně jich je 22. Celou stavbu navíc komplikuje to, že silnice jako taková je poměrně úzká, takže pro velké stavební stroje je někdy složité se v místě vyhnout. Práce proto musí provést postupně, takže třeba v části u Zbraslavi už jsou stěny téměř hotové a u Břežance teprve začínají stavět. Podle krajské správy a údržby silnic je toto stavba jednou z největších v letošním roce a vyjde na zhruba 352 milionů korun.
0: Jak už zaznělo, Břežanské údolí je uzavřené od začátku března. Jak výrazně to v oblasti komplikuje dopravu?
1: Objezd Břežanské údolí je poměrně složité, protože, jak název napovídá, v jeho okolí je poměrně kopcovitý terén a objízdné trasy jsou proto poměrně dlouhé. Pokud se řidiči potřebují dostat z Dolních Břežan do Zbraslavy, musí jet přes obce Ohrobec, Zvole a Vrané nad Vltavou. Donedávna mohli využít také cestu přes Pražský okruh. Od 11. června je ale také ta uzavřená, konkrétně Pražská ulice, kterou silničáři musí opravit a také tam položit tzv. Tichý asfalt, který má nízkohlukové vlastnosti. Odhadované náklady jsou zhruba 5,5 milionů korun. Na dálnici D0 kolem hlavního města tak musí lidé najíždět přes menší ulice skrz Dolní Břežany a hrozí jim tak krátké zdržení. Radní Středočeského kraje pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS ale popisoval, že od starostů a lidí z okolních obcí nezaznamenal po třech měsících žádné větší stížnosti na dopravní komplikace.
0: I přesto se zeptám na informaci, která si řidiče zajímá nejvíc, jak dlouho ještě budou obě cesty v Dolních Břežanech uzavřené.
1: Tak oprava Pražské ulice nepotrvá příliš dlouho, přece jenom není tak náročná a podle odhadů by práce měly být hotové nejpozději do 10. července. Konec prací na Břežanském údolí, ten byl původně plánovaný do konce listopadu, stavební firma ale narazila na částečné komplikace s odboráváním některých částí skal, takže hrozí, že by se práce mohly ještě prodloužit. V tuto chvíli ale platí, že nejpozději do konce roku se má Břežanské údolí otevřít.
0: Dělníci je opravují cestu v Břežanském údolí, budují tam opěrné stěny, které zabrání pádům kamení na vozovku. Podrobnosti jsme probrali s naším reportérem Josefem Benedou. Josefe, díky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a my se jdeme ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich vypadá. Na Pražském okruhu směrem na letiště je nadále silný provoz, zpomaluje se za sjezdem na Jesenici na 3. kilometru k Ořechu, čekejte zhruba 15 minut navíc. Dál směrem na letiště se znovu jede v koloně před sjezdem na Dejvice, kolona pokračuje do Ucpaného sjezdu na letiště, zdržení další čtvrt hodinu. V Cínovecké směrem do centra se za sjezdem na Ďáblice srazily dva kamiony, jsou v pravém pruhu, je tam fronta od sjezdu na Březině Ves, zdržíte se do 10 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína jsou silničáři, uzavřený je pravý pruh před sjezdem na Prosek. Navíc se před omezením srazil kamion s osobním autem. Popojíždí se už Cínoveckou, zpoždění přes 10 minut. Na okruhu a Štěrbolské spojce zůstává kolona od D11 k Průmyslové na 15 minut a v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: V 11 hodin posloucháte vysílání Rádia Praha. Teď pro vás máme další zprávy ve studiu s nimi. Denisa Žižková, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Pražští hygienici v květnu v restauračních zařízeních udělili meziročně víc pokut. Státní zástupce posílá před soud pekárnu z koncernu Agrofert kvůli možnému dotačnímu podvodu. Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post britského premiéra. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pokuty za 132 tisíc korun rozdali v květnu pražští hygienici ve stravovacích zařízeních. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o více než 100 tisíc. Celkem provedli 115 kontrol. Mezi nejčastější nedostatky patřila nedostatečně vyčištěná vzduchotechnika, podlaha nebo mrazící zařízení, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok.
3: Často se věnujeme podnětům na zdravotní obtíže po jídle. V květnu jich lidé nahlásili 60 a naše kontroly potvrdily, že v téměř polovině případů byly tyto podněty oprávněné a došlo k pochybením.
1: Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server iRozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost pekárna Zelená louka, která spadá pod Agrofert, a také dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik, provoz vlaků je zastavený. Britský premiér Keir Starmer odstoupí z čela lejbristické strany, oznámil to při dnešním projevu před Downing Street 10. Jeho nástupce by měl funkci přebrat v září. Starmer neoznámil, kdo ho nahradí. Média ale píší o bývalém starostovi Manchesteru Andy Burnhamovi. Ten podle agentury Reuters vítězí v průzkumech v oblíbenosti mezi členy lejbristické strany a mohl by tak souboj o její vedení vyhrát. Nominace na předsedu má začít vedení lejbristů přijímat od 9. července. Fotbalisté Egypta a Španělska se po výhrách dostali na mistrovství světa do čela tabulky svých skupin. Egypt otočil po změně stran na zápas s Novým Zélandem a zvítězil 3-1. To Belgie i na podruhé uhrála remízu, tentokrát 0-0 s Íránem. Dělí se s ním o druhou příčku a jsou o 2 body za Egyptem, pokračuje belgický brankář Thibaut Courtois.
4: Myslím, že jsme vlastně neodehráli vůbec špatný zápas. Vypracovali jsme si dost šancí, ale prostě neskórovali. Golman je podržel, odchytal velmi dobré utkání. Já za tolik práce neměl. Když ale nedokážeme proměňovat šance, bývá to většinou takovéhle trápení. Před závěrečným duelem s Novým Zélandem jsme pod velkým tlakem. Musíme vyhrát.
1: Španělé vyhráli nad Saudskou Arábií 4-0 a posunuli se na první pozici skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kap Verdy po remíze ve vzájemném utkání 2-2. Bude jasno, polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme taky na pražské silnice, jak to na nich vypadá, ptám se Jardy Kolera.
6: Hezké dopoledne na D11. Z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly na 5. kilometru havarovalo osobní auto, dá se projet pouze levým odstavným pruhem, je tam krátká kolona. Na pražském okruhu směrem na letiště je nadále silný provoz, zpomaluje se za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru, jsou to hlavně kamiony, k Ořechu čekejte 15 minut navíc. V Cínovecké směrem do centra za sjezdem na Ďáblice se srazily 2 kamiony, jsou v pravém pruhu, je tam fronta od sjezdu na Březině Ves, zdržíte se do 10 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína jsou silničáři uzavřený, je pravý pruh před sjezdem na Prosek a popoždí se už Cínovecké zpoždění přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce zůstává kolona od sjezdu na Běchovice Krumyslové na necelých 15 minut a v Bělohorské je fronta z centra před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, v pondělí 22. června posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to, 5,5 minuty po 11. hodině, to je aktuální čas a také čas, kdy pokračujeme v hitech. V této hodině zazní třeba Lola Young. Taky Damion David. První krok k metru, co jede i za Černý most. Obce na východě Prahy podepsaly společné memorandum. Víc si ve vysílání řekneme už za chvíli. Teď Bastil, hezký poslech, přeju, vojtěch přívětivý.

0: Kings of Leon v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jirny a Nehvizdy. O jejich úsilí hovoří hlavně memorandum mezi městskými částmi Praha 14 a Praha 20, obě v čele s ODS a zmíněnými obcemi. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město ale zatím prodloužení metra B neplánuje. Víc o tom píšeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte. My se teď podíváme hlavně na pražské silnice na D11 z Hradce Králové do Prahy. Za sjezdem na Úvaly na 5. kilometru havarovalo osobní auto. Dá se projet pouze levým pruhem. Je tam kilometrová kolona, zpoždění do 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště je nadále silný provoz. Zpomaluje se za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. K Ořechu čekejte zhruba 15 minut navíc. Ve Kbelské směrem do Hloubětína jsou silničáři. Uzavřený je pravý pruh před sjezdem na Prosek. Pojíždí se už Cínoveckou, zpoždění přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce zůstává kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na necelých 15 minut a ve Vilzonově se popojíždí od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Liny jste poslouchali v dopolední Praze, bylo 11:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Zastupitele hlavního města a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Dnes ho na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů odvolali radní Prahy. Důvodem je zjištění Seznam zpráv z minulého týdne, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitele už politika minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop uvedl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opozici. Práci. Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Prahu 8 s Prahou 6 začne jezdit v polovině srpna. Vyplývá to z informačního materiálu, který dnes dostali pražští radní. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra labouristické strany, tedy i šéfa vlády. Už o tom informoval krále Karla III. Národní konvent labouristů má otevřít nominace na nového předsedu 9. července. Strana tak bude mít nového lídra a Velká Británie nového premiéra před zářijovým návratem poslanců z parlamentních prázdnin. Počasí bude dnes jasné nebo polojasné, během dne přechodně oblačné a teploty až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje kolega Jarda Koller. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na úvaly na 5. kilometru havarovalo osobní auto, dá se projet pouze levým pruhem, je tam 2-kilometrová kolona, zpoždění 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště je nadále silný provoz, zpomaluje se za sjezdem na Vestec a Jesenici. Na 82. kilometru provoz nově brzdí stojící kamion za nájezdem z Barandova na 16. kilometru, blokuje pravý pruh, zpoždění přes 20 minut. V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 se jede krokem od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště. Zdržíte se 15 minut, ve Vilzonově se popojíždí od Bulhara k muzeu a v Bělohorské z centra postojíte před Vypichem 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 3,5 minuty po 11:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Začala olympiáda dětí a mládeže, vůbec poprvé se odehrává v Praze, vstupné je na všech 33 sportovištích zdarma. Za chvíli se k tomu řekneme víc, do té doby třeba Bruno Mars nebo Monkey Business. Hezký poslech přejeme.
2: Rádio

0: slyšeli Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. Dobrý den. V hlavním městě začala olympiáda dětí a mládeže. 3,5 tisíce sportovců ve věku od 12 do 16 let bude do čtvrtka bojovat ve 23 disciplínách. Jak se na stadiony dostanete, nám řekne reportér Mikuláš Vochoska, který sleduje házenou na sportovišti v Kobylisích. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den. Pořadatelé už před časem potvrdili, že vstup na veškeré sportovní soutěže a zápasy je po celou dobu olympiády úplně zdarma. To platí pro všech 33 sportovišť po celé Praze. Nemusíte se nikam předem registrovat, stačí prostě přijít, sednout si na tribunu a fandit. Zdarma je přístup také na olympijský dům na pražském výstavišti, který organizátoři slavnostně otevřeli dnes v 9:30. Je tam na každý den připravený doprovodný program, koncerty a soutěže.
0: Jak je to s dopravou na stadiony?
1: Tak organizátoři nedoporučují na zápasy přijíždět auty, protože nemůžou u všech sportovišť zajistit parkování pro veřejnost. Pokud je u některého sportoviště omezené stání, je většinou rezervované pro jednotlivé týmy a delegaci sportovců. Pořadatelé proto doporučují využít veřejnou dopravu. Všechna olympijská stanoviště jsou celkem dobře dostupná metrem, tramvajemi nebo autobusy. Například sem ke sportovišti v pražských Kobylisích sem přijel tramvaj číslo 10 na zastávku Střelničná a přesun na ten samotný stadion mi trval zhruba 5 minut. Ještě dodám, že hlavní město umožnilo akreditovaným sportovcům, kteří se olympiády účastní, využívat hromadnou dopravu zcela zdarma.
0: Zmínili jsme, že těch stadionů je 33, tak kde všude je najdeme?
1: Tak je to skutečně po celé Praze. V házené soupeří děti tady v Kobylisích, utkání beach volejbalu jsou nedaleko na Ládví. Fanoušci florbalu se můžou přijet podívat třeba do Prahy z Hřeb a třeba atletika je v pražské Julisce. Plavci budou soutěžit na plaveckém stadionu v Podolí, tam by to podle organizátorů

0: nemělo zásadně omezit veřejnost, která by se chtěla v tomhle horkém počasí přijít vykoupat. Ještě dodám, že na bezpečnost dohlíží bezpečnostní služba a složky integrovaného záchranného systému.
1: V Praze začala olympiáda dětí a mládeže. 3500 mladých sportovců bude do čtvrtka bojovat v různých disciplínách a my vám z toho budeme každý den přinášet vstupy a reportáže. To byl reportér Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky, hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
1: No a jak to vypadá na silnicích? Na Pražském okruhu směrem na letiště je nadále silný provoz, zpomaluje se za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Provoz nově brzdí stojící kamion za nájezdem z Barandova na kilometru 16,5. Blokuje pravý pruh, zpoždění přes 20 minut. V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 se jede krokem od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště, zdržení čtvrt hodiny. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence k muzeu, v Bělohorské směrem z centra postojíte před vypichem kolem 10 minut. A v ulici k Barandovu směrem do centra je kolona před omezením u teras na necelých 10 minut. Dobře dojďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In The Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 12 hodin, 1 minuta, jsou tady zprávy a Denisa Žižková.
2: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Kvůli poruše trakčního vedení nejezdí tramvaje v Bělehradské ulici v Praze. Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 31 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize stávkují, protestují tím proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by také výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. Stávku v Českém rozhlase sleduje náš reportér Jakub Vik.
4: Stávku můžou posluchači zaznamenat ve vysílání rozhlasu, například před chvílí minutu ticha nebo zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy Veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Protestující právě teď symbolicky objímají lidským řetězem budovu rozhlasu. Na malém pódiu u vchodu z Vinohradské ulice vystoupila třeba Aneta Langerová a další hudebníci nebo herci. Program pokračuje až do večera. Pracovníci stávkují i v regionálních rozhlasových studiích. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Mezi náměstím Bratří Synků a IP Pavlova v Praze nejezdí tramvaje. Nákladní auto s bagrem strhlo v Bělehradské ulici trakční vedení. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné. Linky 6 a 11 jezdí odklonem. Pokračuje mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
5: Na místě v současné chvíli je zastavena doprava jak pro tramvaje, tak pro motorová vozidla a dopravní policisté zjišťují přesné příčiny a okolnosti celé dopravní nehody.
2: Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval 2 lidi a společnost pekárna Zelená louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Český rozhlas a server iRozhlas. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí až 5 let vězení, pokračuje Bašný.
6: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
2: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat, vinu ale odmítá. Podrobnosti se dočtete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Španělsko vyhrálo na mistrovství světa ve fotbale nad Saúdskou Arábií 4-0, Egypt nad Novým Zélandem 3-1, zbývající 2 duely skončily remízou, Belgie hrála s Iránem 0-0 a Uruguay s Kap Verdami 2-2. Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty dnes 29 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Situaci na pražských silnicích sleduje Jarda Koller. Dobré poledne.
7: Hezké poledne. Na pražském okruhu směrem na letiště stojí za sjezdem na Barrandov porouchaný kamion. Na 16,5 kilometru blokuje pravý pruh, musí kvůli tomu regulovat provoz v tunelech. Poprvé se brzdí před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Osobními auty počítejte s 20 minutami navíc. Ucpává se kvůli tomu ulice k Barrandovu před okruhem. V Lipské na výjezdu z Prahy pod S7 se jede krokem od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště. Zdržíte se 15 minut. Ve Vilzonově se popojíždí od Bulhara k Václavskému náměstí. A v Bělohorské z centra postojíte před Vypichem necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 13 hodin. Dnes ho celý náš tým, včetně původně plánovaného hosta, předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pražákům je hej. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště stojí za sjezdem na Barrandov porouchaný kamion. Na 16,5 kilometru blokuje pravý pruh, musí kvůli tomu regulovat provoz. Poprvé se brzdí před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru, osobními auty počítejte s 20 minutami navíc. Ucpává se kvůli tomu také ulice k Barrandovu, a to od Kauflandu. V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 se jede krokem od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Ve Vilzanově se popojíždí od Florence k muzeu a v Bělohorské směrem centra postojíte před Vypichem, a to 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pražákům je hej. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení. Hit týdne.

0: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stojí za sjezdem na Barrandov kamion, blokuje pravý průh a tvoří se kolona už za sjezdem na Jesenici. Tam zastavují kamiony kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Nárazově se ale zdržíte i v levém pruhu. V Blance směrem na Troju opatrně za sjezdem na Dejvice. V odbočovacím pruhu bude měnit řidič kolo na nákladním autě. V Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu, zdržení je asi 10 minut. Na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směrem na Smíchov velmi opatrně, v pravém pruhu se tam srazila dodávka a osobní auto. A na magistrále je plná Wilsonova, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pražákům je hej. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pražákům je hej. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště, opatrně za sjezdem na Barrandov. Odtahují tam kamion, blokuje pravý pruh a tvoří se kolona už za sjezdem na Jesenici. Tam zastavují kamiony, kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů se ale nárazově zastavuje i v levém pruhu. V Blance směrem na Troju opatrně za sjezdem na Dejvice. V odbočovacím pruhu bude měnit řidič kolo na nákladním autě. V Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Věpichu, zdržení je asi 10 minut. Na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směrem na Smíchov velmi opatrně řeší tam nehodu dodávky a osobního auta v pravém pruhu a začíná se tvořit kolona už od Barrandovského mostu. A na magistrále je plná Vilzanova, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pražákům je hej. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pražákům je hej. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Charlie Puth, One Call Away, s vámi je Rádio Praha. Máme chvilku po 13. hodině. Denisa Žižková ve studiu připravená s aktuálními zprávami. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, ty taky, Oldo. Hezké odpoledne. V Praze na Palmovce se srazily dvě tramvaje. Bývalý řidič prezidenta Pavla dostal pokutu a zákaz řízení na rok a půl, potvrdil to krajský soud. Pyrotechnikovi se podařilo deaktivovat munici u brněnského hlavního nádraží. Bude jasno nebo polojasno a teploty až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na křižovatce ulic Sokolovská a Zenklova v Praze 8 se srazily dvě tramvaje, nikdo se nezranil, provoz v místě je zastavený. Omezení se dotýká 7 linek, které jezdí odklonem. Náhradní autobusová doprava není zavedena, jak dlouho odstraňování nehody potrvá, není jasné. Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jirny a Nehvizdy. Pokračuje starosta 20. městské části za ODS Petr Měšťan.
3: Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území u nás v Horních Počernicích i na velké zastavitelné území ve středočeských obcích.
1: Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město ale zatím prodloužení metra B neplánuje. Řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na rok a půl. Musí také zaplatit pokutu přes 50 tisíc korun. Potvrdil to krajský soud v Hradci Králové. Trest mu v minulosti uložil okresní soud. Řidič se proti němu odvolal. Rozsudek krajského soudu už je ale pravomocný. Kop podle něj porušil povinnost řidiče a povinnost policisty. Alkohol pil totiž v době služební pohotovosti. Podle státního zástupce Lukáše Vodičky Kop u policie končí. Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělnici dnes našli na nedalekém stanovišti. Zřejmě šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
4: Díky tomu, že ta puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
1: Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa. Na poslední a klíčový zápas o postup v noci ze středy na čtvrtek českého času nastoupí na závěr skupiny v Mexiku proti domácím. Na reprezentace patří na šampionátu k týmům, které nejvíc nacestují. Za sebou už mají z Dallasu lety do Mexika a Atlanty. Na tréninky jezdí zhruba půl hodiny do Mansfieldu. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
5: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitý faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme.
1: Dnes čekejte jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi na silnicích, Tomáš Kolmistr kouká na to, kde je to nejhorší a řekne nám to až 15-minutové zdržení. Vítej, Tomáši.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště odtahují kamion za sjezdem na Barrandov. Na 16,5 kilometru je blokovaný pravý pruh. Kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, tam zastavují hlavně kamiony, místy se zastavují ale i osobní auta kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směrem na Smíchov řeší nehodu dodávky a osobního auta, blokují pravý pruh. Do kolony se najíždí už před Barrandovským mostem, zdržení je čtvrt hodiny. Ve Velzanově se popojíždí, a to od hlavního nádraží k muzeu, a v ulici pod Krejcárkem naberete asi 10 minut navíc před ohradou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině a máme tady první letní pondělí letošního roku 22. června. Tak ať si ho užijete. Kdo s tím pomůže hudebně? Billie Eilish. Taky The Killers. A právě teď to bude Pink s hitem Runaway. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Seja Vida je s námi Pet Shop Boys na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a protože je pondělí a máme 13 hodin a 15 minut, už je dohlasováno o dnešní vinyl. Jak to dopadlo? O vinyl na dnešní večer jste rozhodli a rozhodli jste tak, že britská star Dido a její album No Angel vyhrála. Tohle album patří vůbec k těm nejúspěšnějším britským deskám a dnes večer tedy z vinylu uslyšíte hity jako Here With Me, Thank You nebo Hunter a další. No a příští hlasování, v něm proti sobě půjdou dvě ženské legendy, Janet Jackson a Whitney Houston. Sledujte tedy náš Facebook, tam se všechno potřebné dozvíte. Děkujeme předem za všechny vaše hlasy. A teď aktuální doprava, okruh, směr letiště za sjezdem na Barrandov na 16,5 kilometru zasahují záchranáři, je blokovaný pravý pruh, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, tam zastavují hlavně kamiony, místy se zastavují ale i osobní auta kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směrem na Smíchov řeší nehodu dodávky a osobní auta blokují pravý pruh, do kolony se najíždí už před Barrandovským mostem, zdržení 15 minut. Ve Velzonově se popojíždí od hlavního nádraží k muzeu, v ulici pod Krejcárkem naberete 10 minut navíc před ohradou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hit týdne. Do hry obory jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande. Hey that I made you love me. O příčku výš najdeme ale Farben a René Miller, Body Talk.
3: Hit týdne.
2: A nejvíc nováčků se dostala Cindy Marso. Je v top 5, která vypadá

0: Bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžama. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Máme tady 13. hodinu 30. minutu a něco drobného. K tomu jsou tu zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeju dobré odpoledne. Na křižovatce ulic Sokolovská Zenklova v Praze 8 se srazily dvě tramvaje. Nikdo se nezranil, provoz v místě je ale zastavený. Omezení se dotýká 7 linek, které jezdí odklonem. Náhradní autobusová doprava není zavedena. Jak dlouho odstraňování nehody potrvá, není jasné. Lidský řetěz účastníků happeningu dnes krátce před polednem obemknul budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, aby mu vyjádřili podporu v dnešní jednodenní stávce. Mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová novinářům řekla, že do stávky v rozhlase se oficiálně připojilo přes 1000 pracujících. Další ji podporují, ale kvůli závazku plnit veřejnou službu jsou v práci. Rozhlas stejně jako Česká televize dnes do stávky vstoupil kvůli vládnímu plánu na změnu financování veřejnoprávních médií. Účastníci happeningu dnes také drželi minutu ticha za stabilitu Českého rozhlasu i České televize. S vozidlem, které váží asi 25 kilogramů, budou studenti z Fakulty dopravního vysokého učení technického v Praze soutěžit na mezinárodních závodech v úsporné jízdě Shell Eco Marathon Europe. Auto s díly vytisknutými na 3D tiskárně a karbonovým podvozkem dnes tým v Praze představil novinářům. Závodu se zúčastní podruhé, cílem je ujet co největší vzdálenost na 1 litr paliva nebo na 1 kWh. Letos se závod koná od 24. do 28. června v Polsku. Den po triumfu ve dvouhře získala česká tenistka Linda Nosková na trávě v Berlíně také titul ve čtyřhře. Turnaj se dohrával až dnes kvůli dešti. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezony první ligy. Slezané se odvolali proti vyloučení v nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise fotbalové asociace dosud nerozhodla. Zatím není jisté, s kolika účastníky se první liga odehraje. Los se dnes uskutečnil v rámci ligového grémia ligové fotbalové asociace. Definitivně sestoupila pražská Dukla. Počasí by mělo být dnes jasné nebo polojasné, přechodně oblačné, ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme na silnicích s Tomášem Kolmistrem a půjdeme na jižní spojku, kde to vázne.
3: Hezké odpoledne. Nejdříve na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu, ta pokračuje až k Barandovu, tam už se podařilo odtáhnout kamion z pravého pruhu. Místy se kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů zastavíte i v levém pruhu, plná je také ulice k Barandovu a to už od bazénu. Na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte s kolonou před Barandovským mostem, ta pokračuje dál až za Zlíchovský tunel. Tam už se podařilo odklidit následky nehody dodávky a osobního auta z pravého pruhu, kolona se tak dává pomalu do pohybu. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 35 minut, takový je aktuální čas. My se teď přeneseme na pietní akt ve věznici Pankrác, tam uctívají památku Milady Horákové. Komunisti nechali popravit po vykonstruovaném procesu, zemřela na dvoře pankrácké věznice 27. června 1950. A my se tam s kolegou Radkem Duchoněm přesuneme za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace a s námi teď OMD a Pandora's Box, kterou můžeme slyšet naživo 22. srpna tady v Praze. Bude to v Holešovicích, kde budou mít živý koncert. Ve vazební věznici Pankrác dnes vzpomínáme na právničku a političku Miladu Horákovou. V sobotu uplyne 76 let od její popravy po vykonstruovaném komunistickém procesu. Na místě je teď reportér Radek Duchoň. Vítej, Radku, ve vysílání.
1: Dobrý den, pětní shromáždění k uctění památky právničky a političky Milady Horákové se koná na autentickém místě popravy přímo v areálu Pankrácké vazební věznice. Hosté na pětním místě položili kytice a věnce, zazněly proslovy. Jedna ze zúčastněných dam přečte dopisy Milady Horákové, které psala z vazby. Nakonec je připravená píseň pro modlitba pro Martu a státní hymna. Proslov bude mít i kaplan Pavel Zvolánek. Miladu Horákovou údajně kat Vladimír Trunda oběs na dvoře Pankrácké věznice 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Na smrt šla jako poslední ze 4 k smrti odsouzených. Před ní byli oběšeni Jan Buchal, Záviš Kalandra a Oldřich Pecl.
0: Pojďme připomenout také osobnost Milady Horákové a to, proč ji komunisté nechali popravit.
1: Právnička a národně socialistická poslankyně a bojovnice za práva žen Milada Horáková aktivně vystupovala proti komunistickému režimu. V roce 1950 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti za údajnou špionáž a velezradu. Postavena byla navzdory přímluvám, popravena byla navzdory přímluvám osobností z celého světa. Byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili a popravili v politickém procesu. Pankrácká věznice byla místem mnoha politických procesů a poprav. Podle historiků bylo z politických důvodů po roce 1948 popraveno kolem 250 lidí.
0: V pražské vazební věznici Pankrác se vzpomíná na právničku a političku Miladu Horákovou.

0: Je u toho i náš kolega Radek Duchoň, kterému děkuji za informace. Radku, díky a pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Pojďme na silnice, jdeme se podívat, kde to vázne. Začneme okruhem směrem na letiště. Tady počítejte se silným provozem za sjezdem na Vestec mezi 4. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů. Ucpaná je také ulice k Barandovu od Kauflandu k okruhu. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy i Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Věčné se popojíždí před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, 14 hodin, to je aktuální čas. No a Mirek Kasan ve studiu s aktuálními zprávami. Vítej, Mirku.
1: Ahoj, Oldo, dobré odpoledne. Kvůli poruše trakčního vedení nejezdí tramvaje v Bělehradské ulici. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Britský poslanec a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham oznámil, že se bude ucházet o funkci premiéra. A odpoledne bude slunečno, místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a teplotami do 31 stupňů. Večer srážky ustanou.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi náměstími Bratří Synků a IP Pavlova nejezdí tramvaje. Nákladní auto s bagrem strhlo v Bělehradské ulici trakční vedení. Jak dlouho omezení potrvá, není jisté. Linky 6 a 11 jezdí odklonem. Pokračuje mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
3: Na místě v současné chvíli je zastavena doprava jak pro tramvaje, tak pro motorová vozidla a dopravní policisté zjišťují přesné příčiny a okolnosti celé dopravní nehody.
1: Náhradní autobusová doprava nemohla být kvůli neprůjezdnosti místa zavedena. Tramvaje už naopak jezdí na pražské Palmovce. Provoz byl kvůli srážce tramvají na křižovatce Sokolovské a Zenklovy ulice omezen zhruba na 3/4 hodiny. Na místě zasahoval autojeřáb. Zdravotníci naopak zasahovat nemuseli. Nikomu se při nehodě nic nestalo. Vyplývá to z informací dopravního podniku a zdravotnické záchranné služby. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
4: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
1: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra Labouristů a premiéra. Oznámil to krátce po dnešní rezignaci premiéra Keira Starmera. Už před jeho odstoupením média psala o tom, že by ho mohl nahradit právě Burnham. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Dalším možným kandidátem byl ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting. Ten ale teď uvedl, že podpoří kandidaturu Andyho Burnhama. Tenistka Linda Nosková slaví na trávě v německém Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po večerním vítězství ve dvouhře tam totiž nově desítka světového žebříčku ozvládla i odpolední finále čtyřhry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s Alexandrovou z Ruska porazili Araniovou z Itálie a Američanku Melicharovou Martinezovou po setech 6-2 a 6-4. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno, přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými, s přívalovými srážkami a kroupami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 31 stupeně Celsia. Zítra se o 2 stupně ochladí a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se podíváme také na aktuální dopravu. Tu sleduje Tomáš Kolmistr a řekne, kde je to nejhorší.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za sjezdem na VSTC mezi 4. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ucpaná je také ulice k Barandovu už od Kauflandu k okruhu. Bělehradka, jak bylo už řečeno ve zprávách, je mezi Otakarovou a Nuselskými schody obousměrně neprůjezdná. Je to kvůli nehodě a strženému trakčnímu vedení. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Wilsonova od hlavního nádrží k muzeu. A Věčné se popojíždí, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás na 107.1 FM a také v DAP+, tady je Rádio Praha a s vámi i Hrouzí a Bruno Mars.

0: Tihle skvělí lidé nám budou dělat společnost při pondělku po 14. hodině. Ať se vám daří.
1: Radio Praha a Olda Burda.
2: A Olda Burda.

0: Your Song, Rita Ora s námi na rádiu Praha, je 14 hodin a 15 minut. Rita Ora se songem, který pro ní napsal Ed Sheeran. Mimochodem vyšel 26. května roku 2017. Kdybyste chtěli tuhle dámu zažít naživo, máte tu možnost, ale pokud jsem se dobře díval na internetu, k dohledání jsou pouze dva koncerty. Jeden je 5. července v Itálii a druhý je 25. července ve Finsku. Takže by to chtělo nějaký pěkný výlet.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu Art Deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej.
0: Je tu čas na pohled na silnice, začneme okruhem směrem na letiště, tady počítejte se silným provozem za sjezdem na Vestec. Mezi 4. a 19. kilometrem regulují je tu výjezdy do obou tunelů. Ucpaná je i ulice k Barandovu od Kauflandu k okruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se zpomaluje před Europarkem. Bělehradská je kvůli nehodě mezi Otakarovou a Nuselskými schody obou směrně neprůjezdná. V Bělohorské centra naberete 10 minut mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legie. Je také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Věčné se popojíždí před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lady Gaga nás přivedla na rádiu Praha ke zprávám ve 14.30 s Mirkem Kasanem.
1: Krásné odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot se zítra změní jen o několik haléřů. Ministerstvo financí to uvedlo na svém webu. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na rok a půl. Musí taky zaplatit pokutu přes 50 tisíc korun. Potvrdil to Krajský soud v Hradci Králové. Verdikt je pravomocný. Městský soud v Praze poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou. Za zpronevěru víc než 160 milionů korun z advokátních úschov si mají odsedět Suková 7 let, Marešová 5,5. Soudce také oběma zakázal působení v advokacii na 10 let. Policie zpronevěřené peníze klientů nedohledala. Írán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký viceprezident J.D. Vance po prvním kole americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Fotbalista Filip Padák se přesune z A týmu pražské Sparty k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil ze druhé nejvyšší soutěže, bude 30-letý stoper a někdejší kapitán Sparty plnit roli mentora. V Praze bude po zbytek odpoledne polojasno až jasno, přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Večer srážky ustanou, naměříme nejvýš 29 až 31 stupňů Celsia. Zítra se o 2 stupně ochladí a bude slunečno, během dne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den všem řidičům, kteří jsou teď na silnicích. Tomáš Kolmistr pro nás má aktuality právě ze silnic.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směnu na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Vestec. Mezi 4. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaly od Běchovic k Europarku. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce už od Spořilova. V Ekbalské počítejte se silným provozem směrem na Letňany. Od Poděbradské k Cínovecké je to asi na čtvrt hodiny. V Patočkově postojíte 15 minut před Blankou. Bělehradská je stále neprůjezdná kvůli nehodě, a to mezi Otakarovou a Noselskými schody. A plná zůstává Vilzanova, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den 22. června. Jaký byl 22. červen v historii, to sleduje Petr Jungmann a řekne nám to už za 10 minut v našem vysílání.

Slovenska. Yes, we can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Toto jméno znamená z latiny malá nepatrná. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. První norský král od 14. století byl korunován před 120 lety v roce 1906 v katedrále v Trondheimu. Po znovu obnovení nezávislosti Norska se hlavou státu stal Hákon VII. Stal se i posledním korunovaným králem, protože o dva roky později parlament severské země korunovace zrušil. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22.

0: Červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. A 50 má dneska Martin Staško, ano, ten pokrový hráč, který v americkém Las Vegas vyhrál v přepočtu kolem 98 milionů korun. Tak všechno nejlepší vám všem, pěkné pondělí a dobrý nový týden.
1: Na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Vestec mezi 4. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou dvou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od Běchovic k Europarku. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od Spořilova. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu na Krč až k Barandovskému mostu. Ve Kbelské počítejte se silným provozem směrem na Letňany od Poděbradské k Cínovecké, je to na 15 minut. V Patočkově postojíte 15 minut před Blankou. Bělehradská je stále neprůjezdná kvůli nehodě, a to mezi Otakarovou a Nuselskými schody. Plná je Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 15 hodin, máme pro vás aktuální zprávy a konkrétně má Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne.

0: Pražští hygienici uložili v květnu meziročně výrazně víc pokut v restauračních zařízeních. Praha 5 podpoří místní pobočku Člověka v tísni, zajistí tím program pro rodiny v obtížné životní situaci. Vláda nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. A zítra naměříme nejvýš 29 stupňů, bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Pokuty za 132 tisíce korun rozdali v květnu pražští hygienici ve stravovacích zařízeních. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o víc než 100 tisíc. Celkem provedli 115 kontrol. Mezi nejčastější nedostatky patřila nedostatečně vyčištěná vzduchotechnika, podlaha nebo mrazicí zařízení. Uvedla to mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
2: Často se věnujeme podnětům na zdravotní obtíže po jídle. V květnu jich lidé nahlásili 60 a naše kontroly potvrdily, že v téměř polovině případů byly tyto podněty oprávněné a došlo k pochybením.
0: Víc než 340 tisíc korun poskytne Praha 5 místní pobočce Člověka v tísni. Ta peníze využije na zajištění programu Děti patří domů, který podporuje rodiny v obtížné životní situaci. Zaměřuje se taky na podporu předškolního vzdělávání. Uvedl to ředitel pražské pobočky Člověka v tísni Václav Kučera.
3: Z projektu využíváme prostředky zejména pro mzdové účely, a doplňuje to nedostatečné prostředky z kraje a ze státu na tuhle službu.
0: Prezident Petr Pavel nebude na červencovém summitu NATO reprezentovat Česko. Dnes o tom rozhodla vláda. V delegaci, která do Ankary pojede, bude předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra by na neformální setkání na summitu měli jít stejní lidé, kteří se budou účastnit formálních jednání. Andrej Babiš taky znovu odmítl, že by tím omezoval prezidentovu pravopověd reprezentovat zemi navenek. Petr Pavel už dříve řekl, že je připraven podat kompetenční žalobu, pokud ho vláda na summit nedeleguje. Reakci Hradu zjišťujeme. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl tisícovku. Informovali o tom místní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam na ebolu zemřelo 254 lidí. Virus krvácivé horečky se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Globální riziko ale hodnotí jako nízké. Španělští fotbalisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0. Kapverdy po remíze s úřadujícími evropskými šampiony znovu ve skupině H obrali o body favorita. S Uruguayí hráli nerozhodně 2-2. Africký ostrovní stát tak má navzdory očekávání šanci na postup do play-off turnaje. V posledním utkání základní fáze ho čeká Saúdská Arábie. Trenér Kapverd Bubista si ale nemyslí, že je jeho tým po překvapivých remízák favoritem.
4: Je to naopak. Každý soupeř si zaslouží respekt a naše sportovní chování. Jsme tady na šampionátu taky, abychom reprezentovali náš národ a kulturu před zbytkem světa, a to nejen fotbalem, taky kulturou, hudbou a tím, jak se chovají naši fanoušci na stadionech.
0: Belgie remizovala s Iránem 0-0 a Egypt porazil Nový Zéland 3-1. Argentinci se dnes střetnou s Rakušany, Francouzi s Iráčany a ráno našeho času jsou na programu šampionátu ještě duely Norsko-Senegal a Jordánsko-Alžírsko. Po zbytek odpoledne v Praze počítejte s místními přeháňkami nebo bouřkami i silnými, večer pak srážky ustanou. Během noci bude jasno až polojasno, kránu ojediněle s mlhami, ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 27 a 29 stupni a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Pojďme také na silnice. Doprava, dá se předpokládat, že už se po 15. hodině začíná zahušťovat. Tomáš Kolmistr buď potvrdí, nebo vyvrátí.
6: Hezké odpoledne, je to přesně tak. Můžu to potvrdit. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru se zastavíte, kolona nesouvisle pokračuje až za tunely. Tam probíhá regulace vjezdů do obou tunelů. Na Štěrbohorské spojce počítejte se silným provozem před Europarkem, a to už od konce východní části okruhu, plná je také Průmyslova. Na jižní spojce se jede pomaleji směrem na Černý most mezi sjezdem na Vršovice a Průmyslovou. Ve Kbelské pojedete pomalu směrem do Letňan mezi Kolbenovou a Cínovou. Bělehradská je stále neprůjezdná kvůli nehodě, a to mezi Otakarovou a Nuselskými schody, tam znovu natahují trolej. A ve Vilzonově se popojíždí od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 15. hodině, sledujeme fotbal, fotbalové mistrovství, a tak kromě těch informací si můžeme dát i hymnu, kterou představí nebo pro nás zahrají Shakira, Barna Boy. A k ním se v téhle hodině připojí také The Silver Spoon.

0: Everybody Hurts a nádherná vzpomínka na tuhle pecku z 90. let od R.E.M. Teď je 15 hodin 18 minut, je pondělí 22. června, vy posloucháte Rádio Praha. No a pokud jste hlasovali pro vinyl na dnešní večer, pak vás určitě bude zajímat, jak to dopadlo. Takže dnes vyhrála britská star Dido a její album z roku 1999 No Angel, které patří vůbec k nejúspěšnějším britským deskám. Dnes večer tedy z vinylu hity Hear It Me, Thank You nebo Hunter a další. No a v příštím hlasování proti sobě půjdou dvě ženské legendy, Janet Jackson a Whitney Houston. Sledujte tedy náš Facebook a předem děkujeme za všechny vaše hlasy. Je tu čas na dopravu a na Tomáše Kolmistra, který ji sleduje.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově před nimi proto postojíte. Na Štěrbohorské spojce počítejte se silnějším provozem před Europarkem, a to už od konce východní části okruhu, plná je také Průmyslová. Na jižní spojce se jede pomaleji směrem na Černý most mezi sjezdem na Vršovice a Průmyslovou. Bělehradka je stále neprůjezdná kvůli nehodě, a to mezi Otakarovou a Nuselskými schody. V Bělohorské centra postojíte asi 10 minut mezi Břevnovským klášterem a Vypichem a ve Vilzonově se popojíždí od hlavního nádraží až k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hit týdne. Do hry obory jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande. Hey that I made you love me. Příčku výš najdeme ale Farben a René Miller, Body Talk.
4: Hit týdne.
3: A nejvíc nováčků se dostala Cindy Marso. Je v top 5, která vypadá

0: bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžama. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Coldplay a Beyoncé společně v 15.30 na rádiu Praha. Teď tu máme Mirka Kasana a aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Andreje Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc. Vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisků stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Policisté ve středních Čechách testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí. Úřady na Rusy okupovaném Krymu dnes oznámily, že se ruší letní dětské tábory. Informují o tom ruskojazyčná média. Opatření, které platí ode dneška až do začátku září, se vztahuje i na Artek, mezinárodní tábor, který se těšil oblibě hlavně v dobách socialismu. Na Krym v posledních týdnech zesílila útoky ukrajinská armáda. Brady Tkačak se v hokejové NHL stěhuje za svým starším bratrem. Kapitána Otavy získala výměnou Florida, za kterou nastupuje Matthew Tkačak. Během odpoledne v Praze počítejte s místními přeháňkami nebo bouřkami i intenzivními. Večer pak srážky ustanou. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také čas na aktuální dopravu a s aktuální dopravou přichází Tomáš Kolmist.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za sjezdem na Vestec. Od 4. kilometru se nesouvisle popojíždí až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na Štěrbolské spojce směrem na Ladový most se popojíždí od konce východní části okruhu k Europarku. V opačném směru postojíte na jižní spojce už od Spořilova. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomaleji od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu. V Radlické se popojíždí od Baltrovky před Brázovkou, celé je to asi na čtvrt hodiny. V Ekbelské směrem do Letňan trvá velmi silný provoz od Poděbradské k Cínovecké, tam je to na asi 20 minut. Plná je Wilsonova od Florence k muzeu a Věčné se táhne kolona před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den v 15.34. Mysleli jste někdy na to, jak může vznikat hudba z vesmíru? Tak je skutečně faktem, že záření z hvězd vědci už dnes dokáží převést i na zvuk. Za chvilku se tomu budeme na rádiu Praha věnovat víc.

0: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
1: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
0: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
1: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
0: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
1: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
0: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
1: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
0: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
1: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
0: Takže jasná, temná, jasná, temná.
1: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
0: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
1: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
0: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
1: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
0: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Jdeme zpátky na naši mateřskou planetu Zemi, konkrétně sem do Prahy a konkrétně za dopravou s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za sjezdem na Pestec. Od 4. kilometru se nesouvisle popojíždí až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od konce východní části okruhu k Europarku. V opačném směru postojíte na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomaleji od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu. Bělohradská zůstává za náměstím Bratří Sinků obousměrně neprůjezdná, po nehodě tam pracují na opravě troleje a tvoří se kolony ze všech stran. V Ekbalské směrem do Letňan trvá silný provoz od Poděbradské k Cínovecké, tam je to zhruba na 10-20 minut, plná je také Novopatská už od sjezdu na Satelice. Na magistrále se zastavíte na konci Nuselského mostu, kolona pokračuje přes Legerovu až k muzeu. A věčné se táhne fronta před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: George Ezra s námi v 16 hodin na rádiu Praha. Bude se prodlužovat metro nebo nebude? To je otázka, na kterou možná odpoví i Mirek Kasan ve zprávách. Vítej, Mirku.
1: Ahoj, Oldo, dobré odpoledne. Já ne, ale náměstek primátora odpoví. Několik městských částí a obcí na východě Prahy by chtělo prodloužit metro a železnici. Kvůli poruše trakčního vedení stále nejezdí tramvaje v Bělehradské ulici. Cenový strop na pohonné hmoty se zítra oproti dnešku změní o jednotky haléřů. A zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jerny a Nehvizdy. Pokračuje starosta 20. městské části za ODS Petr Měšťan.
3: Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území u nás v Horních Počernicích i na velké zastavitelné území ve středočeských obcích.
1: Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město zatím prodloužení trasy metra B neplánuje. Mezi náměstím Bratří Synků a IP Pavlova v Praze nejezdí tramvaje. Nákladní auto s bagrem strhlo dopoledne v Bělehradské ulici trakční vedení. Jak dlouho omezení potrvá, zatím není známo, možná by ale mělo za chvíli skončit. Linky 6 a 11 jezdí odklonem, pokračuje mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
4: Na místě v současné chvíli je zastavena doprava jak pro tramvaje, tak pro motorová vozidla a dopravní policisté zjišťují přesné příčiny a okolnosti celé dopravní nehody.
1: Náhradní autobusová doprava nemohla být kvůli neprůjezdnosti místa zavedena. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Na protest proti Babišovou vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize vstoupili do výstražné stávky. Posluchači i diváci je ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Fotbalista pražské Sparty Filip Panák se přesune z A týmu k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil z druhé nejvyšší soutěže, bude 30-letý stoper a někdejší kapitán Sparty plnit roli mentora. Vedení Bohemians 1905 se rozloučilo s dvojicí hráčů, útočníkem Jusufem Hilálem a záložníkem Robertem Hrubým. Během odpoledne v Praze počítejte s místními přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Večer srážky ustanou. Během noci bude jasno až polojasno, kráno se ojediněle mohou vytvořit mlhy. Ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 27 a 29 stupni a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A Tomáš Kolmistr je tady s dopravou. Tomáši?
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak před nimi zastavuje, je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 14. a 19. kilometrem. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte u sjezdu na Strašnice, následná fronta pokračuje k Průmyslové, zdržení asi čtvrt hodiny, v opačném směru se jede pomaleji před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. Ve Kbelské směrem do Letňan trvá velmi silný provoz od Poděbradské k Cínovecké, je to na 20 minut, plná je také Novopatská od sjezdu na Satelice. V Povltavské se popojíždí od Balabenky k Bulovce, v Bělohradské postujte směrem z centra mezi Břevnovským klášterem a Vypichem a v Radlické se táhne kolona od Valtrovky před Mrázovku. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a příjemný den, je pondělí po 16. hodině a s námi Sam Fender a Olivia Nidin. Taky Taylor Swift. A nebo Eva Farna. Tak máte krásné odpoledne, ať se

0: Shake It Off, Taylor Swift s námi na rádiu Praha. 16 hodin a 16 minut. Pojďme teď na Vltavu, protože je velké vedro, bylo by dobré si třeba zaplavat, a proč ne právě ve Vltavě, ale pozor na parníky. Nejstarším z nich je parník Vyšehrad a je také největším parníkem na Vltavě. Původně byly ty parníky dva a název se taky během času měnil. Po historii těchto sesterských lodí je pátrala naše kolegyně Monika Doležalová a došla k zajímavým záběrům. Například, že byly postaveny v roce 1938. A pokud chcete dozvědět další informace a podívat se třeba i na fotky, tak určitě naše stránky praha.rozhlas.cz. A z vody opět na silnice s Tomášem Kolmistrem.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak před nimi zastavuje, je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 14. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 61. kilometru se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Strašnice. Následná fronta pokračuje k Průmyslové, zdržení asi čtvrt hodiny. V opačném směru se jede pomaleji před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. Ve Kbalské směrem do Letňan trvá velmi silný provoz od Poděbradské k Cínovecké, je to na 20 minut, plná je také Novopatská od sjezdu na Satelice. V Povltavské se popojíždí od Balabenky k Bulovce, v Bělohorské postojíte směrem z centra mezi Břevnovským klášterem a Vypichem a v Radlické se táhne kolona od Valtrovky před Mrázovku. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Ocean Drive, Duke Demon s námi na rádiu Praha v 16:30. Přesně v tuhle dobu pro nás má zprávy Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Městský soud v Praze poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou. Za zpronevěru víc než 160 milionů korun z advokátních úschov si má Suková odsedět 7 let, Marešová 5,5. Soudce taky oběma ženám zakázal působení v advokacii na 10 let. Policie zpronevěřené peníze klientů nedohledala. Řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na 1,5. Musí taky zaplatit pokutu přes 50 tisíc korun. Potvrdil to v odvolacím řízení Krajský soud v Hradci Králové. Verdikt je pravomocný. Nález letecké pumy dnes předpolednem na víc než 2 hodiny ochromil centrum Brna u hlavního nádraží. Policie okolí uzavřela a nařídila evakuaci stovek lidí. Provoz na nádraží a na železničním koridoru byl přerušený a odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Pyrotechnik pumu zneškodnil před 13. hodinou. Ruské okupační úřady v Sevastopolu na dnešek a zítřek zavedly zákaz prodeje pohonných hmot. Proč je nutné jimi šetřit, to nevysvětlili. Stejné opatření platí i na zbytku Krymského poloostrova, na kterém je Sevastopol samostatným správním územím. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Vondroušová se proti rozhodnutí může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Po zbytek odpoledne počítejte s místními přeháňkami nebo bouřkami, i silnými, večer pak srážky ustanou. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Naměříme až mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Okruh Štěrboholská nebo jižní spojka, tam všude jsou problémy. Tomáš Kolmistr nám řekne, jak dlouho se zdržíte.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště je zpomalte za sjezdem na Jesenici. Na 2. kilometru se zastavuje, kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou z konce východní části okruhu za Europark, celé je to na asi 1/4 hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až k Barandovskému mostu, tam je to taky asi na 15 minut. Na výjezdu z Prahy po Strakonické čekejte zdržení, a to za sjezdem na Lipence. Tam se zastavíte, následná fronta pokračuje až k Baním, tam je omezení a projíždí se pouze levým pruhem. V Ekbelské se táhne fronta směrem na Letňany, mezi Poděbradskou a Cínoveckou naberete asi 20 minut navíc. A v ulici k Barandovu směrem k okruhu opatrně za Kauflandem, srazila se tam 2 osobní auta. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den, 16:33, s vámi Rádio Praha, s námi Martin Garrix, také Sugar, Sugar Babes a Teddy Swims, no a také Jirka Štefl, ten přinesli pražské tipy, už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace a s námi tedy Svins právě teď v 16.44 na Rádiu Praha. Máme pro vás pražské tipy Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Propojení literatury, sociálních věd, divadla a hudby. Přesně takový je multižánrový festival městské knihovny, a to na lodi Floating Gallery. Úterní program přinese téma závislost je jen jedna. Co dnes vlastně považuje

0: 10. večer a vstup je zdarma. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: A my se s Tomášem Kolmistrem podíváme na silnice. Tomáši.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Jesenici. Na druhém kilometru se zastavíte, kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů. V ulici k Barandovu směrem z centra dejte pozor před sjezdem na okruh. Srazila se tam dvě osobní auta v pravém pruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou z konce východní části okruhu za Europark, celé je to na asi 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až k Barandovskému mostu. Tam je to zhruba na 10 minut. Na výjezdu z Prahy po Strakonické čekejte zdržení, a to za sjezdem na Lipence. Tam se zastavuje, následná fronta pokračuje až k Baním. Tam je omezení, projíždí se pouze levým pruhem zdržení do 10 minut. V Ekbelské se táhne fronta směrem na Letňany mezi Poděbradskou a Cínoveckou. Plná je také Novopatská, a tu už od sjezdu na Satelice. A na magistrále je ucpaná Vilzonova od Florence k muzeu. Tam naberete asi 15 minut navíc. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Stay with me a Sam Smith na Rádio Praha. To by ostatně mohla být i kolegiální výzva. Mirek Kasan, tady se mnou zůstane teďka.
1: Stay with me. Vítám Petra Zajíčka.
0: Jsou tady zprávy v 17 hodin. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. Praha 5 podpoří místní pobočku Člověka v tísni, zajistí tím program pro rodiny v obtížné životní situaci. Kinobus dopravního podniku letos navštíví 11 míst po celé Praze. Poprvé promítá dnes večer v Čakovicích. A zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede. Rozhodla o tom dnes vláda. Delegaci povede premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Andreje Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí.
3: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před dvěma týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
1: Prezident Petr Pavel se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Více než 340 tisíc korun poskytne Praha 5 místní pobočce Člověka v tísni. Ta peníze využije na zajištění programu Děti patří domů, který podporuje rodiny v obtížné životní situaci. Zaměřuje se také na podporu předškolního vzdělávání, uvedl to ředitel pražské pobočky Člověka v tísni Václav Kučera.
4: Z projektu využíváme prostředky zejména pro mzdové účely, a doplňuje to nedostatečné prostředky z kraje a ze státu na tuhle službu.
1: V pražských Čakovicích dnes zahájí letošní promítací sezónu Kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. Pokračuje tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Diváci se mohou těšit na oblíbené české i zahraniční filmy, komedie, rodinné snímky i novinky z posledních let. Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka a vstup je zdarma.
1: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Kabinet proto zahajuje změnu ústavy, která by odvolání hlavy státu umožnila. Oznámil to dnes v parlamentu premiér Péter Maďar. Šujok, kterého do funkce ještě prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, už dřív Maďara obvinil ze zneužívání parlamentní většiny ve svůj prospěch. Kdy přesně mají změny začít platit, zatím není jisté. Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času se utkají na Azteckém stadionu s domácím Mexikem a postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd by uvítal zlepšení v ofenzivě.
6: Aby jsme mohli konkurovat, tak my musíme být solidní dozadu, protože to je naše doména. Tam máme dobrý hráč. Vždycky nám dělala problém posledních skoro 20 let. Tak ta přechodová fáze, ta ofenzivní činnost. Ty hráči, aby udělali nějakých pár akcí navíc. Pro mě je to pořád ještě málo. Na světový fotbal je to málo, ale prostě se to nedá hned.
1: Zápas Mexika s Českem má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. V noci bude v Praze polojasno až jasno, kránu ojediněle s mlhami a nejnižšími teplotami mezi 18 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme nejvýš 27 až 29 stupňů a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, to už nám prozradí Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za sjezdem na Vestec mezi 3. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. V ulici k Barandovu směrem z centra řeší nehodu dvou osobních aut před sjezdem na okruh, blokují pravý pruh a tvoří se kolona. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice za Europark zdržení asi čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nesouvisle od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. V opačném směru se zastavíte u sjezdu do Vídeňské, až k Barandovskému mostu je to na 10 minut. V Dobřížské směrem do centra dejte pozor za Zlíchovským tunelem, srazila se tam dvě osobní auta v pravém pruhu. V Ekbelské směrem do Letňan trvá silnější provoz, plná je také Novopatská. A na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou a také Vilzanova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 5. odpolední. Bude tady Avery Lavigne. A Linkin Park. A třeba Miles Smith. A já jsem Petr Zejček a přeji vám příjemné odpoledne.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Tak to byla Avril Lavigne na rádiu Praha. A ještě než se podíváme opět na dopravu, tak teď připomenu, jak dopadlo hlasování právě na našem Facebooku do pořadu Vinyl. Jako vždy skončilo v dnes, tedy každé pondělí končí ve 12 hodin, stalo se i dnes tedy. A kdo vyhrál? Nakonec britská star Dido s albem No Angel z roku 1999, které patří vůbec k nejúspěšnějším britským deskám. A dnes večer tedy zazní hity z Vinylu jako Here With Me, Thank You nebo Hunter. Takže dneska po 21. hodině po zprávách nezapomeňte, je tady pořád Vinyl a vámi prohlasovaná deska od Dido. A jak to momentálně vypadá na silnicích, tak to stále sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za sjezdem na VSTC mezi 3. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na výjezdu z metropole po Strakonické dejte pozor za podjezdem okruhu. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje až k Lipencům, zdržení je okolo čtvrt hodiny, je to kvůli omezení a projíždí se tam pouze levým pruhem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice za Europark, zdržení asi 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nesouvisle od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. V opačném směru se zastavíte u sjezdu na Krč a popojíždět budete k Baranovskému mostu. V Dobříské směrem do centra dejte pozor za Zlíchovským tunelem, srazila se tam dvě osobní auta v pravém pruhu. V Ekbelské směrem do Letňana trvá silnější provoz, plná je také Novopatská. A na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou, také Wilsonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je půl šesté, čas na krátké zprávy, ve studiu už je Miren Kasan.
1: Hezké odpoledne. Praha připravuje kompletní obnovu rozvodů inženýrských sítí v areálu Holešovické tržnice v Praze 7. Celou zakázku bude mít na starosti městská akciová společnost Výstaviště Praha, která tržnici spravuje. Rozhodli o tom dnes radní hlavního města. Předpokládaná cena projektové dokumentace je 81,5 milionu korun bez DPH. Státní zástupce Adam Bašný dnes podal obžalobu na společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli 100-milionové evropské dotaci na inovační linku na toustový chléb. Případem se bude zabývat Krajský soud v Praze. Adam Bašný to řekl serveru iRozhlas.cz. Dřívější vlastník Agrofertu, premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, obžalobu označil za účelovou. Policisté ve středních Čechách testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí. Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký viceprezident J.D. Vance po prvním kole americko-iránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Tenistka Linda Nosková získala na trvnatém turnaji v Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po večerní výhře ve dvou hře tam totiž ovládla i finále čtyřhry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s ruskou Alexandrovovou porazili italsko-americký pár Erániová a Melicharová Martinezová po setech 6-2 a 6-4. Během odpoledne počítejte s místními přeháňkami nebo bouřkami i silnými, večer pak srážky ustanou. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Dobré odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za sjezdem na Pestec. Nesouvisle se jede až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a silnému provozu. Na Štědobohorské spojce trvá silnější provoz směrem k Lanovému mostu mezi Běchovicemi a Europarkem. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od sjezdu na Vršovice. Ve Strakonické směrem z centra opatrně za křížením s okruhem. Najíždí se tam do kolony, ta se táhne až k Lipencům. Tam se projíždí omezením pruze pravým pruhem. Zdrží asi 10 minut. V Ekbalské směrem do Letňan se jede pomaly od Poděbradské ke sjezdu na Prosek a v centru je ucpaný Nuselský most před Legerovou, také Wilsonova od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Peklo čeká podle obránce národního týmu Tomáše Holeše na českou reprezentaci v Mexiku během třetího utkání na mistrovství světa ve fotbale. Češi budou hrát na legendárním azteckém stadionu pro 87,5 tisíce lidí. Více řekneme už za chvíli.

0: Tak to byl Moby na Rádiu Praha. Už za necelý měsíc tato legenda dorazí mezi headlinery na festival Colors do Ostravy. Ten se tady letos koná v Dolních Vítkovicích přesně mezi 15. a 18. červencem a kromě Mobyho tam budou třeba Lord, Skank NNC, zpěvačka LP a asi největší hvězdy tedy tohoto ročníku Colors 21 Pilots. No a teď pojďme za fotbalem. Poslední zápas ve skupině rozhodne o tom, zda česká reprezentace postoupí do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale nebo se s turnajem, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, rozloučí. Národní tým bude hrát právě proti domácímu Mexiku, které musí v ideálním případě porazit, a to na legendárním aztéckém stadionu pro 87,5 tisíce lidí.
1: Cielito Lindo, nejslavnější mexická lidová píseň, která se proslavila hlavně díky nakažlivému refrénu. Ay, ay, ay, canta y no llores. V překladu zpívej a neplač.
2: Čeká nás peklo, bych řekl, ale já myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že, jak jste říkal, už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
1: Řekl za hráčskou šatnu obránce národního týmu Tomáš Holeš, který na klubové úrovni obléká dres pražské Slávie, takže domácí zápasy hraje v Edenu. Největší fotbalový stadion v Česku má oproti tomu aztéckému 4x menší kapacitu.
2: Je to obrovský, celkově ty stadiony tady v Americe jsou nádherný, jsou obrovský, takže ty atmosféry si užíváme.
3: Člověk sní o tom, že bude hrát fotbal na takovém stadionu. Obléct si pak dres národního týmu je podle mě něco neuvěřitelného. Zítra to budou jiní a pozítří zase další, ale teď je řada na mě, abych tu byl, vážil si toho a užíval si to.
1: Doplnil Holeše obránce Mexika Edson Alvarez. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
4: Praha žije sportem.
0: A jsme tady i s dopravními informacemi a ty už má na starost Tomáš Kolmistr.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za sjezdem na Jesenici. Nesouvisle se jede až na 19. km. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a silnému provozu. Ve Strakonické směrem z centra opatrně u sjezdu na Lipence. Najíždí se tam do kolony, ta se táhne až k Baním. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem s držení asi 10 minut. V Bělohorské se popojíždí směrem z centra mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. V Radlické se táhne kolona před Dobřískou. V centru je ucpaný Nuselský most před Legerovou. Také Wilsonova od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Posloucháte Rádio Praha a jsou tady další dnešní zprávy, zprávy na 18. hodinu, které připravil Mirek Kasan.
2: Dobrý podvečer, děkujeme, že nás posloucháte. Několik městských částí a obcí na východě Prahy by chtělo prodloužit metro a železnici za Černý most. Pražští hygienici uložili v květnu výrazně víc pokut v restauračních zařízeních. Pokud prezident Pavel podá kvůli summitu NATO kompetenční žalobu, ústavní soud ji projedná přednostně. A zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno s teplotami do 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jirny a Nehvizdy. Pokračuje starosta 20. městské části za ODS Petr Měšťan.
4: Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území u nás v Horních Počernicích i na velké zastavitelné území ve středočeských obcích.
2: Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město zatím prodloužení trasy metra B neplánuje. Pokuty za 132 tisíc korun rozdali v květnu pražští hygienici ve stravovacích zařízeních. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o více než 100 tisíc. Celkem provedli 115 kontrol. Mezi nejčastější nedostatky patřila nedostatečně vyčištěná vzduchotechnika, podlaha nebo mrazící zařízení. Uvedla to mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
5: Často se věnujeme podnětům na zdravotní obtíže po jídle. V květnu jich lidé nahlásili 60 a naše kontroly potvrdily, že v téměř polovině případů byly tyto podněty oprávněné a došlo k pochybením.
2: Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abbasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Petr Pavel součástí delegace není. Podle Kamily Abbasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
6: Aby znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
2: Hrad se k dnešnímu rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro ně důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Na protest proti Babišovou vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize vstoupili do výstražné stávky. Posluchači i diváci je ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Nezávislý tribunál Vondroušovou potrestal za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při mimosoutěžní dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tvrdí, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření, proto ji do svého bytu nepustila. Proti rozhodnutí se může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, kránu ojediněle s mlhami. Ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 27 a 29 stupni a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A jsou tady ještě dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
8: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště se nárazově brzdí za sjezdem na Vestec. Nesouvisle se jede dál na 19. kilometr, je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz, a to mezi Běchovicemi a Europarkem. Ve Strakonické směrem z centra brzdí provoz omezení za sjezdem na Lipence, projíždí se tam pouze levým pruhem, počítejte s kratším zdržením. V Bělohorské postojíte před Vypichem směrem z centra, ve Vilzanově počítejte s kolonou mezi hlavním nádražím a muzeem, a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu se s naší létající redaktorkou vypravíme do Podolí za dalším pražským nej. Lidé při pietním aktu ve věznici Pankrác uctili památku Milady Horákové. Uslyšíte reportáž. A už za chvíli vás seznámíme s děním na olympiádě dětí a mládeže, která se naplno rozjela v našem hlavním městě. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Praze naplno začala olympiáda dětí a mládeže. Přijelo na ní 3,5 tisíce sportovců ze všech krajů. V hlavním městě je vůbec poprvé. Vstup na sportoviště je zdarma. Organizátoři doporučují návštěvníkům využívat městskou hromadnou dopravu.
1: Atletika, šerm nebo plavání a florbal, to jsou jen některé ze 23 sportů, ve kterých soutěží sportovci ve věku od 12 do 16 let. Vstup na stadiony je zdarma. Například pan Pavel přijel s rodinou podpořit do sportovní haly v Kobylisích sestru, která hraje házenou.
2: Pro rozvoj takhle dětského sportu je to úplně super věc, že se může prostě každý přijet podívat, podpořit rodinného příslušníka. Tady máme zrovna ségru, která reprezentuje Středočeský kraj.
1: Organizátoři doporučují na stadiony a do hal jezdit hromadnou dopravou kvůli nedostatku parkovacích míst v okolí sportovišť. Ta jsou podle Pavla MHD dobře dostupná.
2: Přijeli jsme vlakem, dále jsme potom jeli C-čkem metrem přímo sem až do Kobylis, takže to bylo úplně bezproblémový.
1: Sportovci i jejich fanoušci si ale musí dávat pozor na vysoké teploty. Zaskočit je můžou už třeba při cestě na sportoviště. V Praze má klimatizaci asi jen 150 tramvají. Stěžovala se na to například Lucie, která v házené reprezentuje Jihočeský kraj.
3: No, jeli jsme metrem a tramvají. Bylo tam hodně horko a jak jezdí hodně týmů, tak jako samozřejmě to nebylo asi úplně nejpříjemnější.
1: Je ale ráda za jízdné zdarma, které sportovcům poskytlo hlavní město. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové ho budou moct využívat po celou dobu konání olympiády.
4: Bezplatné jízdné je zajištěno pro akreditované sportovce, trenéry, realizační týmy a dobrovolníky po celou dobu konání akce. Pro bezplatné využití slouží jako platný jízdní doklad oficiální akreditace, a to ve formě kartičky vydané organizátory her.
1: Olympiáda dětí a mládeže skončí ve čtvrtek. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď ještě pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem, stále regulí vjezdy do obou tunelů. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz mezi Běchovicemi a Europarkem. Ve Strakonické směrem z centra brzdí provoz omezení za sjezdem na Lipence, projíždí se tam pouze levým pruhem, počítejte s kratším zdržením. V ulici k Barandovu směrem z centra dejte pozor u odbočky k Lidlu. V odbočovacím pruhu stojí dvě osobní auta po nehodě a tvoří se kolona od Geologické. Ve Vlzanově počítejte s kolonou mezi hlavním nádražím a muzeem a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: A reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Ve vazební věznici Pankrác v Praze uctili lidé při pietním aktu památku právničky a političky Milady Horákové. V sobotu uplyne 76 let od její popravy po vykonstruovaném komunistickém procesu.
2: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena. Piety se zúčastnilo asi 15 lidí z motoskupiny Havlojic Memorial Club.
3: Jsme přijeli vzpomenout brutální justiční vraždu Milady Horákové a ostatních popravených v 50. letech komunistickým režimem.
2: Krištof Rýmský.
3: My často vzpomínáme na ty, kterým komunistický režim ublížil, protože se snažíme, aby se nikdy nezapomnělo na tyhle lidi, aby se nikdy nezapomnělo, proč položili život.
2: S Petrem Blaškem, ředitelem Muzea paměti 20. století, jsme přešli přímo na místo, kde stály šibenice.
4: Tady je místo, kde se do roku 1954 popravovalo. Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo. To byl tradiční způsob popravy vlastně už od Rakouska-Uherska. Rozdíl byl v tom, že po roce 1948 ty popravy měly trvat řadu minut. Je to vidět z těch záznamů o výkonu trestu, jak se to nazývalo, kde někdy ta smrt je konstatovaná lékařem skutečně až za dlouhou řadu minut.
2: Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
5: No to je právě otázka, na kterou už asi odpověď nenalezneme. Ten známý příběh, kdy pan Suchý, syn ředitele krematoria, vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že ho dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
2: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští
6: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Rádio Praha a pondělní pražský update a teď už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. Zastupitel hlavního města a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě pražského dopravního podniku. Dnes ho na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů odvolala městská rada. Důvodem je zjištění serveru Seznam zprávy z minulého týdne, že Ondřej Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Praha 8 s Prahou 6 začne jezdit v polovině srpna. Vyplývá to z informačního materiálu, který dnes dostali pražští radní. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Praha plánuje v podkroví střední školy Alšovo nábřeží v Praze 1 vybudovat nové učebny a další zázemí. Teď je ve škole místo pro zhruba 750 studentů. Díky vestavbě se kapacita školy zvýší o 90 míst. Pražští radní dnes schválili záměr na přípravu veřejné zakázky na projektovou dokumentaci, která je odhadována na zhruba 8 milionů korun bez DPH. Samotná přestavba by měla stát zhruba 105 milionů. Skoro 6,5 hodiny dnes nejezdily tramvaje mezi náměstími Bratří Synků a IP Pavlova. Výluku si vyžádala oprava trakčního vedení, které před 11. hodinou dopoledne strhlo nákladní auto s bagrem. Linky 6, 11 a 23 jezdily odklonem. Provoz se podařilo obnovit až před 17:45 odpoledne. Obhájci titulu fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu první šance ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Rozhodl o tom dnešní los v Praze. Během odpoledne a podvečera počítejte s místními přeháňkami nebo bouřkami i silnými, večer pak srážky ustanou. Zítra bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Naměříme až mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do Lhokovského tunelu. Je to kvůli silnému provozu za ním mezi 14. a 19. kilometrem. V Lipské směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na letiště. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje k padesátníku a tam řeší nehodu. V ulici k Barandovu před křižovatkou Slamačovou řeší nehodu dvou osobních aut, blokují pravý pruh a tvoří se kolona. V Bělohorské směrem z centra se popojíždí před Vypichem a ve Vilzonově počítejte s kolonou, a to od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hit týdne. Do hry obory jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande. Hey, that I

0: Siena Spiral, Material Lover. Bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžamo. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: Máme 22. června na Rádiu Praha, je teď čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Toto jméno znamená z latiny malá nepatrná. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. První norský král od 14. století byl korunován před 120 lety v roce 1906 v katedrále v Trondheimu. Po znovu obnovení nezávislosti Norska se hlavou státu stal Hákon VII. Stal se i posledním korunovaným králem, protože o dva roky později parlament severské země korunovace zrušil. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. A 50 má dneska Martin Staško, ano, ten pokrový hráč, který v americkém Las Vegas vyhrál v přepočtu kolem 98 milionů korun.

0: využití té památkové ochrany. A co je úplně nejcennější, tak jak tato historická budova vznikla, do dneška slouží svému účelu. My na těch výtahách z roku 1912 furt vytahujeme motorové lodě, čluny do garáže a tak dále.
1: Z malých okének budovy je jedinečný výhled na řeku a taky na historické město. Zážitkem je také vůně dřeva a typické praskání stoleté podlahy. Budova je třípatrová. Na úrovni terénu je klubová jídelna a obrovský hangár pro desítky jachet. Pak jsme se přemístili o patro výš.
0: Tady se nacházíme na verandě, kde pořádáme různé schůze a tak dále. Nejslavnější se stala účastí ve filmu Vrchní prchni. Když se podíváte tam, tak vidíte, byla ta šatna, kde on vracel peníze a vyúčtovávali tu šešovicovou polívku. Matko, to vás natáh. Nakonec úplně nejcennější, co tady v budově máme, tak to je tento dřevěný nábytek, protože to je úplně původní nábytek, který byl ještě na plovoucích loděnicích předchůdce tohoto klubového domu. A takže to jsou židle nějakých 120 let staré, a když vidíme historické záběry, kdy nás navštívil Masaryk nebo byl tady ten olympijský kongres, tak to bylo všechno vybavené tímto nábytkem a ty bílé židle tam jsou.
1: Loděnice v Podolí je jedna z nejstarších klubových staveb u nás. Monika Doležalová, Rádio Praha.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
3: A teď aktualizovaná doprava a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště stále počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem, a to mezi 15. a 19. kilometrem. V Lipské směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na letiště. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje až k 50. a tam řeší nehodu. V Bělohorské směrem centra se popojíždí mezi Břevnovským klášterem a křižovatkou Vypich, a ve Vilzonově počítejte s kolonou, a to od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: A pojďme se ještě v pražském updateu podívat na počasí. Tak v noci i zítra bude polojasno až jasno, v noci teploty klesnou na 18 až 15 stupňů Celsia a zítra tady v úterý vystoupí na letních 27 až 29 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byl YouTube na rádiu Praha. Teď už je čas na další dnešní zprávy. Je totiž 19 hodin. Ve studiu už je kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer, nebo už vlastně večer?
1: Hezký podvečer nebo večer, každý jak chce, Petře. Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla o tom dnes vláda. Kinobus dopravního podniku letos navštíví 11 míst po celé Praze. Poprvé promítá dnes v Čakovicích. Spojené státy povolily prodej íránské ropy. A zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku se zítra změní o několik haléřů. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Vláda chce ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce června. V pražských Čakovicích dnes zahájí letošní promítací sezónu Kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. Pokračuje tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Diváci se mohou těšit na oblíbené české i zahraniční filmy, komedie, rodinné snímky i novinky z posledních let. Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka a vstup je zdarma.
1: Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do země. Fotbalisté Argentiny právě na světovém šampionátu rozehráli duel s Rakouskem. V prvním zápase úřadujících mistrů na turnaji dal argentinský útočník Lionel Messi 3 góly Alžírsku. I proto kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá k maximálnímu nasazení.
7: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji, hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií. Na vysoké taktické úrovni musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
1: Ve 23 hodin našeho času nastoupí Francie proti Iráku, ve 2 hodiny po půlnoci Norsko proti Senegalu a zítra od 5 hodin ráno se Jordánsko utká s Alžírskem. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, kránu ojediněle s mlhami. Postupně se ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 27 a 29 stupni a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
8: Hezký večer. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem, a to za sjezdem na Barrandov mezi 16. a 19. kilometrem. Na magistrále je plná Wilsonova, a to od hlavního nádraží k muzeu. Věčné se stále popojíždí před náměstím IP Pavlova a v ulici pod Krejcárkem se zdržíte asi 10 minut před ohradou kvůli omezení. Šťastnou cestu, hezký večer.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební jmeny po 19. hodině. Bude tady Damiano David. Michael Schulte. A z českých Luhů a Hájů jasná páka za účasti Davida Kolera. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný pondělní večer.

0: Vesmírné děje umí vědci nejenom pozorovat, ale i poslouchat. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a dobře se poslouchají. Vědci je proto rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru.
1: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných fanálenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk tak, jak ho můžeme slyšet. Nicméně pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá, a my když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
2: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
2: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat, na té sondě naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Praha žije vědou. Praha žije vědou. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byla slavná Last Friday Night od Katy Perry na Rádiu Praha. Teď už připomínám, jaké nás čeká v nejbližších hodinách počasí. V noci i zítra bude polojasno až jasno, v noci teploty poklesnou na 18 až 15 stupňů Celsia a zítra tady v úterý vystoupí na letních 27 až 29 stupňů.

0: Máme 7:45, čas metropolitních typů, takže slovo dostane Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Propojení literatury, sociálních věd, divadla a hudby. Přesně takový je multižánrový festival městské knihovny, a to na lodi Floating Gallery. Úterní program přinese téma Závislost je jen jedna. Co dnes vlastně považujeme za závislost? A koho nebo co se snažíme léčit? Hostem bude adiktolog, psycholog a terapeut Aleš Kuda, který dlouhodobě působí v oblasti léčby závislostí. Začátek akce je v úterý v 19 hodin. A nebo si vydejte na ukrajinský sci-fi film Ty si vesmír. Během jednoho z rutinních letů dojde z neznámých důvodů k explozi Země a jediným člověkem, který přežije, je astronaut Andrej. Podaří se mu ve vesmíru najít spřízněnou duši? Film Ty si vesmír promítají v letním kině Pragovka v úterý od 9:30 večer a vstup je zdarma. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: Tak to byla Anastasia na rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 20. hodinu, které připravil do vysílání opět kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký večer.
1: Díky Petře, hezký večer. Vláda podpoří výstavbu AI Gigafactory v Česku. Novou zmocněnkyní pro romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Stejskalová. Evropskou vysílací unii znepokojují plány české vlády na změnu financování veřejnoprávních médií. A zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory, schválila to vláda. Potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z pěti velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by projekt posílil nezávislost Česka.
3: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
1: Evropská komise by soutěž o výstavbu AI Gigafactory měla otevřít v následujících týdnech, kde centra vzniknou, by mělo být známo do konce roku. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude od zítřka Edita Stejskalová, rozhodla o tom vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucii Fukovou. Ta minulý týden rezignovala kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Edita Stejskalová dřív působila jako sociální pracovnice nebo ředitelka neziskové organizace. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. Plán Babišovy vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu je podle Evropské vysílací unie znepokojující, informovala o tom v tiskové zprávě. Vláda chce od nového roku zrušit současné poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Evropské vysílací unie ale musí být taková forma předvídatelná a zaručovat redakční nezávislost, což podle ní vládní návrh nesplňuje. Proto vyzývá českou vládu, aby od změn upustila. Za prohlášením stojí celá výkonná rada Evropské vysílací unie. Jejími členy jsou britská BBC nebo třeba veřejnoprávní francouzská televize a švédský rozhlas. Celkem se připojily televize a rádia z 25 zemí Evropy. Výzvu podepsaly i další mezinárodní organizace, mezi nimi například Reportéři bez hranic. Zemřel americký hudební producent Clive Davis. Bylo mu 94 let. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston nebo Alicia Keys. Na jedno z nejvlivnějších hráčů hudebního průmyslu se Clive Davis vypracoval z pozice právníka ve společnosti Columbia Records. Objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry. Jeho vliv sahal od roku na konci 60. let až po pop a rhythm and blues v 80. a 90. letech. Na světovém šampionátu ve fotbale se dnes střetly týmy Argentiny a Rakouska. Skóre otevřel ve 39. minutě Lionel Messi. Byl to jeho 17. gól na mistrovství světa, kterým překonal historický rekord Němce Miroslava Klozeho. Další branka v prvním poločase nepadla, Argentina tak vede nad Rakouskem 1-0. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 27 a 29 stupni a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě krátce z dopravy, tak doprava už je po 8 hodině večerní klidnější. Pozor ale na výjezdu v Praze z komplexu Blanka směr Troja. Po nehodě je tam zavřený pravý pruh v Nové Povltavské ulici. A ještě opatrně na dálnici D7 z Prahy na Chomutov za Slaným omezuje průjezd nehoda. Je to na 33. kilometru. Narazilo tam zřejmě nákladní vozidlo do značení a svodidel a v místě havarovalo dále i osobní vozidlo, takže opatrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 20. hodině zaspívá Olivia Rodrigo. A bude tady třeba kapela Mirai.
4: Jako když tenkrát venku zempetrky začaly hrát.
0: A kromě muziky už za pár okamžiků představíme nový seriál o rodinách s vícerčaty, tak si na to počkejte, já jsem Petr Zajíček, příjemný pondělní večer.

0: Přáli si dítě a od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou. Právě o náročné péči o vícerčata je nový seriál, ve kterém představíme rodinu se čtyřčaty a dvě rodiny s trojčaty. Konkrétně čtyřčata jsou opravdu výjimečná. Od 50. let minulého století se jich u nás narodilo jenom 22. Ta poslední jsou vícevaječná, bydlí ve Středočeském kraji a jsou to tři školačky a jeden školák.
1: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
2: Ano.
3: Jo.
1: A v čem je to fajn? V čem jsou ty výhody? Teď se zeptám ve žlutých šatech Anežky.
3: Že si můžeme spolu hrát.
1: Teď se tady hlásí tvoje sestra, to je Monča, Monika.
4: Že můžeme třeba s nima chodit na výlet.
1: Klárka?
5: Že spolu můžeme chodit prostě na kroužky a když se nám něco stane, tak to můžeme říct někomu dalšímu sourozencovi.
1: A teď se hlásí Ondra, to je jediný kluk se čtyřčat.
6: Že nás nikdy není dost.
1: Sedí tady s náma i váš starší brácha. O kolik jsi starší?
7: 2,5 roku.
1: A ty seš Vojta a poslouchají tě sourozenci. Hlídáš je někdy?
7: Jo. Jsi v pohodě.
1: A maminka Helena mi tady lepí pomůcky na takové ty žluté lepivé papírky, mi píše Klára, abych věděla, Monča už má svoje jméno, jste zvyklá.
8: Jo, všechno je označováno buď barvami, jak vidíte tady na skleničkách, anebo jmény, proto jsem chtěla, aby každý dítě mělo začáteční písmeno svého jména jiné. První písmena jsem všude psala.
1: Napadají někoho nějaké nevýhody toho, že z čtyřčat, že se o všechno dělíte, třeba...
8: Třeba přineseme jahůdky nebo borůvky, tak to musíme dělit kolika. Do kolika mističek to musíme rozdělit vždycky? Do 6 mističek. Někdy občas trošku je problém, že toho vždycky každý dostane malinko. Tak to se jim někdy moc nelíbí, no.
1: Hlásila se Monča, Monika?
4: Nebo když se rozdáváme, kdo kde bude spát, tak se vždycky hádáme, když jsme v nějakém hotelu.
1: Souhlasíš, Anežko?
3: Jo.
1: A kamarádíte se všichni tak nějak dohromady, nebo máte i vzhledem třeba ke koníčkům, k zájmům někoho bližšího k sobě, Mončo?
4: Ano.
1: Ke komu máš nejblíž?
4: K Áže a Klárce.
1: A co vás spojuje? Jsou to ty hudební nástroje?
4: Ne, ale jednorožství akademie.
1: A Ondro, jak ty to máš se vztahy se sourozenci? Máš teď nějakého oblíbence?
3: Jo, Vojtu.
1: Vojto, máš oblíbence Ondru?
3: Jo, co jo.
1: A jste někdy jako proti holka třeba?
3: Jo.
5: Nejčastější, když jsou tady bratranci.
1: A jak to máte ve volném čase? Co rádi děláte, Klárko?
5: No, já dělám gymnastiku, hraju na flétnu a dělám ještě hudební nauku.
1: Moni?
4: Já chodím na míčovky, mám výtvarku a pak děti na startu.
1: A Anežko?
3: Já mám balet, pak mám flétnu a budu chodit na housličky.
1: A Ondro, ty máš jaký kroužek?
9: Trubku, florbal, hudební nauku, fotbal, skauta.
8: To chce dost manažerské schopnosti, aby člověk skoordinoval všechny ty kroužky a všechny ty zajímavé aktivity všech těch dětí, všechny písemky, všechny přípravy do školy.
10: Helena Slánská, které zemřel před 2 lety manžel a je samoživitelka, bude o životě se čtyřčaty mluvit i v dalším díle seriálu. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
11: Do hry Obory jste tentokrát poslali hned 3 novinky. Na 7. místě startuje Ariana Grande, Hey That I

bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile.

No a teď už k tomu, co vám nabídneme zhruba za půl hodiny po zprávách po 21. hodině v našem vysílání. Tak je tady pondělí a to znamená vždy náš hudební speciál Vinyl, také jediný hudební speciál celého týdne, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači, hlasováním na Facebooku Rádia Praha. Vy jste opět hlasovali do dnešní 12. hodiny a rozhodli jste následovně, měli jste na výběr, připomínám, ze dvou alb z 90. Dido, bylo to první album No Angels z roku 99, anebo z počátku 90. let, naopak tady byly London Beat a jejich In The Blood, kde je třeba velká hitovka I've Been Thinking About You. Tak London Beat to nakonec prohráli, takže Dido slaví a společně s vámi tedy tady bude její album po 9. večerní No Angel. Myslím, že to je její nejúspěšnější album a jedno vůbec z nejúspěšnějších alb britské historie. Jsou tam pecky jako Here With Me, Hunter nebo třeba Thank You. Takže Dido z 90. po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha. A ještě připomínám, že už od zítřka, jako vždy, od úterý, se rozjede na Facebooku další hlasování do pořadu Vinyl a Petr Jungmann, náš hudební dramaturg, mi tady napsal poznámku, neodhaluje tady úplně všechno, ale abyste už tušili, o koho půjde, tak půjde o dvě skvělé zpěvačky a budou to Janet Jackson a Whitney Houston od zítřka. Ovšem, jaká alba, to už tady nenapsal, takže na to si musíte počkat.

0: Zpěvák, který má rád tyto velké plochy. Věc, která měla 5 minut 47 vteřin a Meat Loaf na Rádiu Praha. Středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku od 4 do 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit třeba motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
1: Ahoj Superpoldíku, jak se máš?
2: Ahoj holčičko, já jsem Superpoldík, jak se máš?
1: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
3: Teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Superpoldík.
4: Kapitán Markéta Zvelebilová ze středočeské policie, kriminalistka. Sedíme před obrazovkou, já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
3: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Superpoldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
4: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Vlak policie.
3: Zažila jsem za svou praxi upravení speciálních výslechových místností, demonstrační pomůcky pro výslech, jako je jája pája, kdy představujeme rodinku a právě ve chvíli, kdy dítě se nám zasekne,

0: to dítě vidí vlastně toho krásného medvídka, ale komunikuje přímo s tím policistou.
1: Projekt Avatarius vymyslel se svým týmem bývalý šéf středočeské policie Václav Kučera. Dolaďuje ho tým nynějšího ředitele Ondřeje Smotlachy.
2: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
1: Podle mluvčí středočeských policistů Vlasty Suchánkové ještě není daný přesný termín uvedení projektu do provozu.
3: Děláme všechno pro to, abychom mohli tuto postavičku a tento způsob v podstatě výslechu pro zvlášť zranitelné oběti v podstatě zapojit do naší práce.
1: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených, třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Tak to byly Calvin Harris a Tom Grennan na Rádiu Praha. První jmenovaný Calvin Harris bude už příští týden hlavní hvězdou festivalu Beats for Love v Ostravě. 21 hodin právě teď, jsou tady zprávy a Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Státní zástupce posílá před soud pekárnu z koncernu Agrofert a dva lidi kvůli možnému dotačnímu podvodu. Na anektovaném Krymu už začínají chybět nejen pohonné hmoty, ale taky elektřina a voda. A zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a naměříme až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je to, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty, vysvětluje náměstek Beránek.
3: Tímto jsme konání a odpovědnost a způsobilost pana Prokopa celkově ztratili důvěru a v návaznosti na to jsme téměř jednomyslně na dnešním jednání rady schválili odvolání kolegy Ondřeje Prokopa z tohoto důležitého kontrolního orgánu dopravního podniku hlavního města Prahy.
1: Na písemné dotazy Ondřej Prokop nereagoval a telefon má vypnutý. Minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu. Hlavní město Praha převezme od 5. městské části přípravu výstavby základní školy ve vznikající čtvrti kolem bývalého nákladového nádraží na Smíchově. Škola s názvem Smíchov City s kapacitou 580 žáků má zahrnovat také sportoviště, zázemí pro volnočasové aktivity nebo bytový dům pro zaměstnance. Předpokládané náklady na projekt činí asi 1 miliardu a 600 milionů korun. Projekt připravila radnice Prahy 5, nemá na něj ale dostatek peněz. Jeho převod na město dnes schválili pražští radní. Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud. Zjistil to server iRozhlas.cz. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod holding Agrofert, a taky dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
4: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích 2 dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Argentinský fotbalový útočník Lionel Messi dal na světovém šampionátu 2 góly v zápase s Rakouskem. 17. a 18. trefou na světových šampionátech se tak osamostatnil v čele historických tabulek před Němcem Miroslavem Klózem. Zároveň se Messi stal teprve 3. hráčem fotbalové historie, který dokázal skórovat v 6 zápasech světového šampionátu v řadě. Argentinci porazili Rakušany 2-0. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Nezávislý tribunál Vondroušovou potrestal za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při mimosoutěžní dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tvrdí, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření, proto ji do svého bytu nepustila. Proti rozhodnutí se může Markéta Vondroušová odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, kránu ojediněle s mlhami. Postupně se ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 27 a 29 stupni a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Dobrý večer. Celý týden jste hlasovali u nás na Facebooku a hlavně vybírali mezi dvěma hvězdami 90. let z britské metropole Londýna. Hlasování dneska v poledne skončilo a vítězkou se stala právě 54-letá Dido a její debutové LP No Angel. Celým jménem se Dido jmenuje Florian Cloud de Bonneville Armstrong a narodila se na Boží hod. Slaví tak druhé narozeniny 25. června následují vzor medvěda Paddingtona. Hlavně Dido měla staršího bratra Rolanda Konstantina, ale stejně jako jí nikdo neřekl jinak než Dido, on byl vždycky Rolo. A hlavně byl členem a producentem kultovní a velmi úspěšné elektronické kapely Faithless. Samozřejmě, že brácha přiložil ruku k dílu a výrazně se na kariéře své sestry podílel. První debutové album No Angel vyšlo 1. června 1999 a setkalo se s fenomenálním úspěchem. 21 milionů prodaných kopií z něj činí jedno z nejúspěšnějších britských alb všech dob. Dido za něj získala i dvě prestižní Brit Awards a celý svět tenkrát hrál songy jako Here With Me, Thank You nebo Hunter. Úspěch prvního hitu Here With Me ještě umocnil později film Láska nebeská, kde se objevil během jedné z nejemotivnějších scén. Dneska si album No Angel dáme celé z vinilu. Já děkuju za všechny hlasy a těším se na ty další v dalším hlasování. To proti sobě svede dvě absolutní světové ženské legendy. Na jedné straně Janet Jackson, na druhé Whitney Houston. Koho budeme poslouchat příští pondělí, zatím nevím, ale dneska to bude Dido a No Angel. Pěkný večer s Prahou.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio.

0: je 22 hodin. Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla o tom dnes vláda. Cenový strop na pohonné hmoty se zítra změní o jednotky haléřů. Britský premiér Starmer ohlásil rezignaci, nahradit by ho mohl ex-starosta Manchesteru Burnham. A zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, s teplotami do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Šéf hnutí ANO zopakoval, že do obsahu vysílání veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
5: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
5: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
6: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
5: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku se zítra změní o několik haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty bude stát nejvýš 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů, o 9 haléřů dráž než dnes. Vláda chce ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce června. Bývalý starosta Manchesteru a nový poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra liberistické strany a tím i předsedy britské vlády. Dnes to podle všeobecného očekávání oznámil krátce poté, co na funkci vůdce liberistů pod sílícím tlakem vlastních spolustraníků rezignoval premiér Keir Starmer. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování už 7. předsedy vlády od referenda o Brexitu, které se konalo právě před 10 lety. Obhájci titulu fotbalisté Slavie zahájí novou sezónu první šance ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Rozhodl o tom dnešní los v Praze. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, kránu se ojediněle mohou vytvořit mlhy. Ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 27 a 29 stupni a bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha.

0: Botox, tak se pojďme podívat, jestli si vrchol udržela. Začíná Hit týdne na Rádiu Praha. Nejprve ale pět nasazených novinek.
1: Hit týdne.
2: Nasazená novinka.
0: Taylor Swift naspívala novou skladbu I Knew It, I Knew You, která zazní v očekávaném filmu Toy Story 5. Jen krátce po uvedení filmu se song začal objevovat na předních příčkách digitálních žebříčků po celém světě. A tady je Taylor Swift I Knew It, I Knew You.

0: Týdne.
1: Nasazená novinka. Novinka.
2: Alex Warren představil nový single Passenger. Skladba předznamenává jeho druhé album Wild Child, které vyjde na konci srpna. Ve videoklipu si zahrál i známý herec Kevin James. Alex Warren, Passenger.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Frontman kapely Fast Food Orchestra Filip Vondrášek byl ve čtvrtek hostem pořadu Pražákům je hej a mluvilo se mimo jiné o novince Správnej směr. Stálice české ska scény, v ní s humorem sobě vlastním, přemýšlí nad tím, jak najít v životě ten správný směr. Fast Food Orchestra Správnej směr.

Německá zpěvačka Leonie spojila síly s Calebem Scottem. Jejich společný single Stay sází na silnou melodii a emotivní vokály obou interpretů. Leonie a Caleb Scott. Stay.

Kapela UDG pokračuje po svém návratu další novinkou. Po skladbách Časoprostor a Meteority přichází s písní Odlétáš. Ta naznačuje, že celé nové album už nemusí být daleko. UDG Odlétáš.

CZ. Hit týdne. Jak už jsem říkal před chvílí, novinka od Taylor Swift I Knew It, I Knew You se momentálně objevuje na vrcholech světových chartů a důkazem toho je první místo v Billboard Hot 100, stejně jako v britském žebříčku. Novinky známe, do světa jsme nakoukli, takže jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste ho sestavili svými hlasy na našem webu. Desítka patří skladbě, která ztratila 3 příčky. Ze 7. na 10. místo klesl Miles Smith, Hold Me in the Dark.

Sedmička patří novince od jedné z největších popových hvězd současnosti. Je tu Ariana Grande a její Hate That I Made You Love Me.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
0: Číslo 6.
2: A na šestém místě další nový přírůstek v pořadí. Jsou tady ale Farben, René Miller a Body Talk.

dvojka, to je Eva Farna, Perpetuum mobile. Kdo je tedy vítězem aktuálního vydání hitu týdne? S více než 4,5 tisíci hlasy si první místo uhájili Botox a Pyžamo.

0: pro dnešek úplně všechno. Díky, že posloucháte Rádio Praha a Hit týdne. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Nezapomeňte hlasovat pro své favority na praharozhlas.cz a za týden se těším opět na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
4: Lenky Vahalové. Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli fotografka Alžběta Jungrová a pozve na novou výstavu Bez konce a začátku.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Alžběta Jungrová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začneme rovnou pozvánkou, protože vy máte z Brusu novou výstavu, ta se jmenuje Bez konce a začátku. Zajímavé je, že není v Praze, je v Čelákovicích, ale možná ty pro naše posluchače vyrazit si do Volmanovy vily.
2: Já si myslím, že to je skvělý tip na výlet, nejen vidět moji výstavu, ale i si to současně propojit třeba s komentovanou prohlídkou vily. Takže to určitě stojí za výlet.
1: A proč Bez konce a začátku? Proč tenhle název?
2: Já jsem vlastně vytvořila takovou paralelní historii pro Volmanovou vilu, pro dům, který vlastně měl jenom krátkou etapu, kdy tam žili ty majitelé, kteří se ho postavili, pak museli odejít, byli zavřený. A já, když jsem tam poprvé vešla, jsem takový pohádkář, takže když jsem vešla do toho domu, tak vlastně se mě napadaly okamžitě příběhy a momenty a spoustu věcí, co se tam mohlo stát a nestalo. Takže a pak shodou okolností a náhod jsem se potkala se Zuzkou Karlečkou, která se o vilu stará a ona říká, my jsme tu chtěli vaší výstavu. A já jsem říkala, já bych to strašně chtěla fotit. A vlastně takhle jsme začali pracovat na projektu a Blanka Čermáková z Trafogalerie, který se zase starý kurátorsky o ten výstavní prostor a s kterýma už jsem spolupracovala, měla jsem u ní výstavu před pár lety. Takže vlastně najednou tři ženský, takhle si to sedlo a my jsme dva roky fotili. A vlastně já jsem vytvořila příběh nebo sérii fotografií, které nejsou časově ukotvený, nevychází to z historických faktů, je to opravdu jenom, mohlo by se stát, stalo, nestalo, tím, že jsem to vyfotila, tak už vlastně se to stalo, proto je to bez konce a začátku.
1: Protože... Fantazie. Takže přesný. Sice na vás dýchla ta první republika, ale rozhodně neuvidíme prvorepublikové fotky.
2: Ne, to vůbec ne. On, i ten funkcionalismus už je takový jako časově nezařaditelný, není to úplně už je to takový ten futuristická vize nějaká těch 30. let, takže si myslím, že i sama ta architektura je dost časově neuchopitelná. A vlastně umožňuje mi hrozně pracovat s tou jako strohostí té architektury versus ta křehkost toho lidského bytí v rámci člověka.
1: Pro naše posluchače, kdyby náhodou neznali Volmanovou vilu, tak doufám, že se nebudete zlobit, ale je to taková středočeská vila Tugendhat.
2: Je to určitě středočeská vila Tugendhat. Ne, já si myslím, že je to opravdu skvost, jedna z perel tady okolí Prahy, co se funkcionalistické vil týče.
1: A co je zajímavé, že vy jste netiskla na klasický obyčejný papír, ale je tam keramika, sklo, látky.
2: To už je vlastně v sérii třetí moje výstava, kde pracuji a experimentuju s různýma materiálama. Já jsem vlastně první z těch výstav byl klášter v Rajhradě, kde to bylo opravdu takový urbexová část polorozpadlá toho kláštera. A my jsme narazili na problém, jak instalovat fotografie, protože dát tam v rámech klasické printy by znamenalo, že za měsíc to bude zkroucený, zničený, začne to odcházet v rámci té nestálosti těch podmínek vevnitř. Takže já jsem, já jsem si ten prostor vybrala, protože já jsem tam poprvé vešla, na mě dejchla úplně jako neuvěřitelná atmosféra, emoce, takže to úplně člověka vtáhne. Tudíž mi bylo líto to jako jenom zabít nějakýma rámama a prostě uzemnit. Tudíž jsem chtěla podpořit a vlastně propojit ty fotky, ty atmosféry, emoce z toho zase do těch fotografií, takže jsme začali hodně shodnout takovými průhlednými materiálama, ať to byly průhledné tapety, které jsme vraceli na ty stěny, nebo to byly právě plexiskla a látky, které tak jako vlály v tom prostoru a pohybovaly se. A od toho vlastně nadchlo to, že vlastně ta fotka není jenom samotná fotka, ale že i ta instalace potom její může do toho vnést zase další emoce a další jako pocity pro toho diváka. Ten divák se stane tak jako součástí té fotky toho mýho vlastně světa. Takže pak následovala prádelna ve fakultní nemocnici a tady vlastně ve Volmanovce to bylo poprvé, kdy já jsem celý ten koncept, celou tu výstavu už stavila přímo na tu Volmanovou vilu, fotilo se to tam. A já vlastně ty fotografie vracím zpátky na ty místa, kde byly vyfocený, akorát je oživím tím lidským elementem, vdechnu tomu ten život a vlastně vytvářím takový přízraky na těch stěnách, na zdech, kde tam povlávají a proplouvají, že vlastně se zase odráží zpátky ten prostor, takže opravdu jako virtuální realitu mým snovým světem.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová. A než ještě víc probereme tu výstavu Bez konce a začátku, ta Volmanova vila v Čelákovicích byla postavená v roce 1938. Abyste nás dostala do toho příběhu, můžete lehoučce nastínit, co se tam vlastně stalo?
3: Já nevím, jestli jsem povolaná. Tady jsou mnohem lepší na to lidi, kteří by mohli vyprávět historii Volmanový. Volmanový vily, tu vilu postavil továrník pan Volman, protože 500 metrů od domu měl továrnu velmi úspěšnou za první republiky a postavili pro svoji dceru. A myslím, že žili tam necelých 10 let společně a jeho dcera potom byla zavřena v rámci komunismu a už se nikdy do vily nevrátila. A ta vila pak byla částečně prázdná, částečně tam byla mateřská školka a vlastně v roce 90 byla v totálně dezolátním stavu, až dokud nepřišli tady současní majitelé, který se rozhodli, že ji zrekonstruují a otevřou ji veřejnosti.
2: A když se vrátíme k té výstavě Bez konce a začátku a připomínám, ona je do 31. srpna otevřená ta výstava. Fotila jste 2 roky. Jak jste vybírala objekty, když jim tak řeknu, když nazvu takhle jednoduše modelky?
3: Je ten proces pro mě celkově, tak já pracuji s tématem ženy, ať už je to v rámci dokumentu, nebo
2: ženské
3: to výtvarný,
2: prostě.
3: Jsem žena, mám pocit, že ženám nejlíp rozumím, dokážu třeba v tom dokumentu jít nejvíc do hloubky, nejblíž se k ním dostat, protože je to i můj svět. A potom samozřejmě tyhle ty výtvarný projekty jsou nějaké jako zpracovávání mých emocí, nebo mých vizí, nebo něčeho. A tam mě se to nejlíp vizualizuje na té ženě, protože samozřejmě zase jsem žena, takže tam je to jasný. Ten výběr těch modelek je strašně zdlouhavý a komplikovaný proces, protože to není úplně klasický. Já nepotřebuji klasický modelky, já potřebuji někoho, s kým budu mezi náma nějaká energie, emoce, kdo mi bude sedět, kdo vlastně chápe, co chci, kdo se dokáže hejbat. Takže to jsou proces, který trvá dlouho. Je pár holek, s kterýma pracuju už jako celý desetiletí, možná díl. A je hezký, že i společně
2: stárnem.
3: Že vlastně je tam strašně pěkný vidět ten vývoj. A myslím si, že jednou z toho pak vznikne taky nějaká výstava, že to budou jenom ty časozběry těch holek, s kterýma dlouhodobě pracuji, protože vlastně oni jsou čím dál tím krásnější. Takže to je takový, jako, nebo krásnější, jsou hlubší, je v tom víc těch emocí, víc záře, já vždycky říkám. Takže to, ale ten proces asi stane se, že prostě přijde modelka a vůbec to neklapne, nepoužije se to, protože tam prostě není nějaká jiskra, nebo pro mě tam není ten drive, nebo se nedokážeme sladit na nějakou stejnou emoci. A samozřejmě ta výtvarná fotka je víc už pak režie. Já vždycky říkám, ten dokument je tam, se chci být neviditelná a v rámci zase těch výtvarných počinů, tomu naopak jsem ten režisér, který to musí všechno ukočírovat dohromady, protože to je jako docela velký už tým lidí na těchto focení. Takže se prostě se stane, že si to nesedne nebo neklapne, nebo člověk jako může mít i jako blbej den, ono prostě to, že už se to focení udělá, neznamená, že to klapne, protože tam fakt na té fotce hraje každý mini detail hraje roli potom v tom výsledku, protože jak je to zmražený okamžik, tak tam prostě je všechno čitelný, takže to může být, že je člověk unavený, nebo pak jenom prostě, takže říkám, je ten proces vybírání těch holek je strašně složitý. Většina z těch, s kterými dělám dlouho, už jsou mý kamarádky a hledáme další.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová, fotografka, a je pravda, že jste scháněla i látku ve Švýcarsku pro tuhle výstavu Bez konce a začátku?
2: Já, můj muž říká, neděláš si to jednoduchý, to a právě. Má naprostou pravdu. Já vlastně tím, jak jsem začala objevovat i ten svět té instalace, tak samozřejmě se snažím s tím experimentovat a posouvat ty hranice, co ta fotka ještě snese.
1: 3D tisk,
2: ano. To
1: sklo, keramika.
2: Přesně tak. A ten tisk na látku je, nebo na klasickou látku ne, ale na tyhle ty opravdu průsvitný materiály je hrozně problematický. Tady v Čechách to nikdo nedělá. Ještě mluvíme o tisku fotografie, není to, že bych chtěla barevný vzory, ale opravdu jako ta fotka musí taky svým způsobem mít nějaký standard. Takže tentokrát jsme fakt hledali strašně dlouho a nakonec mi pomohla Liběna Rochová, že mi právě dala kontakt na továrnu, kde tiskne vlastně na látky ona. Mm-hmm. Takže a musím říct, že Švýcaři teda byli perfektní, všechno bylo
1: načas. Fungovalo jako švýcarský hodinky?
2: Ano, fungovalo jako švýcarský hodinky, takže opravdu tam to bylo jako skvělá spolupráce.
1: Ale teď jako... Pusťte nás do té kuchyně. Vy pošlete data do Švýcarska a oni vám pošlou vaši fotku na látce.
2: Ne, to
1: jak tak, to funguje?
2: Jako, zaprvé asi bych to bez doporučení vůbec jako neudělala. Mm-hmm. Tam vím, že Liběna se strašně potrpí na tu kvalitu, aby ty věci byly perfektní, tudíž tam jsem si byla jistá, že když je doporučí. A já jsem nejdřív poslala fotky, oni mi udělali testy vlastně na kusy látek různých asi třech druhů, různé fotky, různou tonalitu, to mi poslali zpátky domů, já jsem dostala ty vzorky, podle toho jsme vybrali, která ta látka bude ta finální. A zase jsem poslala zpátky data a pak přišly látky. Vlastně jednoduchý.
1: Je ta výstava prodejní? Můžu si nějakou fotku koupit?
2: Je pár věcí, my jsme vybrali sérii, není celá prodejní. Já si ten prodej těch fotek vlastně docela hlídáme, aby jsme nepřehlcovali už tak přehlcený svět, takže vždycky jako vybíráme, takže jsme vybrali pár fotek, které jsou v sérii po... 3 a po 5 je možnost si je koupit. Teda série znamená, od každého originálu budou buď existovat 3 kusy nebo 5 kusů finálně.
1: A je pravda, že patříte mezi, nebo jste vůbec nejdražší fotografkou v Česku?
2: Žijící fotografkou, ano. Já myslím, že to ještě je přede mnou drtikol.
1: Jasně, Sudek, žijící jsem myslela.
2: Ale já myslím, že jo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je fotografka Alžběta Jungrová. Kdy jste režisér a kdy jste pozorovatel? A narážím i na tu reportážní fotografii, kterou máte za sebou.
3: U toho dokumentu nebo reportáže jsem z 90%, 80% bych řekla pozorovatel. Vlastně tam si člověk přeje, aby byl mužkou, aby byl neviditelný, vlastně, aby opravdu nenarušil tu situaci nebo tu intimitu nebo ty okamžiky. Samozřejmě každý s foťákem je vždycky narušitel, ty lidi na to reagují, jsou pak nervóznější. Trvá dlouho, než si zvyknou. Já teď třeba právě poslední rok a půl jezdím nebo fotím takový soubor pro pražskou záchranu službu.
2: A teď, k tomu se chci taky dostat.
3: A teď vidím, jak po tom roce a půl, dneska jsme byli dopoledne na cvičení tady na parníku a po tom roce a půl, jak už mě všichni znají a zdraví a vlastně už na mě skoro nereagují pak při tom focení, ale trvá to prostě tu dobu, takže u toho 100% bych si přála být opravdu, jako kdyby to šlo jenom mrkat a tím cvakat ty fotky, tak to by bylo optimální. No, ale zase je to prostě hrozně uvolňující, že není člověk pod takovým tlakem. Já jsem vlastně jenom sleduju a z toho se snažím nějakým způsobem ukomponovat a vytvořit něco, co bude mít obsahově, bude nějak nosný, než to na rozdíl od té výtvarné tvorby, kde do toho zase jako dávám v obráceně úplně všechny ty emoce a všechny věci a vlastně vytvářím tu realitu.
2: A baví vás obě polohy? Být režisérkou i pozorovatelkou?
3: Já si myslím, že kdybych neměla ten balanc přesně těch dvou světů naproti sobě, tak by to bylo skoro neúnosné, ať jedno nebo druhý, že vlastně to, že můžu si někde dejchnout a pak zase jako čerpat a zase vydávat, je strašně ozdravný, takový ozdravný proces a já mezi tím ještě živím se komerční fotkou, reklamní, takže vlastně a to je takový jako řemeslná sekce, ale ono to přelejvání je i skvělý v tom, že vlastně já se v každém tom směru pořád něco učím, jo, a že vlastně si dokážu brát věci z dokumentu třeba do komerční fotky, protože vidím krásný světlo, který asi pak na tom setu dokážu vytvořit, nebo situace, nebo pohyb a přesně a to zase se učím řemeslo, který pak můžu využít v té výtvarné fotce, jo, takže vlastně i tohle je, že se člověk furt posouvá, že nezamrzne v nějakém okamžiku, což je prostě podle mě konec každého výtvarného umělce. Je takový to, když už si myslí, že už jako to je tak, takhle je to perfektní, už vlastně není schopný sám sebe dál někam posouvat, tak to se díky tomuhle mi zatím nemůže stát.
2: Zažila jste i kritické situace v Pakistánu, Sudánu, Gaze. Kdybyste takzvaně byla neviditelná, což pro tu reportážní fotku by bylo ideální, myslíte, že ty situace by byly jiné?
3: Jo, ano, já jsem jako hodně tohle celkově jako je jedno z témat, který já jsem sobě strašně řešila, když jsem končila nebo když jsem odcházela z téhle práce, je samozřejmě to, jak tam člověk přijede na nějakou krátkou dobu, než ty lidi vůbec jim vysvětlím. A já nejsem typ fotografa, který by asi přišel k někomu a rovnou začal, šel do obličeje a začal cvakat. Takže mě to trvá, jo, to není jenom jako na té druhé straně, ale i mě, takže ty první třeba den, dva, tři se opravdu jako snažím spíš jim vysvětlit, co tam dělám, ukázat dětem fotky, protože tam jako a vlastně nějakým způsobem nechat si zvyknout nás navzájem, aby jsme než začnu jako fotit. Takže jako vlastně nejde jít jako do hloubky. Člověk přijede a je to jiná mentalita, jiná kultura, jiný zázemí, z kterého já vždycky říkám, koukali jsme prostě na jiný večerníčky. Takže vůbec jako pochopit jako
2: ten svět
3: je prostě jako nějaký proces. Tudíž pak samozřejmě doma se mi to dělá ještě líp a mám větší šanci trošku jako zapadnout, když to pak jako když... Takže si myslím, že určitě, ale pak je i otázka jako vlastně, a to je bohužel s tím, jak se vyvíjí média a vlastně sociální sítě, rychlost těch zpravodajství, je, že člověk stojí na tom místě, já nevím, v Gaze a říká si, stalo by se to, kdybych tu nebyla já, že vlastně jsme i částečně, jako může ten novinář nebo ten fotograf nebo kameraman být jako strůjce, protože ty lidi chtějí, aby bylo vidět, jak jsou na tom špatně nebo něco, takže jako ta morální odpovědnost za to, jestli nenese člověk vinu za to, že já nevím, někdo po někom hodí kamenem nebo teď to zjednodušuju, abych si jako přiblížila tu situaci, je vlastně potom strašně tvrdá třeba pro mě je to vlastně dilema, který je skoro neřešitelný, jestli není lepší, když jsou tam lokální fotografové, nebo v dnešní době už ty opravdu jako ty se dá fotit mobilem, jestli ta přítomnost jako není víc jako vyvolávající konflikty, podporující vlastně to, že ty lidi chtějí jako ukázat. No, takže tohle všechno jsou témata, které jsou spojené s tím dokumentem a s tou viditelností a neviditelností.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová a já jsem vyhodila na Instagram otázkové okno. Přišlo tam pár dotazů a s tím, o čem se teď bavíme, tak tam padl velmi zajímavý dotaz. Jak v současné době jako laik rozeznáme AI fotku právě, která je nám předkládána, že je zaručeně z nějaké kritické oblasti? Jak to poznáme?
1: Nepoznáme. Rozhodně ne na sociálních sítích v té velikosti, v které to vidíme. Já to nepoznám. I když nejsem žádný expert na AI, my musíme z mýho pohledu, teda samozřejmě my musíme upravit celkově ten systém. Zaprvé AI není fotka. Prostě je to jako z principu fotografie proud fotonů dopadajících na světlo citlivou vrstvu, to je definice fotografie, tudíž prostě tady jsme mimo úplně tu definici. Takže celý tohleto přejmenovat, předefinovat a potom prostě jako z mýho pohledu by mělo jasně existovat označení té fotky.
0: Což se neděje,
1: takže musí vzniknout něco jako vzdělávání dětí už jako od první třídy, ať si ověřují informace, se naučí vůbec hledat ty zdroje, hledat tři kanály, z kterých si to ověří. To je pro mě jako to by mělo být místo podle mě přírodopisu, ne, teď nechci vyhodit přírodopis, ale měl by to být předmět, protože oni s tím budou šíleně bojovat.
0: Jak do světa fotky vstupuje umělá inteligence? Jak to vnímáte?
1: Já třeba z té komerce jsem zvyklá už roky na 3D montáže, takže vlastně jsem zvyklá, že já napifotím něco, ale někdo tam dodělá vlastně třeba, já nevím, chmel, nebo který zrovna tady není, tak se tam opravdu vymodeluje ve 3Dčku, my tomu říkáme vymodeluje ve 3D, a vypadá to naprosto věrohodně, což je trošku teď ta AI, ale která to umožnila opravdu masově. Tohle byly dřív, byly ty 3D retušeři, byly takové jako drahá, velmi drahá práce. Teď každý si může vyrobit vlastně doma v té fotce cokoliv. Z mýho pohledu prostě je to nebezpečný nástroj. Já to třeba vůbec nevyužívám. Myslím si, že pak, jak říkám, no, já jsem fotograf, dělám fotky, nedělám koláže, což pro mě ta AI spíš je nějaký jako smontovaný. A další věci my strašně řešíme právně ošetření, jako, protože vy můžete zadat, já chci vytvořit fotku, která bude vypadat jako od Alžběty Jungrové. Ale tak jako kdo je potom tvůrce té věci. Jo, takže já si myslím, že vlastně ten vývoj byl rychlejší, než jsme my předpokládali. Neumíme to teď úplně uchopit, protože se to stalo tak strašně rychle a samozřejmě všichni chtějí ty filtry do těch telefonů, aby vypadaly krásně, nebo takže ten tlak je tam obrovský. Takže říkám, tam by prostě se mělo celkově jakoby nějakým způsobem přistoupit k té věci a definovat jí.
0: Já jsem ale naivní a doufám, že práci vás fotografů AI prostě nenahradí.
1: Já si myslím, že 100% ne. Tak ono to není...
0: Lidi to neocení. Neocení výstavu fotek z umělé inteligence.
1: Já mě to ani nebaví upřímně celkově. Jako je to hezký, když kočička vaří prostě vajíčka, je to vtipný, ale to máme animovaný filmy, tak dobrý, tak tam ten směr je jasný, místo Walt Disney, tady bude prostě AI uvádí. Prostě. Ale ono teď je samozřejmě, všichni jsou nadšený z těch vlastně takových surrealistických montáží, jako já nevím, Velká chobotnice jde někde v městě. Nebo něco. Ale myslím si, že tohle se vyčerpá.
0: Kůl, co hraje tenis.
1: Ale já si myslím, že se vyčerpá celkově i ten kult toho, jak všichni teď se snaží být krásný a vyretušovaný a prostě všichni vypadají víceméně stejně. Skoro jako člověk nepozná je pak v realitě, že to jsou oni, protože tam mají ty, že si myslím, že ta originalita a ta individualita a vlastně to se stane, doufám, strašně doufám, jako tím zajímavým, každý jsme krásný právě tím, jak jsme třeba jiný, odlišný, že vlastně možná to vytvoří právě tenhle ten směr, který by mohl začít jít dobrou cestou.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Alžběta Jungrová a mám tady krásné datum 8. prosince 1857. A to vznikla Pražská záchranka.
2: A teď příští rok bude 170 let výročí a my právě chystáme knihu, kde já vlastně už rok a půl, další rok budu ještě fotit a jdu napříč všema těma odvětvíma, takže jsem na call centru, jezdím se záchranářema, jezdím s inspektorem, jezdím s doktorama, byla jsem se podívat, kde se opravuju auta, opravdu jdu jako napříč všema těma kategoriema, je to strašně zajímavý a opravdu i ta práce, kterou ty lidi dělají, je neskutečná, všechen můj obdiv, respekt. Hmm. Já jsem se úplně zamilovala, kdybych nebyla fotograf, tak budu chtít být záchranář, protože i ten kolektiv je skvělý. Opravdu jako, já jsem úplně nadšená, jsem strašně hrdá a pyšná na tu záchranku, protože si myslím, že my máme jednu z nejlepších záchranných služeb na světě.
1: Dokonce to je jedna z nejstarších, ne-li nejstarší v Evropě, naše záchranka.
2: A opravdu ty lidi jsou v první linii, jsou neuvěřitelně laskaví při tom, co dělají, při tom, jak se k ním ty lidi chovají. Je to fakt jako radost je vidět pracovat.
1: Ale mě okamžitě napadlo, k jakým různým situacím jste se dostala.
2: Teď už snad úplně ke všem. Teda musím říct, že je to...
1: Od narození miminka až a teď ty tři tečky, co nechci domýšlet.
2: Všechno. Samozřejmě je to součást prostě života. Život a smrt. Je to prostě běh našich životů. Všech našich životů. Takže to člověk tak bere. Někdy je to samozřejmě strašně smutný. Já jsem na začátku byla, jak jsem byla jako natěšená, tak jsem si vzala tři směny, tři dny v týdnu po sobě a v pátek jsem byla tak psychicky na dně vyřízená, opravdu jsem unavená, smutná, že jsem říkala už nikdy, budu chodit jeden den v týdnu, to je tak jako, aby se s tím člověk pak jako vypořádal a zase mohl jít na tu další směnu, ale je to život, no, prostě tohle všechno je součást našich životů, ono my to nechceme vidět, my ty věci nechceme jako slyšet, ale prostě tak to je a je skvělý, že tady máme nějakou instituci, která se o nás v tomhletom stará dělá to prostě fantasticky.
1: A stalo se někdy, že vám řekli, Alžběto, teď ne. Nepůjdete s foťákem?
2: Ne, nestalo, opravdu jsme, tak já samozřejmě nepůjdu ven s ničím, co by bylo komukoliv nepříjemný. Jako,
1: zahrnou nějaké etiky.
2: Mojí etiky, co teda je docela přísná a vlastně si myslím, jako, já tam vůbec bych byla ráda, kdyby tam nebyly v obličeji žádných pacientů, protože samozřejmě tady je to tak jako diskutabilní. A takže se vyhýbám, vymyslela jsem si celý takový svůj konceptu, že vlastně se snažím, aby opravdu byla vždycky nějaká ruka nebo něco předtím, abych to nemusela úplně jako rozmazávat potom ty obličeje nebo něco, ale že fakt je to už v rámci té kompozice, že to uhraju tak, aby tam ty lidi, pro mě jsou samozřejmě nejdůležitější ty emoce těch záchranářů a ta jejich práce v tomhletom souboru, který děláme, tudíž mi ani tak nejde o ty pacienty. Takže to ale vlastně, já vždycky říkám, že nikdy nevydám fotku, na který je člověk v situaci, v který bych nechtěla, aby mě viděla moje máma. Takže tam je pro mě jasná hranice, takže ty věci zůstanou v nějakém archivu 100% čas a možná za 100 let se použijou, až tady nebudou ani děti, ani praděti, jako vnoučata těch lidí, kteří na tom jsou. Ale určitě teď si udělat krásnou knihu, protože ta záchranka si to strašně zaslouží.
1: Se mnou byla fotografka Alžběta Jungrová. Moc děkujeme.
2: Já moc děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rány kladivem do čelisti a braní hormonů. I tak vypadá Luxmaxing. Proč mu mladí muži propadají? Jak si představují krásu? A je to jenom trend, nebo se zatím skrývá něco jiného? Ptám se psycholožky Zuzany Štěrbové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pondělí, 22. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Budeme se bavit o Luxmaxingu. To je takové nové buzzword sociálních sítí, nebo nové. Ono není úplně nové, ono samozřejmě tu a tam to někde vyvěrá, pak se to zase schová, pak se to zase vrátí, ale teď je absolutně všude. Všude se všichni baví o Luxmaxingu. Proč se to zrovna teďka objevilo?
1: Já si myslím, že to, že se lidi snaží být atraktivní a chtějí se líbit druhým a chtějí se prostě cítit dobře, tak to není absolutně nic nového. Jo? To je tady samozřejmě už úplně od začátku člověka. Ale teď se sešlo několik vlastně takových faktorů, které k tomu mohou hodně napomoc. Mezi první bych asi zmínila taková gamifikace a optimalizace všeho. Takže máme třeba aplikace na to, jak máme spát, jak máme jíst, jak máme běhat, jak máme dělat úplně všechno přesně. A ten vzhled je jeden z těch faktorů, který se vlastně snažíme tady tím způsobem zase úplně jako technicky rozkouskovat na malinkaté dílky a co jde, tak to prostě zlepšit. Stejně jako je to třeba u toho spánku nebo u té stravy. Takže to je první věc. A potom další, tak to si myslím, že s tím souvisí taky hodně, tak je způsob seznamování a způsob toho, jak se dávají jako potenciální partneři dohromady. Kdy se to jako přesunulo z těch tradičních způsobů, jako je třeba seznamování přes rodinu, přátelé a tak dál, tak se přesunulo to online, jo? Což už je jako delší dobu, ale teď s rozmachem těch dating apps a všech těch jako swipeovacích aplikací a tak dál, tak vlastně došlo k tomu, že se strašně moc a tak trošku jako uměle vyzdvihl ten vzhled, protože ten první aspekt, který vidíme a podle toho se rozhodneme, jestli ano nebo ne a rozhodujeme se extrémně rychle.
0: No tak v kavárně, když jste se před 20-50 lety s někým potkala, tak taky první byl vzhled, ne?
1: Jo, byl, ale současně jsme viděli třeba neverbální chování, ten člověk na nás nějak promluvil, třeba jsme cítili, jak voní.
0: Jo, a teď nebo vidíte prostě, fotku prostě.
1: A teď vidíme jednu fotku a to je všechno. Jo, přesně tak. A ty aplikace mají vlastně jako pro ty jména, teda jako muže, obrovskou nevýhodu v té disproporci, protože je tam mnohem víc mužů než žen, to je jako jedna věc. A za druhý ty algoritmy ještě favorizují ty hodně atraktivní jedince, protože ty se zobrazují mnohem častěji a tak dál. Takže nějaký třeba průměrně vypadající muž nebo kluk, tak na těch aplikacích má mnohem menší úspěšnost, než by třeba jako měl v tom běžném normálním životě.
0: A teď ještě ty standardy krásy jsou samozřejmě jako
1: no, a to je ta třetí věc, která si myslím, že která se s tím jako sešla taky. A to je vlastně všechno to jako fitness influencerství a všechny sociální sítě a vystavování těch ideálů. Samozřejmě, že je z toho spoustu jako uměle upravených, spoustu z toho jako není reálných. A my, i když to víme, tak my se prostě neumíme vyvarovat sociálnímu srovnávání. A čím víc je nám ukazován nějaký atraktivní, jako dejme tomu třeba potenciální rivalové nebo druzí lidé, tak tím narůstá nespokojenost s vlastním tělem. Jo, a tady to všechno, když se dá dohromady, tak ten Luxmaxing vlastně dává takový jako návod na to, jak bych mohla taky vypadat nebo mohl vypadat taky dobře a mít úspěch i na tom sociálním poli.
0: Dobře, ale ten návod je dost brutální, ne? Protože já nevím, jestli znáte influencera amerického influencera Clavicullera.
2: My name is Clavicular. I'm 20 years old. I believe in Luxmaxing.
0: Ten třeba ukazuje videa na sociálních sítích, kde si píchá jehličky kolem očí.
2: In the morning, if my jaw looks a little weak, I'll bone smash to strengthen it.
0: Do toho se mlátí různými předměty kovovou trofejí kladivem do čelisti, proto aby mu prý zesílila ta kost a vytvarovala nějaké rysy, které považuje za atraktivní.
2: It's just hard to exactly pinpoint what percentage came from taking tests or what percentage came from bone smashing or just
0: bone smashing se tomu říká. To je dost nebezpečné a nefunkční, tady musíme říct, se dá jako zdůraznit. Zároveň proč to dělá? To jsou dost drsné metody, jak vypadat v jeho očích hezčej, ne?
1: No, ono je to vlastně strašně zajímavý, protože ten looks-maxing, my ho teda jako můžeme rozdělit, to si myslím, že ještě docela důležitý, ho rozdělit na ten jako soft a hard-maxing. Jo, kdy ten soft, to je něco, co dělá spousta lidí a dělají to už jako dávno, patří do toho třeba i dobrá hygiena, jo, nebo prostě skincare, péče o pleť, o vlasy, já nevím, o zuby, oblékání, nebo barevná typologie, což je teď taky hodně trendy.
3: Jo,
1: snažíme takovýhlema způsobama zlepšit svůj vzhled. A potom je ten hard-maxing, kam patří právě třeba bone smashing, což je teda takováhle jako brutální metoda, která, jak se řeklo, tak je nefunkční, což je smutný. Ona je taky strašně nebezpečná samozřejmě.
3: No je,
1: ono to vychází z toho předpokladu, že se domnívají, že ve chvíli, kdy dojde k nějaký fraktuře té kosti nebo je ta kostní tkáň nějakým způsobem narušená, tak potom, když srůstá, tak zesílí a bude větší, bude robustnější, silnější a tím pádem oni získají ty rysy,
3: jako
1: které by chtěli.
3: Ostré rysy.
1: Takže
3: vlastně
1: přesně tak, třeba prostě tu prostě jako širokou čelist, jo, a tak dál. A co mi na tom přijde jako strašně zajímavý, tak je, že to jsou věci, které jsou jako dozdané geneticky, jo, že my prostě máme nějakou jako lebku, máme nějakou strukturu té tváře a oni se vlastně snaží ještě dál a hacknout i tu genetiku.
3: Jo.
1: Ve smyslu, že prostě oni pak samozřejmě jako podstupují i různé operace, jo, a tak dál, takže to jde i tady tím způsobem. To je vlastně způsob, jak si to jako udělat doma sám, až na to, že to teda jako nefunguje.
3: Jo.
1: Jo, ale že vlastně věří, že to můžou změnit až tady jako na tu úroveň.
3: No a tam jsou i ty další věci. Já jsem mluvil o těch jehličkách kolem očí, tomu se taky nějak říká cantle tilt, prostě sklon vlastně té oční, té štěrbiny nebo
1: no, to tam zakřivení. Jde, o to, že se vlastně udělá spojnice mezi vnitřním a vnějším koutkem oka a aby to bylo atraktivní, tak by měl být ten vnější koutek výš.
3: Aha.
1: A tím pádem ten člověk získá hunter eyes, oči lovce. A naopak, když je to níž, tak má oči oběti. A správně by to tedy mělo být tak, že když máme ty maskulinní rysy, tak mezi ně patří i prominentní nadočnicové oblouky, což vlastně potom vede k tomu, že ty oči jsou takový jakoby zapadlý.
3: Jasně.
1: Tím pádem není vidět to víčko, což je ten cíl, proč si třeba píchají ty jehličky, protože nesmí být vidět to horní víčko, protože jinak to vypadá jako feminině a vypadáte zranitelně, jo, prostě vypadáte jako oběť. Takže oči hrajou obecně jako hodně velkou roli.
3: A ta čelist taky, že to je ten mewing, to je to pokládání jazyka na vrchní patro, nebo nějaké ty cviky, které mají vám protáhnout ty svaly, abyste prostě vypadali, aby ty rysy byly ostřejší, jo.
1: Přesně tak, aby ty lidi vypadali maskulinější. Jo.
3: Kdo to vymyslel tohle? Kdo tenhle standard stanovil?
1: Ona to pochází z té subkultury incelů a celé té manosféry. Samozřejmě, že třeba co se týče nějakých jako úprav vzhledu i radikálních, tak to třeba jako už jen není nic nového, jo? Ale co se týče tady kletek, když zůstaneme u toho looks-maxingu a toho, co pod to spadá tedy podle těch současných definic, tak to vychází z této subkultury a vlastně jde o to, že protože jak je to celý jako hodně biologicky deterministický a geneticky, že jo? Takže prostě na to, aby člověk byl úspěšný u opačného pohlaví anebo v tom sociálním světě, musí být atraktivní, musí vypadat maskulině, musí mít tedy ten nějaký přesah, ale toho dosahuje jenom jako malé procento mužů. A tady to je vlastně jako způsob, jak z toho ven, jak získat tu atraktivitu a to potenciální sociální postavení a ty ženy. Ale současně, když zůstaneme tady v té subkultuře, tak není cílem, aby si pak našli jako nějakou partnerku a s tou založili rodinu a všichni byli šťastní, jo, protože oni zase o těch ženách mluví tím dehonestujícím mizogynním způsobem, takže to vlastně jako je takový, že se tady z toho jako snaží vymanit, ale není cíl, aby navázali nějaký jako láskyplný hluboký vztah.
3: Dobře, takže cíl je co? Cíl je mít jako tu moc.
1: Cíl je prostě
3: tu
1: jako dominovat. Přesně tak. A na tom společenském žebříčku, že
3: oni to spojují se společenským žebříčkem, že kdo je krásný, tak je jako mocný, úspěšný.
1: Ono to tak jako trošku jako je, jo, protože máme jako ty halo efekty, máme ty pretty privilege a tak dál. Samozřejmě, že ne v takhle jako extrémní formě, ale jako tady je třeba dobře podložený fenomén, že atraktivnější lidi mají celou řadu výhod, ať už se jedná samozřejmě o výběr partnera, tak třeba, že dostávají menší tresty u soudů, platí menší pokuty, jo, mají opravdu jako dost výhod. Takže ono to jako není teoreticky jako úplně scestný, ale oni to jako dovedli hodně ad absurdum. Teď jde jenom o to, aby byli super atraktivní, super mocný a vlastně jakoby hackli tu vnitropohlavní i mezipohlavní kompetici, jo? Nejenom na úrovni toho výběru partnera, kdy si vybírají ty ženy, nebo ženy je, ale i mezi sebou, že oni jsou pak jako dominantnější sociálně než ti ostatní muži, kteří vůbec nejsou takhle jako mužní a krásní, což samozřejmě jako ty ostatní muži takhle vůbec vnímat nemusí, jo? Ale jasně, to je jasně. Nezajímá, protože oni žijou v té sociální bublině, kde se navzájem hodnotí a motivujou a dávají si rady.
3: Ten ideál krásy u mužů, kteří teda sami sebe považují třeba za příznivce Lux Maxingu, tak to není, vy jste mluvila o tom totiž, že to je tady stovky tisíce let možná, tak ale tohle to není tady stovky a tisíce let. Jak se to proměňovalo, jako nebo dřív, já si nedovedu představit, že někdo v 15. století vezme kladivo a mlátí si teda do čelisti.
1: Jako dělali to, ale asi za účelem, aby třeba jako zabili soupeře nějakého.
3: No
1: ale,
3: dobře, někoho jiného, ne, sami sebe.
1: Ale jasně, no. Vždycky jako šlo o to, aby ten jedinec byl nějakým způsobem jako atraktivní, jo. A ty ideály, ty se jako mění, ty módní trendy se mění, jo. Takže jednou prostě bylo v 15. století trendy vysoké čelo, lidi si vytrhávali vlasy, potom velká lítka, dávali si vycpávky, jo. Prostě jednou paruky, bílá pleť, jednou svaly, jo. To jako všechno prostě se takhle mění. Jako různě mění. No ale co vlastně jako zůstává a z toho evolučního hlediska to vlastně jako dává absolutní smysl, tak jsou nějaký znaky, které ukazují na nějakou jako genetickou kvalitu toho člověka, na reprodukční potenciál, na reprodukční zdatnost. A to právě jsou ty pohlavně dimorfní znaky, kam spadají všechny ty jako maskulinní znaky. A
3: to jsou ty oblouky, že jo, jak jste mluvila o nich,
1: třeba jo, ta široká čelist, ty nadočnicové oblouky vysoké, jo, ten jako hranatý obličej.
3: Což všechno asi přijímáme ze zvířecí říše, ne? Jako evolučně, geneticky.
1: No jo, tak jako ne úplně, jako, ale to, že jsou důležitý znaky, které souvisí s tou fertilitou, zdravím a tak, tak to jo. Jo, to dává smysl. A tak to bylo jako vždycky. A u mužů je tady nejdůležitější tělesná výška. To se ukazuje, že jako hraje hodně velkou roli, ale ono samozřejmě, že jde jako i o to, jak je to relativní, jo? Takže i o to, jak vysoký je ten druhý partner. A potom postava, ty znaky, které ukazují na nějakou fyzickou zdatnost a na schopnost obstát v boji a získat zdroje. A ono, i když jako dnešní svět vypadá na první pohled jinak, tak to není jako úplně irelevantní. Protože třeba v té vnitropohlavní kompetici to pořád jako funguje krásně.
3: Že to propisuje do něho, i do těch Luxmaxerů, i do těch představ Luxmaxerů.
1: No a ty tady to právě, proto já to taky jako zmiňuji takhle obšírně, protože oni hodně staví na těch evolučních vysvětleních, akorát, že to strašně zjednodušujou a vlastně to jako sparodujou trošku, ale pak si takhle škodí, jo, pak se prostě jako bijou kladivem do hlavy, přitom ten výběr partnera, jako co se týče třeba maskulinních znaků, no. Tak tam vůbec nejde o to, že by čím jsou muži maskulinnější, takže by byli hodnoceni jako atraktivnější, to není pravda, pak to začne klesat, protože s tou jako vysokou maskulinitou se pojí další charakteristiky, které třeba už nejsou tak žádoucí pro vztah nebo pro nějaké soužití, třeba vysoká agresivita nebo promiskuita a tak dál, takže tím to není tak, že čím je muž maskulinější, tím by byl hodnocený jako atraktivnější. A oni vlastně takhle vzali jako spoustu těch věcí, těch poznatků, no a potom to takhle jako přepálili, no. Což ono taky jako mimochodem, když si vybíráme partnera, tak zvažujeme strašně moc různých znaků a vzhled je jako jeden z nich, on samozřejmě jako není náhodný, takže my třeba i na základě fyzických rysů jsme schopni odhadnout nějaký osobnostní rysy, jo, takže ono to jako všechno spolu souvisí.
3: Ale je toho víc.
1: Ale je toho o mnohem víc.
3: Symetrie hraje třeba roli?
1: Symetrie je jeden jako z nejdůležitějších aspektů v tom výběru a to je i univerzální a to je i třeba napříč druhama.
3: Jo, to platí u toho Luxmaxingu taky, jak jsem se dočetl, jako symetričnost ta je důležitá.
1: No jasně. Oni to mají jako dobře jako zmáklí, na co se zaměřit, ale na druhou stranu pak třeba dělají ten bone smashing, který často vede právě k asymetrii, protože oni si ten obličej rozbijou a pak už tu symetrii ztrácí, jo. A ono teda jde o to, že ta symetrie nikdy není absolutní. Tváře, které mají absolutní symetrii, což znamená, že se musí vytvořit uměle, nejsou hodnocené jako atraktivnější, protože působí nepřirozeně. Prostě to není žádoucí, aby byla ta tvář absolutně symetrická. A ta symetrie právě zase jako ukazuje na nějakou tu vývojovou stabilitu, na schopnost třeba během ontogeneze odolávat různým patogenům, parazitům, nemocem a podobně. Takže on je to jako dobrý marker vývojové stability, to jako jednoznačně, jo. No, ale dá se to i takhle zničit.
3: Tak, Luxmaxeři jsou jenom muži? Existují i Luxmaxerky? Jako ženy?
1: Tím, jak se to rozšířilo na sociální sítě, tak teďkon už to jako používají hodně i v kontextu péče jako o vzhled nebo sebezdokonalování v kontextu žen, mm-hmm. i když to teda jako původně vychází tady z té sféry, ale teďkon už se to dostává do toho mainstreamu, kdy vlastně jde zase jako o ten biohacking a o to vypadat co nejlíp. Face maxing, body maxing, hair maxing and hygiene plus oral care maxing. Takže to tady taky jako bylo vždycky. A už jen to už jako tuplem není žádná novinka, že by používali jako skincare a nějaký tejpy na noc, aby neměli vrásky a tak dál. Looks maxing equals glow up, but on steroids. To si myslím, že vlastně měli poměrně snadný ti luxmaxeři, že opravdu měli jako kde brát a kde se inspirovat, protože ten ženský beauty průmysl je tedy jako opravdu rozvinutý.
3: Ale to se bavíte o tom, nebo mluvíte o tom softmaxingu, že?
1: O tom softmaxingu,
3: pořád je ten hard.
1: Ale o tom hardmaxingu, tak tam zase třeba existují subkultury, jako třeba jsou Bimbo Barbie.
3: Jasně, což plastické operace a tohle.
1: Přesně tak, všechno. Kde vlastně oni zase se snaží být extrémně femininní. Takže oni si třeba odoperují žebra, aby měli lepší poměr pasu a boku, mají všechny ty operace jako obličeje, prodloužený vlasy a tak dál, botoxy a podobně.
3: Nicméně luxmaxing jako takový je teda dominantně mužská záležitost a cílí teda hlavně na mladé muže, asi chápu to správně. Jako no, přes ty sociální sítě se ta videa těch luxmaxerů mají dostat zejména 15-letým, 20-letým
1: No,
3: klukům.
1: Klidně i mnohem mladším.
3: Ještě
1: klidně
3: mladším,
1: i už právě jako během puberty se k tomu jako kluci dostávají, což mi přijde jako úplně strašný, protože oni v tu chvíli ještě jako nemají hotový ten vývin a oni jim tam radí třeba brát různý hormony a tak dál.
3: Jo, to se netýká jenom změn zevnějšku, ale že i berete nějaké růstové
1: ono
3: hormony.
1: To spolu, nebo... No a klidně jako i růstové, podle toho, k čemu se zase jako kdo dostane, ale i zevnějšku, jakože třeba testosteron, což pak může vést jako ke sterilitě mimochodem, jo, jakože tady to by asi jako bylo fajn, kdyby jako ty lidi věděli. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy berou ty hormony, tak potom na to reaguje jejich vlastní produkce, takže oni třeba můžou přestat produkovat testosteron a do konce života můžou jít na těch suplementech. A různé peptidy, prostě jako mají vlastně zatím hrozně moc různých takovýchhle strategií, jak docílit toho vzhledu. A ono to taky třeba právě tady ta skupina těch hodně mladých kluků je vlastně pro ně fajn, protože oni tím, jak dospívají, tak oni přirozeně jsou jako víc maskulinní a tak a tím získávají pocit, že to funguje. Ale ono by se to jako dělo i bez tady těch jako věcí. A nemělo by to pak jako ty různé následky, jaký to na ně má, nejenom po té fyzické stránce, ale potom i po té psychické.
3: No právě, protože nemůže tenhle ten trend, nebo to, co vidí na tom mobilu, když swipují na TikToku a Instagramu a tak dále, nemůže to vést k nějaké jako dysmorfické poruše potom? Těm představám o vlastním těle, které jsou úplně jako odlišné od reality, že jsou nedokonalí.
1: Ono to zcela nesporně může zvyšovat tu nespokojenost vlastním tělem. Ono to sice zní, že to je něco, jako, co není moc důležité, ale ono to hodně silně koroluje třeba potom s well-beingem, s tím, jak se cítíme, s naším sebevědomím. Jo, a tadyhle to jsou třeba věci, které třeba právě v tom seznamování pak hrají jako velikánskou roli, ale o tom už teda jako nikdo nemluví. A co se týče té dysmorfické poruchy, tak to jo, to s tím jako může souviset taky. Ono je samozřejmě jako otázka potom té kauzality, jo, jako jestli ty lidi, kteří mají dysmorfickou poruchu, tak spíš se tady k tomu jako přikloní, anebo jestli to jako způsobuje, protože je tam poměrně jako vysoká dědivá komponenta u té dysmorfické poruchy, takže ty lidi jako můžou mít nějakou predispozici a tohle to určitě může být třeba jako jeden ze spouštěcích faktorů. Jo, takže co mě na tom třeba ještě jako hodně rozrušuje, tak je to, že propagátoři, kteří takhle jako radí už klidně jako i těm za mě jako malým dětem, prostě lidem v pubertě, tak oni na to mají postavený obrovský biznes. Takže to je to, co mě na tom jako opravdu jako hodně
3: marketingový,
1: hodně
3: nebo prodávají třeba i ty
1: oni
3: suplementy.
1: Oni prodávají za prvý různé suplementy, za druhé různé semináře, tutoriály. Jo,
3: je to komunitní až možná?
1: Jo. A oni pak mají samozřejmě i jako různý online fora a tak, kde se hodnotí. Ono teda ještě, jak jsem mluvila o těch aplikacích, tak ono tady to existuje i přesně na vzhled, kde se vyfotíte a pak si landmarkujete obličej, když se dá takhle jako body na jednotlivý jako části těla a ono vám to úplně přesně jako spočítá, kde se odchylujete od těch ideálů a co byste jako měli dělat a tak dál, takže jo, tam je to jako zatím je tvrdá matematika.
3: Vy jste ale říkala, že ty trendy přicházejí a odcházejí, že se to prostě v průběhu historie několikrát měnilo, tak není luxmaxing jenom pomíjivý trend, něco, co za za pár let, že si na to třeba ani nevzpomeneme, nebo bychom se k tomu měli nějak jako celospolečensky postavit?
1: No, looksmaxing, když to vezmeme jako nějakou snahu o zlepšení toho svého vzhledu a tak, tak to vlastně není nic jako nového. A jinak ta terminologie, tak to jako zmizí časem, že to je úplně jasný. Ale uvidíme, jak to prostě bude dál ve smyslu, že proč to vlastně jako ty mladý kluky nebo mladý muže, proč je to tak oslovuje, jo? To si myslím, že je klíčová otázka. Protože my tady máme třeba to, že ti muži zažívají obrovskou osamělost. A vlastně je to právě jako stigmatizovaný na to, aby o tom mluvili. Potom mají samozřejmě všechny ty problémy třeba se seznamováním. Můžou to být ročníky, které vlastně jako během covidu, během těch izolací, byly v těch citlivých obdobích, kdy právě měli třeba jako navazovat ty jako různé kontakty a tak dál. A pro ně se tady to jeví jako nějaká jako dobrá cesta a východisko. A to si myslím, že je přesně ten moment, na který my bychom se měli zaměřit a vlastně řešit ty příčiny, proč to tak je. To, že se nějakých pár lidí jako bije kladivem do hlavy, jako OK, to tady vždycky byly takovýhle lidi a vždycky budou, jo? To mi nepřijde jako nějak důležitý, ale co mi přijde zásadní, tak je, že to oslovuje nějaký jako segment mužů a i když ne třeba v té úplně extrémní podobě, tak klidně v té jako menší a ono je to vlastně i vstupní brána potom do té manosféry, nebo může být, jo, a to je asi taky jako věc, před kterou bychom jako raději třeba ty lidi jako ochránili, než je tam jako vrhli tím, že jim jako nerozumíme a vlastně my jako nenabízíme možnosti, jak se třeba jako realizovat a nějak se jako uplatnit v tom současném světě, který pro ty mladé muže prostě není jednoduchý, protože se mění i ty standardy, mění se jako ty ideály maskulinity, vzory chybí, jo, jakože vlastně jako to mají strašně těžký a tady to je jako jedno z východisk, který ale pro ně potom může ve finále mít jako strašně negativní dopady.
3: Dobrá. Moc díky, že jste přišla. Jsem za to hrozně moc rád, že jsme se o tomhle mohli bavit tady spolu.
1: Já moc krát děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zuzana Štěrbová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky z Národního ústavu duševního zdraví, kterou jsem vyspovídal tady u nás ve studiu na téma looksmaxing. Je to důležité, ožehavé téma, které létá napříč sociálními sítěmi, třeba jste na něj už sami taky narazili. Máme tu nový týden plný celé řady událostí a my jsme tu od toho, abychom je co nejsrozumitelnější formou dostali k vám, kteří nás posloucháte. Mějte se krásně a díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
5: na Rádiu Praha.
4: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině. Rádio Praha. 107,1 FM a

0: Váží přes 45 tun a mají tisíce píšťal. Nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou koncertní premiéru. Reportáž ze slavnostního požehnání uslyšíte už za chvíli. Příběh muže, který rozsvítil barokní Prahu, přinesla na Smetanovu Litomyšl nová opera Divadlo světla v podání souboru Geisler Hof Komedianten. Inscenace diváky zavádí do 18. století a vypráví o vytrvalosti a překonávání životních překážek. I o tomto představení budeme mluvit a vrátíme se i k dalším zásadním kulturním událostem těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Způsoby a postupy, s nimiž pracují restaurátoři, ukazuje výstava Život věčný v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Práce restaurátorů a konzervátorů nebývá podle kurátorek Martiny Chadimové a Magdaleny Nerudové leckdy vidět, stojí ale za dlouhým životem kulturních artefaktů. Činohra Národního divadla Brno na závěr sezony uvádí novou inscenaci Snů čarovné noci. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespearea režíruje Aminata Keita. Inscenace podle divadelníků nabídne současné, vizuálně podmanivé a hravé podání klasického textu. A ve znamení Shakespearea bude od nového týdne také nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Začínají tam tradiční letní shakespearovské slavnosti. Zahájí je komedie omylů. Svatovíckou katedrálou na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany, a to v tomto týdnu. Nástroj požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců.
2: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany.
3: Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionů korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
2: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
4: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
2: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Varhan.

0: Nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Ne vždycky se dá před válkou uchránit to, co je po celá staletí součástí evropské kultury. Unikátní česká technologie ale našla způsob, jak ohrožené památky převádět do 3D digitální podoby. Řeč je o mobilním digitalizačním pracovišti Archa 3, které s finanční záštitou Karel Komárek Family Foundation vyvinuli odborníci Českého národního muzea. A pouhé 2 týdny před ruským útokem na Kyjevsko-Pečerskou lávru na Ukrajině se jim díky tomu podařilo pořídit 3D dokumentaci části památky, kterou v minulých dnech zasáhly ruské drony.
2: Ohrožena je fresková výzdoba, poškozené byly všechny střechy, Uspenský chrám také s tisíciletou tradicí.
3: Komentoval v pondělí ráno rozsah škod zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Jen 3 týdny předtím na stejném místě předala Národní rezervaci Kyjevsko-Pečerská lávra Archu 3 česká delegace. Mezi nimi byl také Paul Savko.
4: Já jsem tam zůstával ještě několik dalších dnů a vlastně jsem vedl workshop, takže jsme zaučovali jako personál Pečerské lávry, jak budou jednak s tím vozem a taky s tím ostatním vybavením dál pracovat.
3: Skenovaly se zlaté kalichy, pravoslavné církevní předměty, kříže ke svěcení i šperky. Kromě toho ale nástroj zvládne pořídit i digitální záznamy celých budov, pokračuje Savko.
4: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lavy, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda, takže to vlastně naskenovali máme.
3: České technologii se tak podařilo detailně zachytit barevně dekorovanou fasádu se sakrálními výjevy. V nejbližších dnech bylo v plánu skenovat celý objekt i se střechou. To se ale kvůli ruskému útoku na památku UNESCO nestihlo. I přesto pořízený záznam významně pomůže s budoucí opravou kláštera.
4: To se jednak samozřejmě používá k posuzování té škody, která vznikla, a taky pak restaurátorským zásahům. To znamená, odborníci, kteří se pak věnují restaurování, mají dokonalý záznam, dokonalou předlohu toho, jak má vlastně po restaurování ten objekt vypadat, aby se vrátil do původní polohy, podoby před tím poškozením.
3: Napjatou situaci podle Savka zažívá personál Kyjevsko-Pečerské lávry i mimo svou práci. Otec jedné z jeho kolegyň přišel kvůli ruskému útoku o byt.
4: Lidi, kteří žijí v Kyjevě, počítají každou noc s tím, že ráno se můžou probudit do toho, že mají vyhozeli auto dolů v ulici, nebo v nejhorším případě, že je někdo zraněn nějakým výbuchem u domu a tím pádem mají zničený okna. Takže vlastně ta atmosféra je taková napjatá, protože několik lidí mě řeklo, že vlastně neví, jestli se ráno zbudí.
3: S digitalizací kulturního dědictví ohroženého válkou bude pracoviště Archa 3 na Ukrajině pokračovat a její kopie poslouží potřebám Českého národního muzea. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nostalgicky, pábitelsky a úsměvně, tak jsme zvyklí vnímat dílo Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům nabízel Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana teď přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Verze pouze pro 3 herce představuje Hrabala jako duchovního autora. Na zkouškách před premiérou se byl podívat kolega Tomáš Maleček.
5: Na 12 pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
6: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
7: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
5: Nestoj to s tím tácem. Ti husté na to pivo čekají.
6: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. a strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
7: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
8: Páni, to je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
9: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
7: Antonín Holub říká, že Jan dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
9: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
8: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
7: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
9: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
7: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce.
1: Divadlo Světla, tak se jmenuje nová současná opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. V premiéře na Smetanově Litomyšli ji uvedlo hudební divadlo Geisler Hof Komedianten. Divákovi nabízí operně světelnou exkurzi do 18. století, kde sledujeme příběh o vzdorování ranám osudu, vytrvalosti a handicapech, které pohání člověka stále kupředu. Kolegyně Nadia Kubínková představení sledovala přímo v hledišti a tady je její reportáž.
10: Ten příběh vypráví o Slávkovi, chlapci z měšťanské rodiny, který se kvůli srážce s kočárem hraběte Šporka vlastně dostane do přízně, do společnosti hraběte Šporka. A protože ten Špork mu přijel nohy v kolenou a zavinil mu vlastně celoživotní handicap, tak se ho ujme, zaplatí mu léčení, vzdělání a zaměstná ho ve svém divadle.
11: Popisuje děj autorka libreta a dramaturgyně Helena Koblišková. Inscenace vznikla jako dramatizace stejnojmenného románu o první mistrovi světla v operním divadle hraběte Františka Antonína Šporka. Nápad na současnou operu vznikl na zámku Kux, kde divadlo Geisler s Hofkomedianten působí.
10: Pan skladatel Jan Jirásek je spjatý s Kuxem, má ho rád a projevil zájem napsat něco o Kuxu, o hraběti Šporku.
11: Na jevišti hraje uskupení Muzika Florea a také 11 herců a zpěváků.
10: Máme soubor tvořený jako velmi talentovanými herci mnohostranně, ale nejsou to zpěváci školení. A myslíme si, že ta hudba jako je spíš pro školené hlasy.
11: A jak říká režisér Petr Hašek, pro soubor to byla veliká výzva.
12: Pořád se zpívá, takže my jsme hodně dlouho korepetovali a máme živý orchestr a teďka máme i hodně technických věcí, protože pracujeme hodně se světlem. Takže je to vlastně nejenom herectví, zpěv, ale i taková loutkařina a práce s technikou. Takže myslím, že se opět podařilo zase posunout ten level trošku výš než v předchozích inscenacích.
11: A dramaturgyně Koblišková jeho slova potvrzuje.
10: A jsme vždycky překvapováni, kam až jako ty výzvy sahají. A tohle opravdu si myslím, že jsme si šáhli někam jako hodně daleko za naše limity.
11: Podstatnou roli hrají v představení světla, a to nejenom technicky.
12: Pro nás světlo znamená naděje, takže my vlastně s tím pracujeme jako se symbolem naděje, že světlo do té temnoty jako prosvětluje vlastně tu duši, by se dalo říct. A pak jsme se taky zaobývali, že jsme hodně rešeršovali teďka z té formální stránky vývoj, jak vyvíjelo to divadelní svícení, nebo respektive použití světla na divadle. A to my postupně vlastně s tím takto využíváme, že vlastně začínáme od svíček, od ohně a postupně pracujeme s odrazem a ty se tam přináší jako by vlastně vlastně ty moderní hlavy a tak dále. Takže vlastně sledujeme ten vývoj divadelního svícení.
11: A pracujete i ze zrcadly, jak jsem viděla?
12: S odrazem hodně, no, se zrcadly, s čočkami a tak. Pohráli jsme si s tím docela.
11: Dodává režisér Petr Hašek. Představení můžou diváci znovu vidět 19. srpna přímo na zámku Kux.
1: Hry a interakce, to nabízí výstava v olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů s 33D modely muzejních předmětů si můžou návštěvníci osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římani měli rádi skluzavky. Expozici si s jejími tvůrci prošla Blanka Mazalová.
13: Po příkré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scénografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
14: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
13: Mají rádi skluzavku všechny civilizace. Opravdu je to tak?
14: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
13: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
15: Tu můžeme naleznet vedle té věže, o které mluvil Honza.
13: Takže se podíváme tady dolů, ano.
15: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vědění a učení se.
13: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
14: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka jako takového. Prozradí to v případě správného použití, to prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
13: Jak si to můžeme vyzkoušet?
14: Přikládáme takové speciální kameny do útrob toho stromu a ten k nám začne mluvit.
16: Agua. Agua. Čelem.
13: Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
15: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojí civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
13: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
15: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny a byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té jantaru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
17: Pospěš si, kousek broušeného jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjistit, čím můžeš truhlu naplnit.
15: Jedná se o interaktivní výstavu zaměřenou primárně na děti, ale i dospělé, na potom školní skupiny. Chceme oslovit takhle širokou škálu návštěvníků. Návštěvníci budou tady experimentovat, objevovat skrze 8 základních pilířů, které jsme si vydefinovali, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem a prostorem. Budou objevovat principy, které jsou společné pro nás všechny pomocí těch didaktických exponátů, které ty principy učí, rozvíjí a můžou experimentovat, jestli jsou funkční nebo nikoliv. Můžete si na všechno šáhnout, na všechno se podívat, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
1: Dodává autor a kurátor výstavy Alexandr Ivanov. Expozice Pilíře civilizace v sále svaté Kláry je v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Případ amerického finančníka Jeffreyho Epsteina zůstává jedním z nejtemnějších skandálů moderní historie. Jednou z klíčových postav celé kauzy se stala jeho někdejší oběť Virginia Roberts Jeffrey, která našla odvahu svědčit proti svým trýznitelům. S pomocí novinářky Amy Wallace napsala autobiografickou knihu s názvem Holka, které se nikdo nezastal. Ještě před vydáním spáchala sebevraždu. Zůstaly po ní 3 děti. Její testament vyšel ve Spojených státech amerických na podzim loňského roku a kolegyně Denisa Novotná mluvila nejenom o obsahu knihy s její překladatelkou Janou Zajícovou.
18: V knize je jasně vidět, jak zážitky z raného dětství mohou sformovat osobnost člověka, jak dívka z dysfunkční rodiny není schopná vybudovat si obranné mechanismy a čelit takovému strašnému osudu.
19: Virginia Jeffrey spáchala sebevraždu 3 týdny poté, co prohlásila, že si přeje, aby kniha vyšla, i kdyby její dny byly sečteny. Odráží se v díle s tím blížícího se konce?
18: Vůbec ne. Virginia to

0: že do něj přidá i záležitosti, o kterých předtím nikdy nemluvila, aby mohla tuto smutnou kapitolu svého života uzavřít a aby se mohla zaměřit na budoucnost a aby případné dotazy na to, co bylo, aby tazatele, kteří se zajímají o to, co bylo, mohla odkázat právě na toto své vyprávění a aby už to nemusela prožívat znovu, protože každé další vyprávění toho příběhu ji traumatizovalo.
1: Virginia se obávala odsouzení ze strany veřejnosti. Jak s tímto motivem pracuje v textu?
0: Virginia se samozřejmě odsouzení ze strany části veřejnosti dočkávala celou dobu, po kterou o tomto mluvila. A rozhodla se k tomu přistupovat s radikální upřímností. Ona svůj příběh vyprávěla opravdu poctivě, odhalila velice bolestivé stránky svého života, nic neskrývala, chtěla, aby lidé její příběh znali celé úplnosti a netajila ani to, že byla fakticky spolupachatelkou toho, co se dělo, protože stejně jako mnoho dívek z Epsteinova okruhu se po ní požadovalo, aby aktivně verbovala další a další dívky. Musela projevit obrovskou sílu. V době, kdy vystupovala veřejně, už byla matka, musela vědět a věděla, že jednoho dne se to všechno dozví její děti a přesto nepolevila. Byla to obdivuhodná žena.
2: Zatím 9-dílná série thrillerů proslavila po celém světě francouzského spisovatele Bernarda Miniera. Při jeho návštěvě Prahy s tím natáčela kolegyně Kateřina Svátková.
3: Jako autor se ve svém žánru logicky pohybujete v tématu zla. Jak si se zlem poradit, aby bylo dobrou inspirací, aby bylo pořád něčím nové a taky čtivé?
4: Poradit si se zlem ve smyslu zvládnout o něm psát se dá právě díky tomu, že je smyšlené. Nějaká inovativnost z mojí strany pramení asi z toho, že existuje spousta druhů, podob zla. Mě vlastně ani tak nezajímá takovéto absolutní zlo, sériový vrazy. A samozřejmě, že i tohle absolutní zlo tvoří moje postavy. Jenže mnohem víc ve mně přímou inspiraci podněcuje fakt, jak odlišní můžou lidi být. Ta hra se zlem je při psaní vlastně zábavná, v něčem návyková, ale já se snažím dívat na banalitu zla, jak říká Hanna Arendtová. Zajímá mě obraz člověka, který v každodenním životě věří, že koná dobro, chová se podle svých kritérií správně. Každý takový člověk, který se takhle umí ospravedlnit i ty nejhorší činy a přitom si říct, v životě jsem neudělal nic zlého. V každém člověku je spousta odstínů, nuancí a když se na to díváte takhle, je vlastně jednoduché odpovědět na to, co mě inspiruje. Lidi se svými chybami jsou nevyčerpatelným tématem.
3: Když píšete sérii o Martinu Servázovi, která je u nás dost populární, udržujete svoje čtenáře v napětí. Fascinující mi přijdou vždycky ty nové odstíny, které dáváte právě té jedné postavě svému vyšetřovateli. Musí být člověk disciplinovaný, aby byl originální?
4: Tohle samozřejmě není ten nejjednodušší úkol, protože ta opakující se oblíbená postava musí udržet sama sebe a zároveň být nová. Snažím se každopádně nenapsat dvakrát stejnou hru. Teď česky vyšel román Hra. Ten předchozí, Oko, se odehrává v prostředí hororového filmu. Dost jsem si vyhrál s postavou geniálního a přitom šíleného režiséra. Jindy jsem svoje postavy vhodil do prostředí sebeobrany, milicí, vojáků. No a pokaždé, když mám nějaký rámec, dějový, tematický, tak musím pracovat jinak. Struktura se nesmí úplně opakovat. Nedá se používat takzvaný osvědčený recept. To by se pak snadno omrzelo mě i mým čtenářům. Tím hlavním tahounem při psaní je moje zvědavost, touha věci zkoumat. Ostatně spisovatel bez zvědavosti by si nejspíš hledal úplně jiné povolání. Teď jsem ve Francii vydal novou knihu a jednu ze svých hlavních postav jsem si vypůjčil ze světa amerických technologických gigantů. Někdy se určitá podobnost hledá dost snadno, když se třeba podíváte na takového Elona Muska. Abych zůstal originální, musím se zkrátka zabývat spoustou věcí.
3: Vy jste tu zmínil knihu Oko, která teď česky vyšla ve druhém vydání. Pracujete s takovými až hitchcockovskými náměty. Ve vašich knihách obecně cítíme, jak se zlo a nebezpečí blíží a přitom ho nevidíme. Cvičíte čtenářskou intuici, jakým směrem

0: přemýšlet a pak ho překvapíte. Baví vás prozkoumávat lidské smysly?
1: No vlastně ano, mám rád tu filmovost, jak říkáte, kameru na rameni. My se pořád můžeme někomu dívat do hlavy a přecházením z jedné scény do druhé se to může měnit. Detektiv, vrah, pozorovatel, spolupachatel, oběť zločinu. Myslím, že se mi docela daří, aby se čtenář s těmi postavami uměl ztotožnit, přemýšlet s nimi. A na mě je, kolik toho prozradím, vymodeluju. Nesmí to být ani moc, ani málo. Jako čtenářka vidíte očima dané postavy. Když ona přemýšlí, přemýšlíte s ní. A já musím prostě trochu dopředu předvídat, co není vidět.
0: No a necítíte někdy sám strach z toho, co jste skryl za slovy?
1: Ne, neprošel jsem zrcadlem. Sám sebe při psaní neděsím. Tak daleko ještě nejsem. Stalo se to Edgaru Alanu Poeovi. Ten na sklonku života zaměňoval fikci s realitou. Pro mě je důležité se od toho všeho oddělit, uklidit fikci do správných přihrádek. Ale chápu, proč se ptáte. Já třeba spím dobře. Moji čtenáři mi často říkají, že z mých knih mají noční můry. Jako tvůrčí proces je vytváření strachu fakt zajímavé. Jak říkal americký spisovatel H.P. Lovecraft, strach je nejstarší a nejsilnější emocí. Probudit strach znamená schopnost upoutání maximální pozornosti. Jakmile mám čtenářovu pozornost v rukou, mám prostor a můžu sdělit spoustu dalších věcí.
2: A to je z dnešního vydání Kultury Plus opravdu všechno. Za pozornost vám děkuje Michaela Vitišková a naslyšenou za týden.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta je tady, milí posluchači. Vítejte u poslechu vašeho oblíbeného pořadu. Je tu taky váš oblíbený fotbalový expert, pětinásobný mistr České ligy, bývalý reprezentant Pavel Horvát.
2: Je to krásné být oblíbený, děkuji ti, Honzo, aspoň takhle. Díky, dobrý den.
1: A je tady taky náš velmi oblíbený kolega Pavel Tilšar.
3: Dobrý den, stále na hostování. Lukáš Michalík je pořád ve Spojených státech s českou reprezentací.
1: My doufáme, že tam přece jenom bude třeba déle než do konce tohoto týdne. Ovšem o tom si taky budeme povídat. Dnešní sice bychom rádi zabředli témata, která se týkají České ligy, protože začínají přípravy, začaly přípravy už některých prvoligistů a témat je tam opravdu spousta, nicméně takové zahřívací by mohlo být, že v úterý v Miami by se měla konat nějaká oficiální akce, tiskovka, které by se měl účastnit 46-letý míčový kouzelník, jehož předkus byl hodně známý, ale především jeho kouzla na hřišti, Ronaldinho, a objevila se zpráva o tom, že by si mohl prodloužit nebo spíš obnovit kariéru za třetí ligovou italskou Ravenu. On tam má nastoupit jako spolumajitel, ale přece jenom mluvil v nějakém příspěvku na sociálních sítích, že by chtěl ještě kouzlit s míčem na hřišti. Tak co bys tomu říkal, Pavle?
2: Tak já si myslím, že nejenom já bych byl asi nadšený vidět tohohle borce ještě na place v normálním zápase, protože ty přáteláky, co hrajou, tak samozřejmě se hrajou úplně v jiném tempu. Na druhou stranu si myslím, že to může být solidní marketingový tah, protože úplně nemám nasledovanou třetí italskou ligu, ale předpokládám, že samozřejmě ten klub bude mít nějaký fanoušky, ale tímhletím krokem bych získal daleko víc. Viděli jsme teďka velmi normálního brankaře na mistrovství světa a teď je to velmi populární brankař z mistrovství světa, takže já si myslím, že ta doba je taková a je za mě výborný krok.
3: Ronaldinho, pro mě to je prostě nejlepší hráč z toho úhlu pohledu, že se strašně bavil fotbalem, já jsem ho měl hrozně rád, takže kdykoliv ho mám možnost někde vidět, tak jsem samozřejmě nadšený, protože on dokázal v tom fotbale spojovat lidi. Málo komu se povedlo, aby jako hráči Barcelony mu tleskali ve stoje fanoušci Realu Madrid po El Clásiku, což Ronaldinho dokázal tehdy, když tam dvakrát obešel, myslím, Ramose a překonal Casillase, takže Ronaldinho za mě klobouk dolů.
2: Já úplně to chápu a teď jenom jako myšlenka, vím, že už dlouho nehraje, viděl zobránit někdy?
3: Neviděl.
1: A stejně to šlo, dotáhl to k titulu mistra světa, ke zlatému míči, vítězství v lize mistrů s Barcelonou. No tak uvidíme, jak to bude v úterý, třeba o tom budeme i informovat, pokud se ty informace už v úterý dostanou na světlo světa, nicméně my věříme, že vás pobavíme i desítkou, ve které se budeme bavit o jiných míčových kouzelnicích, anebo třeba i o české fotbalové reprezentaci.
0: Desítka.
1: Česko-Jihoafrická republika 1-1, to je ten duel, který už skončil před několika dny. Pochopitelně nějakým způsobem bychom se k němu chtěli ještě vrátit. Pokud máte vy myšlenku, názor, jak by to mohlo být třeba proti Mexiku v noci na čtvrtek, tak zavolejte 221-552-222. Já jsem si psal, pánové, takové historické dvojky toho duelu. Tori Penksová byla jako druhá ženská rozhodčí na mužském mistrovství světa. Byl to druhý zájemný duel. Česka s Jižní Afrikou také skončil remízou. Miroslav Koubek a Hugo Broz, taková povedená dvojka, 148 let dohromady a samozřejmě nakonec tedy pro Česko získ prvního bodu, to už tam ta dvojka bohužel není, mohla tam být trojka. Nicméně, když bychom chtěli být na začátku tak nějak pozitivní, tak myslím, že příběh Michala Sadílka asi lze vyzdvihnout přece jenom po tom, co má za sebou, že se dostal na mistrovství světa a skóroval proti Jižní.
2: Určitě, říkáš pozitivní, tak já myslím, že pozitivní hodnocení nám řekl Míra Koubek, trenér nároďáku, a vlastně jako v těch bodech, co myslel pozitivně, tak měl pravdu, ale bohužel tam byly i negativy, ale musím říct, že Sáďa prostě proměnil tu svoji šanci, měl to na levou nohu, ne jako v tom prvním zápase na pravou, tam ta střela byla slabá, ale teďka už se nemýlil a samozřejmě teď jsme v takovém tom čase toho, kdy je ta kritika a kdy jako kroutíme hlavou, že je to špatný, ale tenhle ten moment on si 100% bude pamatovat do konce života, možná i Saša Sojka tu asistenci, to jsou věci, na které se prostě nezapomíná, ať dopadne to mistrovství jakkoliv, tak pro tyhle kluky prostě to bude životní zážitek.
3: před dvěma roky vyšla Admingu, šel na tříkolku a málem to dopadlo ještě hůř, protože kolegové třeba v tištěných médiích psali o tom, že mohl dokonce přijít i o nohu. Bylo to hodně těžké zranění, které měl Michal Sadílek na té tříkolce, přišel kvůli tomu o mistrovství Evropy. Pak se vrátil do Česka, do Slávie z Nizozemska, dal tu rozhodující penaltu v baráži proti Dánsku, mohl to slavit na Letné jako slávista, vyhrál titul, narodilo se mu dítě tenhle půl rok a teďka dal tedy gól na mistrovství světa, takže byl po zápase s jeho Africkou republikou pochopitelně trochu na měko.
4: Tenhle půl rok, co zažívám, jak po osobní nebo i po rodinné stránce zažíváme, tak žiju prostě ve snu a dneska tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
1: Druhý hráč, který je původem z Moravy, dokázal skorovat za Česko na mistrovství světa po Ladislavu Krejčím, takže bravo Moravo, chtělo by to třeba ještě další borce, aby dokázali skorovat teď proti Mexiku. Nicméně, když se teda dostaneme k těm už méně veselým záležitostem, tak můžeme si hned takhle na úvod pustit hodnocení Miroslava Koupka, které se týká jak hry, tak vlastně i toho nějakého charakteru týmu z hlediska postavení v zápase.
5: My nejsme favorit mistrovství světa, my máme svoji úroveň. Kluci dneska vydali úplně všecko, dali ze sebe úplně všecko. Já ten výkon akceptuji a já ho přijímám. Že ty soupeři budou na balonu silnější v té skupině, to víme od samého počátku. Nám se to nelíbí, abych taky radši hrál ještě fotbal. Jo, byli jsme daleko víc na balon v zápasech třeba minulých, takže je to nějaký vývoj toho mužstva a hrajeme proti těžkým soupeřům.
1: Jihoafrická republika má ve svém středu 17 borců z tamní soutěže, respektive ze 2 klubů. Když to řekneme takhle natvrdo, tak Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates jsou týmy, které mají produkovat lepší hráče, než mají Češi?
2: No,
1: je to fakt těžko je to, říct,
2: je
1: ale...
2: To, takhle, já jsem tu soutěž samozřejmě nikdy neviděl, ale vlastně, když jsi viděl ten zápas, tak oni prostě byli lepší. Jo? Teď je otázka, jestli to fakt bylo tou odvahou, kterou jsme neměli, nebo kterou jsme měli v úvodu zápasu a v úvodu druhé půle. A pak samozřejmě se můžeme bavit o taktických věcech, to bych pak rád dodal nějaký svůj názor, ale jestli ty hráči jsou individuálně lepší, takticky lepší, technicky lepší, fyzicky lepší, to prostě jako bohužel na tom hřišti to vypadalo, že jo, bohužel, ale já jsem přesvědčený, že my máme hráče, který umějí taky hrát s balónem, ale asi byly nějaký důvody, proč jsme se k tomu prostě nedostali.
3: Týmově to byl určitě lepší výkon od jeho Afričanů než od Čechů. Může to mít jedno vysvětlení nebo jedna taková berlička pro národní tým, že opravdu spoustu těch hráčů, jak říkal Honza, je z toho týmu Mamelodi Sundowns, který se představil loni i na mistrovství světa klubů a prostě tvoří tu osu toho národního týmu, takže jsou na sebe ti hráči zvyklí, ne jako v české reprezentaci, kde samozřejmě je tam ta slavistická osa, spoustu hráčů ze Slávie, ale když se podíváte na tu sestavu teď, tak to není slavistická sestava, je to sestava namíchaná z hráčů z různých klubů a ta chemie tam jaksi není.
1: Všechny fanoušky asi trklo to, že Češi na začátku hráli báječně. Já jsem teda z toho měl takový ten balonek, jak se nafoukne někde pod hrudníkem a je plný štěstí a pak to nějakým způsobem začalo se vyfukovat ten balonek. Jako, čím to bylo dané, že z toho dobrého začátku se neurodilo něco lepšího než ten hluboký obranný blok, který tam byl postaven?
2: No, je to překvapivý, že jsme prostě toho soupeře pustili do té hry, která jim vyhovovala. Evidentně to, co jsme hráli na začátku, tak prostě jim nevyhovovalo. Měli jsme z toho šance i tlak, standardky a postupem času to prostě ustupovalo až tak, že vlastně nám pak odešly ty síly, to bylo evidentní, k tomu se taky dostaneme a pak jako jsme na to koukali s otevřenou pusou a kroutili jsme hlavama, protože to prostě k tomu bylo. Ta kritika si myslím, že bohužel naprosto oprávněná a vidíme i, já se teda dostanu k té taktice, vidíme na to mistrovství, že ty nechci říct slabší mužstva, ale trenér Koubek o tom mluvil, že jako my nejsme favorit mistrovství, ale takových mužstev tam je 30, jako, který nejsou favorit a přesto hrajou z nějakého bloku, který fakt je hluboký a hrajou ho na když to přeženu na 35 metrech a mají to všude blízko. My jsme ten hluboký blok nebo tu defenzivu měli takovou, že Patrik Šik s Adamem Hloškem byli někde na tom půlkruhu, což už je prostě 45 metrů, jo, a už je to prostě dálka a myslím si, že nám evidentně došly síly těm hráčům, co byli v základní sestavě. A druhý bod pro mě, střídající hráči, samozřejmě najít ty koule, na to vyndat Pavla Šulce, Tomáše Součka, Lukáše Provoda, to je bez debat. No ale já jsem pak očekával, že tyhle hráči až tam vtrhnou a myslím si, že to možná byl i plán jako herní toho zápasu, že tyhle hráči až tam vlítnou, že ten zápas otočej. A opak byl pravdou, prostě ty střídající hráči nám vůbec nepomohli a vlastně úplně hned padli na ten level s těma hráči, který byli na tom hřišti, a já vlastně nevím, čím to mohlo být.
1: No i k tomu se vyjadřoval trenér národního týmu Miroslav Koubek na tiskovce po remíze s Jihoafrickou republikou.
5: Pokud nám tam něco chybělo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přece jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání, potom se vytvořit na obraz převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší. Jsme tady sice už hodně aklimatizovaný, ale každý zápas má jiný klima, není ten jednoduchý a trénujeme hlavně horku, trénujeme neustále v horku a on to nějaký energie stojí. Červík nemohl, jo, ten už tam měl křeče. Láďo Darida taky už začal trošičku pocitovat, takže jsou tam prostě ubytky sil a vystřídat musíte. Minule jsem vystřídal jenom 4x a zase to bylo špatně.
1: Byla trošku taková ťavka zase do oponentů, že si někdo dovolil kritizovat, že tedy proti tomu prvnímu soupeři Jižní Koreji nestřídali Češi ve všech těch možnostech a pouze 4x, ale...
2: No, tak tohle je normálně, vždycky, když ten zápas nevyjde, tak se najde 10 věcí, které měly být jinak. To je jasný, jako, a myslím si, že i trenér Koubek je na to zvyklý i z té svojí kariéry, takže tenhle ten jako povzdech se dá pochopit.
1: No postupně, jo. Vlastně jak je možné, že se ten soupeř třeba dostane do hry, jak moc hrají roli takové ty drobné chyby, které se týkají třeba ztrát v rozehrávce. Já jsem si to psal postupně, 12. minuta třeba Sojkova nepřesná přihrávka, pak v 16. minutě přišel další centr tedy ze Sojkovy strany, z té levé, řekněme, pak Maseko tam v 37. převezl míč vlastně od svého vlastního vápna přes půl hřiště. Byla tam pak vlastně ta situace, kdy to odvraceli před vyběhnutým Kovářem, už mohli jeho Afričani zakončovat, ale naštěstí to někdo z našich odvrátil na roh. A takhle postupně těch situací přibývalo a soupeř se dostal asi do hry víc.
2: No, pro mě jsou to prostě technické chyby a ta kvalita, jako bavíme se o tom pořád, myslím si, že nebudeme výjimka. Ty, když máš ten balón, v prvním zápase jsme o tom hodně mluvili, po prvním zápase, a čekali jsme, že v tom druhém zápase proti papírově slabšímu soupeři to bude daleko lepší, ale vlastně opak byl pravdou a byly tam jednoduchý ztráty, které fakt jako jsou, troufnu si říct, na úrovni jako maximálně naší první ligy, možná i druhý ligy, kde prostě vybojuješ balón a druhou přihrávkou o něj přijdeš. Ne po tlaku, neberu teďka situace, kdy seš v těžký situaci, že seš rád, že to někam odkopneš, to, co jsi zmiňoval, že je nějaká šance a ty to kopneš do autu, do rohu. Ale my jsme ty balony měli čistý, měli jsme je uhrát a prostě jsme je neuhráli. A bylo to, jestli ty to říkáš od začátku, tak postupem zápasu toho bylo víc a víc a zase i ty střídající hráči, já si teďka uvědomuji přihrávku Lukáše Červa na Pavla Šulce do autu. Pavel Šulc utek někam do prostřed a z levý strany a Lukáš Červ to dal do autu. To jsou prostě strašné ztráty. Teď zase nechci kritizovat jenom tyhle dva, ale těch ztrát tam bylo, měli i Tomáš Souček, měli Tomáš Holeš, Coufal, prostě vlastně každý se nějakým způsobem, nějakým dílem na tomhle tom podílel a já nevím, jestli to bylo únavou jenom, anebo prostě tím, že jsme byli pod takovým jako tlakem, že jsme nebyli schopní si nahrát. Ne?
3: Přitom ta nervozita na balonu byla evidentní a přitom, když se člověk opravdu podívá na tu sestavu, tak tam najde člena nejlepší jedenáctky celé Bundesligy, Vladimíra Coufala, letního zakončovatele Patrika Šika, Kometu Ligue 1 Pavla Šulce. Je to prostě zvláštní, že se to nějakým způsobem nedá dokupy. A ještě jedna věc jsem k té únavě, vlastně když jsem nad tím přemýšlel, tak Češi si neumí odpočinout na balónu. A oni vlastně, proč byli 6-7 hráčů v křečích a vyřízení byli i náhradníci, protože jakmile ten míč získají, tak prostě nás učili v dorostu, že se musíme neustále nabízet, být pořád v pohybu. Ale vlastně, když pak člověk poskočil do toho dospělého fotbalu, ať už na jakékoliv úrovni, tak je vlastně umění tu hru zpomalit, trochu zastavit se nad tím míčem, odpočinout se na tom balónu, protože jako pořád běhat a neúčelně běhat, to se opravdu 90 minut nedá.
1: No to je pravda, že my hrajeme často malý fotbal na kobylisích u Salesianů tam a tak, když hraješ s někým silným a odkopáváš to, tak pak seš pod tlakem a neudýcháš ani 20 minut.
2: A to máš hřiště, kde se hraje ve velkém vápně.
1: No v podstatě jo, ale i ta obdržná branka rezultovala z toho, že v 80. minutě, jestli si to vybavíte, Jaroslav Zelený měl míč už jako v ofenzivní pozici, stahoval se dozadu, chtěl to dát na Krejčího a dal to soupeři a z té následné dlouhé kombinace byl out, pak ještě kombinace a vlastně nastřelená ruka Pavla Šulce a penalta. Takže tyhle chyby tam byly a můžeme se bavit i o té sportovní formě, protože jak Pavel Tylšar zmiňoval, asi člověk čeká hodně od Pavla Šulce, který toho má za sebou teď za tu sezonu spoustu, ale objektivně, když se podíváte i na řešení třeba situace v 59. minutě, když se dostal ve vápně míče a vlastně o jeden dotek měl víc asi, než to dal Sadílkovi na střelu, prostě no, ta sportovní forma tam objektivně není.
2: Je to tak, teď to pojmenoval úplně přesně. Bohužel nás to nezastihlo v dobrý sportovní formě, ale je to vlastně normální. Já vím, že my jsme všichni chtěli, aby Pavel Šulc byl v té formě, kdy dával každý gol za Lyon gol, ale měl nějaký zranění, který ho přibrzdili. Samozřejmě my nemůžeme vědět, jak trénoval. Myslím si, že všichni trenéři to ví, ale i to vyndat Pavla Šulce ze základní sestavy, když víme, co umí, tak svědčí o tom, že buď se s ním o tom bavili, nebo prostě cítí sami, že i na těch tréninkách nevypadá úplně, nebo nevypadal úplně jako v topu. Lukáš Provod to samý tady v české lize dominuje, je často na míči, nestrácí ho, vytváří šance, je produktivní a teďka na tom euru to prostě bohužel nefunguje. A co já jsem řekl?
1: Vedle mě euro.
2: Tak se omlouvám. Tak to je takový velký euro. No. Ne, to se samozřejmě...
1: To se samozřejmě omlouvám,
2: ale jo, ta sportovní forma prostě nejde, nebo jde načasovat, myslím si, u atletů, ale taky všichni netrefí, že jo, logicky, někdo je přetrénovaný, slyšeli jsme tam, že trénují v horku, já samozřejmě jsem to nezažil na vlastní kůži teďka, myslím, ale taky jde ten režim prostě upravit, jo, asi budou tam spoustu přestávek na to opláchnutí, jo, jestli...
1: Máš tam ty 3-minutové pauzy, komerční.
2: Já myslel v tréninku, jo, že vlastně je pro mě zarážející, že se tréninkama dostaneš do té situace, že jako se unavíš, no, já jako asi bychom měli hlavní ten cíl je ten zápas a vím, že si je potřeba trénovat, ale asi ty tréninky prostě uspůsobit tomu, že ti zbývá 14 dní do konce sezóny a musíš být jako připravený hlavně na ty zápasy, no.
3: Ještě jedna věc, které jsem si všiml taky v tom utkání s jeho Africkou republikou, že tím, nebo to, jak si ti hráči nevěří v tom daném zápase, tak samozřejmě graduje i nervozita mezi nimi na trávníku a možná už i Ladislav Krejčí, který byl takový ten tmelící prvek v té baráži, tak připadalo mi, že to u něj bylo možná až moc už vidět, že prostě i Pavla Šulce tam spražil za nějak moment, kdy se mu nenabídl do středu hřiště. Je to prostě zvláštní.
2: Tak ono je to normální, jo, na tom hřišti prostě, když někdo nedělá něco, co by měl, nebo co od něj ten druhý čeká, tak v tom bych neviděl problém, protože není možný být furt jenom pozitivní. Samozřejmě, ještě když se ti nedaří, potřebuješ nějakou pomoc, jak jsem říkal, od těch střídajících hráčů, protože za mě ty střídající hráči, prostě, který jsem jmenoval, tak vlastně nám nepřinesli nic a fakt jako klesli na tu úroveň, aspoň co se týká toho pohybu na těch hráčů, co hráli, takže na tom hřišti je to jasný a pak v šatně, ale je to jiný. Já si myslím, že ty kluci furt jako držej pohromadě a to, že ti 4 řeknou v pozápasovém rozhodu, že věří, že jako v Mexiku to zvládnou, tak já jim vlastně věřím, že oni tomu věří, že oni prostě vědí, že něco umějí, už spolu zažili spoustu těžkých chvil, ale samozřejmě tohle bude extrémně těžké.
1: Tak asi o té soudržnosti hodně mluví i ten zvládnutý semifinálový zápas baráže s Iry, kdy to museli otáčet i z Dány to nebylo lehké a zvládli to, takže teď pochopitelně ta sportovní forma. Posluchači nám nevolají, zveme vás, pojďte na to 221-552-222. Já mám otázku na Pavla, jestli si vybaví z kariéry moment, kdy ho čeká buď nějaký důležitý zápas, anebo třeba cyklus zápasu v rámci nějaké soutěže nebo turnaje a sám cítil uvnitř, že to prostě sportovně není úplně vyladěné, protože si myslím, že ti hráči, kteří tam teď jsou, někteří z nich můžou cítit, ježišmarja, jsme po 20 letech na mistrovství světa a já to v sobě teď nemám. Víš, že to musí ještě být ubíjející o to víc třeba.
2: Asi úplně. Vím, že jednu takovýhle období jsem měl ve Spartě, když jsem se vrátil z Japonska, ale bylo to trošku i vlivem, což může být taky u těch kluků, tím, že jsem nebyl 100% zdravotně fit. Měl jsem prostě problém s tím tříselným kanálkem a vlastně vyvrcholilo to tím, že jsem dostal v derby červenou kartu a pak jsem už se rozhodl, že vlastně radši pojedu na tu operaci, protože jsem cítil, že jako výkonnostně nebo sportovně ta forma jako mi odchází a odešla vlastně. Takže tam je ta možnost. Tady na takhle krátkém turnaji samozřejmě musíš to načasovat, to zdraví. Vidíme teďka Davida Juráska, prostě je to taky téma. Je to vlastně taková, řekl bych, až životní tragédie, že v takovémhle momentu se prostě zraníš a nemůžeš na tom šampionátu účinkovat. Takže spousta věcí, které ovlivňují ten sportovní výkon, teď fakt jako od posunu času, od přeletu, někdo na to reaguje jinak, někomu trvá 2 dny, než si zvykne na 2hodinový posun, samozřejmě nemusíme se ani bavit o té nadmořské vejšce. Já úplně nevěřím tomu, že když přiletíš někam na poslední chvíli, že tě to jako z toho vyléčí. Uvidíme teďka v tom zápase.
1: Snad jo. Máme tady prvního z posluchačů do desítky, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
6: No, dobrý den, Pavel Ústí. Já vás srdečně zdravím. Musím vás hlavně pochválit za to, jakou práci odvádíte ve studiu a ve svých komentářích. Já jenom bych se připojil k tomu, co už bylo řečeno. Já bych to chtěl pojmout dneska trošku optimisticky, protože v podstatě po těch 2 zápasech v celém národě je trošku jako pesimismus. Řekněme si otevřeně, že to, že jsme se dostali nebo kvalifikovali na mistrovství světa, byla shoda okolností, náhod a hlavně i štěstí. A je nutný k tomu tak přistupovat, jo. Je to čest se tam dostat a hrát zase po 20 letech mistrovství světa. Očekávání byly zřejmě větší, než naši kluci jsou schopní prostě předvíst. A potom, co už se střídala různá sestava, tak já bych se ani nebál v podstatě tam vyzkoušet i ty hráče, který tam jeli, který mají prostě nějaký talent a ještě nebyli vyzkoušený, klidně Hugo Sochůrka, jo, klidně bych vyndal i ze sestavy po tom, co se vyndal Pavel Šulcik, po tom, co vlastně předvedl Patrik Šik jako náš nejlepší prostě snajper do útoku, který prostě se potýká s formou, jo. Já bych se nebál prostě to nějak oživit i dopředu a já těm klukům pořád ještě věřím a v podstatě I když prohrajeme s Mexikem, tak bych to vůbec nepovažoval za tragédii. A já jsem si vzpomněl nedávno na Pavla Horváta, jak měl rozhovor, tuším, že se Zdeňkem Pospěchem, který vlastně říkal, mně je jedno, že prohrajeme 4-2. Hlavně, ať ty kluci předvedou nějaký koukatelný výkon, ať se zviditelněj, ať je vidět, že v České republice jsou prostě dobrý kopálišti, dobrý hráči, ať se ukážeme v dobrém světle. A bohužel zatím to tak není, protože jsme svázaný nějakou taktikou. Já bych to prostě úplně otevřel a i když prohrajeme s Mexikem 3-0, já pokud ty naši kluci budou předvádět hezký koukatelný fotbal, tak jim klidně zatleskám. To je za mě, děkuju.
1: My vám taky děkujeme za váš postřeh i za vzpomínku na Zdenka Pospecha, který tady nedávno byl. Možná i na Huga Sochůrka došla řeč, spíš to zmíním, co říkal Pavel Nedvěd na setkání s novináři, že věří, že bude pevnou součástí příštích reprezentačních srazů, že své kvality denně na tréninku ukazuje, ale že si nemyslí, že by trenér tak mladého kluka hodil do takové jámy. Asi by to nebylo správné. Teď jsem citoval Pavla Nedvěda, takže spíš asi nečekejme Huga Sochůrka, že by si na Asteckém stadionu zahrál.
2: No, tak samozřejmě tam je ten rozdíl, že kluci ještě jako o něco hrajou, jo, hrajou o ten postup a ta šance tam nějaká je. Myslím si, že kdyby to bylo prostě evidentní, že prostě tu šanci nebudeme mít, že tenhle ten scénář by se tam mohl objevit, takhle se trošku obávám toho, že tam moc změn nebude.
1: Před Mexikem je důležitá víra, to slavné latinské sousloví Dum spiro, spero, dokud dýchám, doufám, jsme si opakovali v latině na základní škole, Pavel Horváth.
2: Na základce už jste si to takhle opakoval.
1: Na Gimplu teda.
2: No,
1: na Gimplu. Každopádně myslím, že ho studoval i Ladislav Krejčí.
7: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
1: Ano, je těžko samozřejmě představitelné, že by reprezentace teď byla nějakým třeba velkým nebo velkou hrozbou pro Mexiko, protože to má sice tedy postup jistý, ale Mexiko na azteckém stadionu opravdu neprohrává. Já jsem to zkoušel dohledat, myslím, že naposledy v září 2013 prohráli na azteckém stadionu s Hondurasem a z těch posledních 60 let mají snad 7 proher a těch zápasů bylo více než 90. Každopádně je to osmý největší stadion na světě.
2: Tak snad kluci neposlouchají, ještě teďka spějí podle mě.
1: No jasně, to nás
2: neposlouchají.
1: Nečtou nějaké ty třeba i zahraniční komentátory, kteří tohle často vytahují. Protože oni to zmiňují, že Mexičani pak budou hrát ten další zápas vyřazovací fáze doma 30. června a že mají nakročeno k tomu, aby byli minimálně v osmifinále.
2: No.
1: Ale co ty české
2: zvědy? Tohle to pro nás není úplně dobrá zpráva. No.
1: No, ale ne, tak neházejme flintu do žita, protože, jak se říká, brody ještě daleko, když takhle spojíme ta dvě přísloví. No máme tady dalšího posluchače, dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, tady u telefonu Pavel Běhounek z Prahy.
1: Pavle, dobrý den.
8: Dobrý den, já bych měl takový dotaz. Mě by zajímalo, před prvním zápasem byla naše reprezentace vlastně přijala ten zápas na poslední chvíli do té nadmořské výšky. A dneska, nebo teda ve středu je čeká další zápas v nadmořské výšce a oni se nepřipravují prostě v té nadmořské výšce. Na rozdíl třeba od Jižní Koreje, která tam byla daleko dřív. Proč teda to není tak?
1: Pavle, tam se to bohužel týká toho, že FIFA dala jednotlivé reprezentace do určitých destinací předem a ti, kteří byli v baráži třeba ještě březnu, dostali vlastně horší destinaci vzhledem k tomu, kde budou hrát, jestli vám to je jasnější. Prostě česká repre teď musí být v Dallasu.
8: Mně to právě nešlo do hlavy, že prostě po tom zápase s tou Africkou republikou, že jsme se teda nepřestěhovali. No. Takže
1: bohužel jsou to nějaké dané regule, a Češi se s tím musí popasovat. Moc vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
8: Taky, nashledanou.
2: Já jsem teďka byl v sobotu večer ve Slavkově na Tikitace Live a byl tam Jirka Procházka, který mimochodem taky kromě jiného trénoval v Mexico City a měl tam zajímavou historku, tohle téma samozřejmě se tam taky probíralo o té nadmořské výšce. A on říkal, že člověk, když vlastně přijede do toho místa a začne trénovat, tak nesmí trénovat úplně naplno, protože tě to odpálí prostě po pár dnech, ale že vlastně cítíš na začátku toho trénování nějakou euforii, jako, že je to všechno super, ale postupem času se to samozřejmě horší. Takže budem věřit tomu, protože to je asi individuální nebo 100% individuální, tak asi všichni nebudou prostě stejně na tom. No. Je to jako velký skok, já si myslím, že pro nás to je úplně jako nepředstavitelný, jo, ten úbytek toho kyslíku a na každýho to prostě bude působit jinak, tak uvidíme. No.
1: Můžeme si ještě pustit vlastně generálního manažera české fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda směrem k tomu utkání, které začíná 25. června ve 3 ráno českého času na Azteckém stadionu.
9: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, jo? Ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
1: Aztecký stadion, noc na čtvrtek, 3 ráno a samozřejmě připomínka toho, že v roce 70 tam Pelé a v roce 86 Maradona zvedali pohár mistru světa nad hlavu, tak snad tam zvedne nějaký český hráč ruce nad hlavu.
2: Já to ještě, to téma teda toho národňáku se pokusím uzavřít pozitivně. Já taky vlastně souhlasím s tím, že na ten šampionát nám pomohlo prostě štěstí, samozřejmě velký srdce hráčů, trošku náhoda, penalty prostě bez debat, jsou loterie, vnímáme to vlastně každou penaltu, když někdo kope, tak se může stát cokoliv. Byli jsme v tom šťastnější, byli jsme v tom lepší. Teďka v těch dvou zápasech jsme lepší nebyli, ale jsme na mistrovství světa a teďka jsem slyšel taky zajímavou myšlenku, že Irové a Dánové sedějí u televize a říkají si, jak je možný, že my tam nejsme.
3: I kdyby to pro Čechy mělo v noci na čtvrtek našeho času skončit, tak by bylo fajn, kdyby se rozloučili důstojně, kdyby se opravdu někdo ukázal, jak říkal náš posluchač Pavel z Ústí a
2: z Prahy.
1: Byly dva vlastně Pavlové.
3: Je to samý Pavel tady. No prostě, aby předvedli výkon, který bychom si zapamatovali a aby už Troy Deeney, nevím, jaké televizi, neříkal, že ten výkon byl dětský.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Ještě jedno téma, které se váže k mistrovství světa. Už 8 červených karet padlo, zatímco na mistrovství světa 2022 byly, myslím, 4 dohromady za předchozí dva mundiály 8 červených karet, takže teď už je to srovnané. Je to, vzpomínkáte taky na to, že před 20 lety, přesně 22. června, hráli Češi proti Italům a tehdy padly 0-2 i bez vyloučeného Jana Poláka, takže to je taková připomínka k tomuto. Ale před 20 lety se ještě na mistrovství světa stala jedna bizarní věc, kdy sudí Graham Paul v utkání Chorvatsko-Austrálie udělili Josipu Šimuničovi 3 žluté karty v jednom zápase. A po té třetí ho teda už vyndal, ale po té druhé ne. Já mám takovou teorii, on tam totiž ještě dal 2 žluté karty a červenou Dariu Šimičovi. Jestli si to náhodou ten Angličan nespletl, Šimič, Šimunič.
2: Tak ono u těchto národů, podle mě tam bylo ještě dalších 5 men, který byli hodně podobný, takže bych se vůbec nedivil. A já bych tě ještě poprosil o jednu statistiku, o který jsme se včera bavili, a jsou to vlastní góly.
1: Tak těch je taky už 8. Naposledy jsi srazil střelu Marka Kukureje ze Španělska, hráč Saudské Arábie Tambakti po rohu. Bylo to na 4-0 pro Španěly.
2: A to ještě není konec. A to už je taky jako nejvíc, nebo?
1: Ne, nejvíc je v roce 2018 12 vlastňáků. Ale na rozdíl od roku 2018 se bude hrát na mistrovství světa o kolik? O 60 zápasů víc?
2: To si myslím, že ještě něco padne.
1: Nějaký vlastňáček třeba do mexické sítě by si to tam mohl srazit někdo z Mexičanů. No každopádně asi můžeme jít dál, mistrovství si tam můžete, připomínám, sledovat na Radiožurnálu Sport v desíce Pavla Horváta, se tomu budeme věnovat i ve čtvrtek, kdy se bude hodnotit ten zápas s Mexikem, který začíná ve 3 ráno českého času, připomínám, v noci ze středy na čtvrtek.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Téma týdne, když ti někde vypršela smlouva, dotrénovával jsi tam ten kontrakt, když jsi měl do 30. června, tak jezdil jsi tam třeba na trénink, nevím, třeba 20. června ještě.
2: Tak ještě dodej kontext a já
1: tak
2: pak na to odpovím.
1: Kontext je takový, že Lukáš Hulka vlastně má stále platnou smlouvu na Bohemce do 30. června, ale už v sobotu se hlásil v Liberci na přípravě, která startovala v sobotu pod novým koučem, a vlastně včera Liberec v pozdních hodinách směřoval na Bohemku omluvu za administrativní chybu, protože ten přestup z nějakého, nevím, hlediska nebyl dotažený a Lukáš Hulka se musí tedy vrátit do Prahy, než se to všechno oficiálně dotáhne a nejpozději na začátku července zas bude už v Liberci.
2: No, já si myslím, že tam je možná nějaký šprajc, jako nevím samozřejmě, jak to bylo vyřešený. Lukáši Hulkovi končila smlouva, jestli se nepletu, nebo?
1: Jo, teď myslím, 30. června. Takže on je stále hráčem Bohemky.
2: No,
1: vlastně,
2: takže většinou se to dělá, prostě i když ten hráč se kupuje, nebo víš, že to, že si vyžádáš nějaký povolení toho klubu, který mu patříš, na to, aby si mohl trénovat jinde, a bývá to bez problémů. Tady si myslím, že možná to šlo vyřešit, aniž by se to dostalo někam takhle do médií, a Lukáš Hulka naštěstí nehraje v Opavě, tak má to kousek po dálnici z Prahy, tak si myslím, že si stejně bude balit nějaký věci ještě, že mu to vůbec neuškodí.
3: Myslíte, že bude jako trénovat teďka s Bohemkou?
1: Neuhříně si, že by si to střihli tam ještě.
3: No, tak máš tu smlouvu.
1: Jako
3: tak
1: vypadá to
2: tak vzhledem k tomu, že byl tady Milan Havel a mluvil o tom, jakou v Bohemce mají partu a pohodu, a že trenér prostě je výborný, tak si myslím, že Jarda Veselý by s tím žádný velký problém neměl. Věděli dlouho dopředu, že bude odcházet, a přesto odehrál všechny zápasy. Byl to pro Bohemku, řekl bych, klíčový hráč, a já nevidím důvod, proč by s nima nemohl trénovat, ale myslím si, že teďka v téhle době zrovna ty kluci hodně běhají, jsou ty tréninky těžký, takže je úplně jedno, kde seš. Myslím si, že kolikrát běžíš a je ti jedno, jestli máš na sobě bílo-modrý tričko nebo bílo-zelený tričko. Mm.
1: No Bohemka se tedy rozloučila už taky s Jusufem, s Robertem Hrubým a teď před chvílí oznámili taky, že končí hostování Džibrila Soseha ze Slavie. Nicméně my jsme spíš chtěli mluvit o Slovanu Liberec, protože i jeden z pamětníků toho mistrovství světa 2006, který zažil tu poslední porážku ve skupině s Italy 0-2, Radoslav Kováč, je teď hodně v médiích, to jeho jméno, protože byl odvolaný ze Slovanu.
2: No, překvapivý, já si myslím, že i pro Radka to bylo překvapivý, protože samozřejmě zase spíš čerpám z toho, co jsem vnímal, jakoby vlastně spokojenost s tím, že nějaký vývoj hráčů, herní styl, zlepšujeme se, hledáme, koncepce nastavená na dlouhý roky dopředu, ale samozřejmě vnímám i to, že každý ten trenér může mít nějaký nepřátelé, ať už jako mimo klub, který můžou tak nějak, jak bych řekl, jako podrejvat ty jeho výsledky, výkony toho mužstva, tak může mít v tom mužstvu hráče, který jsou prostě nespokojený a který mají třeba nějaký vliv na to, že mluví třeba s Honzou Nezmarem nebo s panem Kaniou, nevím, tak jako si dávám dohromady, proč se to stalo. A poslední věc je, že ten trenér slovenský
1: Branislav Fodrek
2: vlastně skončil přednedávnem, jo? Že to nebylo hned po konci té soutěže naší a že přijde mi to hodně nestandardní. Myslím si, že nebo mě osobně to odrazuje vlastně od toho jako někam toužit potom být ještě trenér, protože to, jak to tady jako funguje z tohohle pohledu, tak mně to přijde vlastně nepříjemný a takový až jako nespravedlivý vůči těm trenérům. Chápu, když se ti prostě nepovede začátek druhé sezóny, že ten majitel ztratí trpělivost, ale jako plácat po zádech, pozbuzovat, vlastně chválit a pak najednou udělat boom, přijde mi to prostě trošku nefér. No.
3: Přitom tam byl určitý progres, myslím, že když přicházel Ondřej Kania do Slovanu, tak říkal, že chce být do 5 let v evropských pohárech, myslím, že takhle nějak to zmiňoval a ta první sezona pod Radoslavem Kováčem tedy těsně mu uniklo umístění v top 6, teď už se dostal do té skupiny o titul, byť tam Liberec nepředváděl dobré výkony a vlastně všechny zápasy, pokud se nepletu, prohrál. Ale na druhou stranu, když to zase člověk vezme z toho trenérského pohledu, tak jak mohl Radoslav Kováč něco v Liberci budovat, když téměř každé přestupní období mu prostě hráči, na kterých stavěl tu danou fázi, nebo to dané období odešli.
1: Já to připomenu, zimě odešel Michal Hlavatý do Pardubic, do toho ještě Dominik Plechatý, tedy do Artisu, pak v úterý, minulé úterý, vlastně pustili Marka Ichu do Pardubic.
2: Šimon Gabriel se zranil.
1: Ten byl zraněný. Do toho už na webu nefigurují dvě jména, Diakité a Ngesan, to když se podíváte na soupisku Ačka, tak tam už nejsou, mají namířeno jinam. No a samozřejmě nějakým způsobem teď bude pracovat tedy nový trenér se zkušeností jako hráč v Artmedy, má 2 tituly ze Slovenska, pak trénoval slovenské mládežnické repre, vedl taky Dunajskou Středu. Je to nový směr, nový vítr, uvidíme, kam to Slovan přivede. Každopádně, když jsme u dalších témat, u dalších jmen, tak Sigma Olomouc potvrdila, že Pavel Hapal, generální sportovní manažer týmu, zůstane i v roli hlavního trenéra. On už tam byl v roli té dočasné po odvolání Tomáše Janotky od dubna. Tak překvapilo tě, že nakonec třeba neklaplo něco z toho, že by měli jiného trenéra, možná i zahraničního, tak, že mají Pavla Hapala?
2: Tak asi Pavel prostě v sobě měl tu ambici ještě, jestli ho vedení Sigmy a majitel oslovili v tom, jestli by to chtěl zkusit, nebo jestli prostě, já si myslím, že dneska už to probíhá tak, jak to vidí, co by zlepšil, jaký bude realizační tým, koho by si představoval za posily, koho by se chtěl zbavit a jestli tohle všechno zaklaplo do sebe, no tak vlastně Pavel Hapal měl tu dobu sportovního manažera, ředitele na to, aby se rozkoukal vlastně, teď už poslední zápasy v té sezóně na té lavičce byl a má o to náskok třeba proti trenérovi Liberce, teďka má, dejme tomu, 3měsíční náskok v tom, že to mužstvo už poznal nejenom z videí a z vejšky, ale i tak, jak se ty kluci chovají v těžkých situacích nebo v nějaké euforii nebo v únavě a je to výhoda samozřejmě.
1: My jsme ve spojení teď s naším kolegou reportérem Adamem Kodetem. Dobrý den.
10: Hezký den všem posluchačům.
1: Adame, ty jsi na tréninku Sigma Olomouc?
10: Jsem, už jsme bohužel jako novináři museli opustit ten prostor, kde se teď stále prohánějí hráči i pod Pavlem Hopalem, o kterém byla řeč, i pod jeho novými třemi asistenty a novým kondičním trenérem, ale s Pavlem Hopalem už jsme mluvili a je to tak, jak jste říkali, pro mě to, řekl bych, zas takové překvapení nakonec nebylo, i když Pavel Hopal potvrdil, že se hledal hlavní trenér a že tohle, tedy ten model, že on zůstane jakožto sportovní manažer i hlavním trenérem, byla taková spíše záložní varianta, ale on už podobně mluvil v tu dobu, když na konci té jarní části po vyhazovu Tomáše Janotky nastupoval a já mám z něj ten pocit, i když jsme se ho na to dnes ptali, že on je zkrátka pořád víc trenérem než tím manažerem a pro něj je to vlastně taková ideální varianta. On tak, jak působí a z těch odpovědí, když to neřekne napřímo, tak prostě tak nějak cítím, že on chce být s tím týmem co nejvíce a to je samozřejmě nejvíc na pozici toho hlavního trenéra nebo přímo na lavičce, takže pro něj si myslím, že je to ideální varianta. Jestli to bude ideální varianta pro Sigmu, to se teprve uvidí.
2: No, já si myslím, že jsi to úplně přesně shrnul. On i ten pocit, zase já tady zmíním Petra Radu, s kterým jsem se bavil, jak se cítí potom, když skončil, tak vlastně nejvíc jí chybí ta šatna. Jo, to, že se nestýkáš s těma 30 lidma denodenně, tak jak jsi byl zvyklý, samozřejmě sportovní ředitel taky chodí na stadion nebo do kanceláře, ale už do té šatny tolikrát nepřijdeš a když tam chodíš, tak je to takový divný, když jsi tam každý den, ale myslím si, že Pavel Hopal ještě není tak starý, aby jako se uklidil, nechci říct, do té pozice sportovního ředitele, kde nebude nic dělat, to vůbec takhle není, ale do toho, že má v sobě ten pocit toho, že chce v té šatně bejt a já si myslím, že takhle to má spousta trenérů.
1: Sigma představila na svém webu taky plán přípravy těch přípravných zápasů 1. 27. června proti Ružomberoku. Už také víme, že Daniel Šturm zamířil do Slávie. Adame, jsou známy taky další třeba možná odchody z týmu?
10: No, jasné je to, že působit už nebude v Sigmě útočník Yunusa Muritela z Nigérie, ale to už tak nějak bylo jasné během minulé sezóny, protože on byl dlouhodobě zraněný, měl zranění kolene, vleklé tu rekonvalescenci a vlastně tím, jak Sigma během toho, co on byl už v týmu v té předešlé éře, řekněme, té před příchodem nových majitelů, tak vlastně už by tu pozici v týmu stejně neměl, takže ten si může hledat nové angažmá. No a co je jasné, tak krajní bek Jiří Sláma, o čem se tak nějak také spekulovalo, tak odešel do Jablonce, to jsou jediné tři odchody, ale rozhodně budou muset přijít ještě nějaké další, protože ten kádr je pořád hrozně široký. Pavel Hopal říkal dnes, že by chtěl mít na konci přípravy a před startem ligy k dispozici nějakých 23 hráčů a samozřejmě čím lépe to udělají a pustí nějaké hráče pryč na hostování, mluví se o některých hráčích, kteří třeba byli na hostování už na Slovácku, Huk a Kostadinov, že by tam chtěli zůstat a klub bude muset řešit i nějaké další tyhle varianty. Určitě některé hráče bude pouštět i do druholigového Prostějová, který je nedaleko a se kterým chce spolupracovat, protože ten kádr je hrozně široký a čím dřív ty změny udělá Sigma, tím samozřejmě lépe pro tu přípravu, protože ten počet, který se skoro blíží 30 hráčů, je asi pro ty tréninky neúplně ideální. Myslím, že Pavel to může potvrdit.
1: Ano. Děkujeme moc Adamu Kodetovi, který se přihlásil přímo po tréninku Sigmy Olomouc, tedy po prvním tréninku, který jsme sledovali v tomto pracovním týdnu pod vedením nového trenéra potvrzeného Pavla Hopala. Adame, moc děkujeme a přejeme hezký den.
10: Hezký den i vám.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Tak Pavle, ty
2: já jenom tohle potvrdím, že samozřejmě těch 30 hráčů je hodně, logicky, protože se hraje v poli 10-10, ale zase na druhou stranu, jelikož teďka už je obvyklý, že v tom týmu jsou 2-3, někdy 4 asistenti, trenéři golmanů, tak je možný udělat ten trénink skupinově a vlastně o to víc máš nad těma hráčema, nechci jít dohled, ale i oni cejtějí, že vlastně máš o ně daleko větší péči a tam záleží na tom, jak ty hráči si to svoje místo prostě vybojujou. Ne všichni mají stejnou startovní čáru, ale pro ty mladíčky je tohleto výrazně lepší, když se dostanou i do toho 30členního kádru a tam můžou prostě tomu trenérovi ukázat, že na to mají, než rovnou jdou třeba do Bčka a pak se musí těžce prokousávat zase nahoru.
1: Otázkou je, kolik hráčů bude třeba na prvním tréninku MFK Karvina, klubu, který minulý týden etická komise fotbalové asociace poslala do druhé ligy. Karviná se nicméně odvolala, jak máme oficiálně potvrzeno od vlastně přímo klubu, takže dnešní rozlosování nového ročníku první ligy během grémia Ligové fotbalové asociace se bude týkat i Karviné a tím pádem tedy bude potvrzeno, že Dukla Praha padá. Protože pokud by se Karviná neodvolala a přijala ten vlastně trest, to sesazení, tak by Dukla byla tím zachráněným týmem, ale oficiální informace hovoří o tom, že dneska bude v rámci osudí toho ligového 16členného pelotonu od někdy 11:30 se losuje také právě MFK Karviná. No ale spíš odchází tam spousta lidí a už Marek Jarolí má nové angažmá. Arka Gdyně, druhá liga Polsko.
2: No, tak máme ten názor jeho, nebo máme to tam, nebo nemáme?
1: Ano, nějaký... on říkal, že byla ta nabídka taková, že Poláci ho z angažmá vykoupili, že by tam zamířil, i kdyby Karviná nebyla namočená v té korupční kauze.
2: No, tak je to zajímavý tohle ten názor, že vlastně klub, který padá z první polské ligy, může přeplatit tady nás, že kluk, který se vlastně etabloval do první ligy, tak vlastně hned bez přemýšlení vlastně odchází do Polska. Tomu vůbec nezazlívám, protože jsme se tady zmiňovali o tom, jak ta trenérská práce je složitá, těžká a nevděčná. Takže chápu, že skočil po lepším angažmá. Na druhou stranu je mi vlastně líto Karviní, těch hráčů, co tam zbyli. Je mi líto i naší ligy, protože já si myslím, že prostě se to mělo vyřešit nějak, aby jsme měli 16 účastníků. Teď zase jako spekuluji, asi jestli mi odpovíš, tím pádem, když nás bude 15, tak nikdo nesestupuje přímo, bude se hrát jenom baráž, nebo nevíme asi, že jo.
1: Mít jeden zápas volný v týdnu, nebo jeden tým bude mít volno.
2: No, tak my jsme takhle
1: ve druhé lize vlastně.
2: My jsme měli ČFL taky takhle, nás bylo taky 17, takže každý mužstvo jednou stálo, ale je to takový, je to naprat prostě, mně se to nelíbí, jsem z toho vlastně naštvaný. No.
1: Tak v roce 2020, když se nedohrála první liga kvůli nákaze v některém z týmů, které hrály o záchranu a nedohrála se ta skupina o záchranu, tak vlastně místo toho, aby sestoupili, nebo sestoupil někdo z těch prvoligových týmů, tak
2: byl v Příbrami, no.
1: To byl v Příbrami? To vlastně byl v Příbrami, ale pak vlastně postoupila Zbrojovka a ještě, ano. Prostě hrála se v 18 týmech.
2: Jo.
1: Ano, tehdy ostrouhala Dukla, která vlastně nešla do zrušené baráže. Takže tehdy se dalo z 18, ale teď tady vlastně ta varianta nějakým způsobem není. Tak uvidíme, jak se to všechno ještě rozlouskne.
3: Ještě scénář, kdyby náhodou Karviná zůstala v nejvyšší soutěži pro příští sezonu i po tom verdiktu odvolací komise a dostala by třeba velký bodový odpočet na začátku ročníku, i tohle si myslím, že se může stát, tak vlastně s kým by tu soutěž hrála, protože ten výprodej je neuvěřitelný, vlastně hned na začátku toho přestupního období ještě slávisté, když zvedali nad hlavu titul, tak už tam s nimi...
2: Kroužili supy.
3: Tak, kroužili supy Kačor, Pavel Kačor a Jaosi, Laki Ezech odešel do brněnské Zbrojovky. Další hráči, kteří tam byli na hostování, byli staženi těmi mateřskými kluby, takže asi by tam museli hrát nějací junioři a byla by to taková bizarní záležitost, no.
1: Vlastně teď konec smlouvy u Kristiana Vala, to si pamatuju, že v desítce si chválil tohoto krajního beka, toho Slováka, on tu předchozí, předminulou sezonu měl výbornou, tu minulou měl dva zápasy, pak byl zraněný a už do toho vlastně se nevrátil pod Markem Jarolímem, no a ti hostující, třeba Samku Kamara už se zapojil do přípravy Slávy, která hrála v sobotu první duel s Dynamem Kyjev 1-1 a Kamara prý zase kouzdel z pozice defenzivního hráče, tak jsme zvědaví.
2: To na zavření očí říkal to i Marek Jarolím, že prostě občas jako děláš, že se nic neděje, ale vnitřně tě to musí rozervat. No. Já teda, jestli můžu přidat tu informaci o té Slávy, což nás asi některý možná překvapí, že Honza Bořil odehrál přátelský zápas.
1: No, odehrál část toho zápasu teď v sobotu v Rakousku a on má smlouvu taky do 30. června, měli si sednout v Edenu po sezóně. On má jistotu, že kvůli tomu disciplinárnímu trestu po vyloučení v Hradci Králové by v případě pokračování zmeškal 4 úvodní zápasy nové sezony, ale to si myslím, že asi není úplně klíčové při tom rozhodování, zda Jana Bořila prodloužit.
2: To není, no, jak já si myslím, že když vidíme, jak se jako v úvozovkách uklidňuje situace kolem dvojice Tomáš Chorý a Davida Úděra, tak si myslím, že kolem Honzy Bořila už bylo tolikrát takových tornád několik a že pokud prostě bude zdravotně fit, že ve Slávi zůstane, nevím jestli v roli jako úplně toho hlavního hráče fáčku, ale já si to dovedu představit. No.
1: Vlastně hezky se to, i když hezky, no, není to úplně šťastné téma, prostě se to prolnulo, příběh Jana Bořila s tím Filipa Panáka, který vlastně včera bylo oznámeno, že končí v Ačku Sparty a ve 30 letech se 176 zápasy v první lize nemíří nikam jinam, byť prý nabídky měl i ze zahraničí, ale míří do Bčka, které spadlo teď do třetí ligy. Takže muž, který byl podobně jako Jan Bořil a ještě daleko vážněji limitován zraněními, tam měl období snad 3 let, kdy nehrál ligu kvůli kolenu, tak teď teda už nebude pokračovat v Ačku. Ostatně Václav Svěrko, že jeho agent už dříve prý v nějakém podcastu prohlásil, že už tušil, že třeba ty vazby s Brianem Priskem byly trošku narušeny z hlediska toho třeba důvěry hodného vztahu, že by ho na ně sázel. Co ty na to říkáš? Je to vlastně trošku smutné dovršení jinak velmi úspěšné cesty na té návratové cesty.
2: Jo, tak já si myslím, že je to normální, že tyhle kluci jednak oni chtějí zůstat v tom klubu, protože už tam zažili spoustu věcí a opravdu, když je ten hráč starší, zkušený a dovede se tak nějak, použiju tvoje moderní slovo, implementovat mezi ty mladý, bude poslouchat Ektora a Kalina a všechny tyhle ty umělce, který ty mladý poslouchají, tak si myslím, že v té šatně může fungovat nejenom jako nějaký hrající asistent, ale jako hráč. Já jsem takhle

0: mají Spartani teď na svých sociálních sítích, kde vlastně říká při příchodu do Sparty, že by měl jednou že má velký sen jednou se Spartou vyhrát ligu a povedlo se mu to dvakrát, že?
1: Ano, a ještě si zahrál ligu mistrů, byl kapitánem, takže myslím, že přes všechny ty peripetie, které měl ve svém fotbalovém osudu, to nakonec zvládnul perfektně, takže gratulujeme Filipu Panákovi. A kdo ví, třeba ještě, až se třeba v tom Bčku stabilizuje, jestli ještě nevyslyší nabídku od někud odinut?
2: Pozor, ještě se může stát, že v ČFL skočí do naší skupiny k Mostu a že ho potkám ještě.
1: Ano, tak to by Pavel Horvát pochopitelně nám taky zvýraznil ve své desíce. Jinak přípravy začaly i další kluby, třeba vlastně dva rivalové, Slovácko a Zlín, začaly 17. června. Slovácko přivítalo nového trenéra Jana Jilínka, který působil nedávno v Bčku Slavie, ale dříve byl spojený hodně se Zlínem a zaujalo mě, že na webu Slovácka při představování a připovídání o jeho minulosti tu Zlínskou tam vůbec nezmínili.
2: Fakt, jo.
1: No, hezky se to vyhnuli, je to přece jenom rival, tak Jan Jilínek teď.
2: Já jsem viděl, Tomáš Poznar měl nějakou poznámku, že asi by to neudělal. Je to prostě ten region, jsem chtěl říct razovitý, ale to je ze zhora, takže tady...
1: Kopcovitý.
2: Jo, uvidíme Valaši, no, tak myslím si, že má ten duel, který určitě přijde v lize, bude mít náboj, no.
1: Ano, tak se těšíme, ta liga přece jenom začne až za nějaký čas, ale myslím, že stojí za to se o ní sem tam pobavit, jinak vysíláme především o mistrovství světa a to platí hodně o Pavlu Tylšarovi, který tady dneska byl, děkuju moc.
0: Taky díky, naslyšenou.
1: A Pavel Horvát připraven se svými glosami.
2: A já v rychlosti, my v sobotu budeme s penaltovým králem v Jasené, což je mezi Zlínem a Vsetínem, takže přijďte.
1: Přijďte, Pavel Horvát se na vás těší. Pavle, děkuju a hezký
2: naslyšenou.
1: Den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Na Rádiu Praha.
3: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
4: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
3: Instagramujete?
4: Instagramujete?
3: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: produkcie na Spiral, Material Lover. Bronz bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile. No a na prvním místě se udrželi Botox a Pyžamo. Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. A teď už zase vy a vaše hlasy na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha.